0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a

0: Já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce, a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
1: Co to obnášelo v té době?
0: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
2: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
1: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
0: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigu Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No a zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
1: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
1: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
1: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

až závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okno.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Hinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne všem.
2: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té

0: aby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý děti, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování. To během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
1: Léto ve městě.
0: Nikdy nikam už nepojedu.
1: A vycházky, procházky probíhají?
0: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
1: Nebo já na bydlím Orloj vedle... se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
0: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
1: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
0: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
1: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
0: No, ne sportovní, jenom Sparta.
1: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak ty slávisti ohrnuli trošku
0: já prostě, nos. Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
1: No prosím vás, co se nedozvíme.
0: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
1: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
0: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
1: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
0: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
1: To bylo ještě
0: jako,
1: před,
0: je to jeho objev.
1: Neposlušné tenisky. Tak
0: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů, ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
1: Ona byla švadlenkou původně, že?
0: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
1: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
0: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
1: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho. Naopak, moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá. Dávám ti pětku z lásky, yes. Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
3: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela vystřel dětku, vystřel dětku.
3: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná. No,
3: špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
3: No tak, jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: nevíte. No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
3: Velejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
3: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
3: Senzace.
2: Hlavně senzace.
3: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíplucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
0: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
1: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Stanga Zeníkos. Zdraví, paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cuský nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste slávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je vlastně Vyzvrna. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
4: Fotbalová
6: debata.
4: Taky dobrý.
6: Jo?
4: Tak jo, vlastníku, jste vtipen, jak se říká. Ano. Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednice.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Já si ale vždycky... má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, ventilátorek. A vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylobím, protože tam máme
4: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A momisky
4: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
11: No, Pavlíčku, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Tady vám zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Manušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak,
11: přeju.
4: Tak a pro koho hlasujeme?
11: A zásledujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
11: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Petřík Růžička.
4: Ale.
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Pavle, paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší, tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojená hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvá mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela a bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu předtím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
4: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni u rádia, právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda, děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak
1: jo, hezký den. Mějte se. Taky. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: Zadejte Marie, to vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji.
1: Marie Formáčková,
4: tak
1: Facebook.
4: Tak se těším, těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buďte,
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
7: No, teď no. Oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová,
7: no,
9: prosím vás.
7: Řekni toho Boušku.
9: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme. No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No,
11: byste nechtěli, jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu a tolik peněz jsme dali z vlastních kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolko, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naši
11: děti.
7: No my právě máme taky takový děti, nechci
8: vás. Vás, tak si to s náma vyměňte.
9: Buďte uznalí.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě nebo máte děti?
12: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
11: Předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď kam já bych jel. Na jich.
14: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
15: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
15: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
15: Takže okolo rybníku. To je taková krása.
14: Máme
15: prosím. Ano, Ježíš, to je krásný, vy jste to znali teda.
13: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
15: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
13: To jste neviděl, no tam je přeci tak krásný.
15: No to, kde mám tam třeba bezdrev, že?
13: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaukladcenu země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
15: Moře?
13: No, vy jste taky jako trouba. Ale helejte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
15: A vy
13: si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
15: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
11: To je pravda.
15: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
15: Jak to o 4? Tak co?
10: Ne, o 3.
15: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
11: Nevím, děti teď už nevím.
10: Ale
15: babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si
10: pamatuju. Ale to jedno se nehádejte.
15: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
11: No ale prosím vás, vysvětlete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
15: 4 hodiny, já vím, že
11: to...
14: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
15: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam.
14: No tak řeknu jasně. Ale
15: nevykládejte mi nesmysly.
0: Humoriáda.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti. Já tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín. Protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Jej. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale... Udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný. Jsem to vyprávěl Zdeně. Ta mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Hele, ženský mi vyprávě o pokroku je marný. Ženský, to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přičím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej, počkej. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků Humor mezera A nebo B SMS-kou na 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v sedmém štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodli dolů. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A žena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeta. A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se nemám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nízké výkupní ceny mléka znamenají komplikace i pro zemědělce v Pardubickém kraji. Úřady práce začnou tento týden vyplácet superdávku. Fotbalisté Pardubic prohráli na Slávii a v lize zůstávají bez bodu. A počasí. V kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, srážky, bouřky a teploty do 35 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Kvůli nízkým výkupním cenám mléka mají potíže i někteří zemědělci v Pardubickém kraji. Platby za litr klesly pod 10 korun, v loni se pohybovaly kolem 13. Největší problém mají podniky, u kterých zároveň kvůli suchu dopadla hůře sklizeň, vysvětluje Vanda Rektorisová z Krajské agrární komory.
3: Takže loni se ta rostlinná výroba dohánila, ten, kdo měl tu živku, taky dohnal třeba cenami výkupními toho mléka, a to letos není.
2: Plavecký bazén v Poličce čeká zásadní rekonstrukce. Stavební práce začnou příští měsíc a potrvají jeden rok. Město za ně zaplatí 80 milionů korun.
4: Součástí modernizace bude rekonstrukce vnitřních prostor, instalace nové nerezové vany, bazénových a wellness prvků. Nebude chybět například ochlazovací bazén, knajpův chodník, finská a aromasauna nebo parní lázeň. Obnova se dotkne i šaten a celého zázemí. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Zámek Vlančkrouně na Orlicko-Ústecku do podzimu zpřístupní lidem s omezenou pohyblivostí také konírnu, která je v zámeckém areálu. Hlavní zámecká budova je bezbariérově upravená déle než 10 let. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli dostávat více i samoživitelé s dětmi do 15 let. Sport. Pardubičtí fotbalisté v nové sezóně šance ligy znovu nebudovali. Ve třetím kole této sezóny prohráli na Slavii 1-2. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým golem v zápase. Domácí útočník Chytil.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní. Další oblačnost se začne nasouvat později odpoledne, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější. Nejvyšší denní teploty 32 až 35.

0: oblast kolem divadla. Přesměrované byly také některé linky MHD. Od dnešního rána se provoz vrátí do běžného stavu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A 4 minuty po páté a po zprávách přejeme krásné pondělní ráno. Je 10. srpen, rovnou kouknu do kalendáře. Vavřinec a také Lars, tak to jsou jména, která tam najdete. Posíláme gratulaci k dnešnímu svátku a co jsme připravili z muziky Xindle X, Hana Zagorová, také Václav Neckář nám zaspívá, aby zpříjemnil vstup do dalšího pracovního dne, prvního v tomto týdnu. Lidem v těžkém životním období můžou od srpna oficiálně pomáhat ti, kteří si sami podobnou situací prošli, takzvané peer pracovníky totiž zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do katalogu prací. Vadí to ale odborům, podle kterých je vymezení nové pracovní pozice nedostatečné. Tématu se budeme podrobněji věnovat už za pár minut. Hezké pondělní ráno.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Studánka stříbrná, o ní zaspívala Hana Zagorová v pondělním Dobrém ránu, to si užíváte s Českým rozhlasem Pardubice. A jak už jsem zmiňoval před chvílí, od srpna můžete v oficiálním katalogu prací nalézt novou pozici takzvaného peer pracovníka. Tím se ale nemůže stát každý. Peer nebo peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobně těžkým obdobím. Podle zdravotnických odborů ale tento požadavek na práci nestačí. Podrobnosti zjišťovala reportérka Adéla Budešová.
1: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
2: To prostě nestačí. Je nutné, aby měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
4: V sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, velmi dobře. Jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem.
1: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, 5 hodin 18 minut, k tomu přejeme hezké pondělní ráno. No a v pražském Klementýnu tento den, tedy 10. srpna, naměřili nejvyšší teplotu v roce 2015. To mnozí ještě pamatují, 35,9 stupně ukázaly teploměry, nejchladněji bylo v roce 1787 pouhých 9,6 stupně Celsia. No a co nás čeká dnes?
1: Počasí.
0: Dneska se budeme blížit spíš k té horní hranici. Maximální teploty budou někde mezi 32 až 35 stupni. I na horách v 1000 metrech budou teploměry ukazovat vysoko 25 až 29 stupňů Celsia. Jinak ráno oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní. Další oblačnost začne nasouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou ty srážky četnější i bouřky. No a k večeru by měly ustávat. Vítr teď po ránu slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Má rychlost do 4 metrů za sekundu, postupně během dne bude zesilovat a měnit se na mírný jihozápadní až západní o rychlosti do 7 metrů za sekundu. No a v bouřce a na studené frontě čekejte i nárazy větru okolo až 18 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zpívejte tam, dydám, vyzývá Václav Neckář ve své písni. No klidně můžete, pokud máte po ránu dobrou náladu, tak si poskočte, zaspívejte a uvidíte, že ten začátek nebude hned o chlup lepší. Dneska máme 10. srpnový den a právě dnes je to přesně 40 let, kdy se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska. První závod vozů Formule 1 v zemi východního bloku. Tedy formule, to je dnešní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedem na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají.

0: zpomalit.
1: To je taková formule. Když zavodí auto, tak na ní prostě nejede formule, tak třeba 3, 2, 1, start! Oni to odstartují a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
0: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
2: Kde se třeba jezdí Formule 1?
1: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
0: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
2: Kdo zná jezdce Formule 1?
0: Italista.
1: Schumacher.
0: Alonso.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj v těchto dnech daroval vyřazený sanitní vůz partnerskému regionu Žabliak v Černé Hoře. Oblast je vstupní branou do Národního parku Durmitor a je vyhledávaná turisty. Sanitka je plně vybavená a pomůže zlepšit transport pacientů do tamních nemocnic. Kraj už v minulosti předal nepotřebné sanitky i na Ukrajinu a do Albánie. Seč na Chrudimsku chce omezit parkování kamionů v centru. Radnice požádala o úpravu značení, které by zabránilo odstavení nákladních souprav u nákupního střediska. Návrh opatření už zveřejnil městský úřad v Chrudimi, který teď bude čekat na případné připomínky. Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavírá dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D, autobusy a trolejbusy budou místo nich zastavovat na nástupištích E a F. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mezd volí spíše individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíše v příštích dnech nezlepší. Kvůli suchu je větší riziko lesních požárů a klesá kvalita vody v rybnících a řekách. Dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr bude zesilovat a měnit se na mírný jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré, tlak bude kolísat a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo za 35. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou, s vámi Český rozhlas Pardubice. Dál přejeme pohodové pondělní ráno, jsou 2 minuty po půl šesté, chystáme muziku. Před námi Věra Špinarová, skupina Kryštof a po muzice i rychlý pohled do dnešního tisku. Příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.
6: Pod noc.

černý pasažér, co jedno.

0: Grand Hotel u tří strun, Věra Špinarová, s vámi Český rozhlas Pardubice na hodinách 5.40 a s Míšou Spáčilovou otvíráme dnešní tisk. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Po letech stížností na špatný mobilní signál se na Svitavsku začíná situace zlepšovat. Před pár dny se výrazně zlepšilo pokrytí v Baníně i na části železničního koridoru. V přípravě je dalších zhruba 30 vysílačů, které by měly do 4 let odstranit takzvaná hluchá místa bez kvalitního mobilního signálu. V různých fázích přípravy jsou vysílače například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově, Prklišově u Borušova, Bělé nad Svitavou, Pusté Kamenici, Chotovicích, Kamenné Horce, Janůvkách, u léčebny Věvíčku Vysoké nebo v části Dětřichova, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Před pardubickým zimním stadionem přibyly dvě pamětní dlaždice. Patří dvěma zasloužilým sportovcům a pardubickým patriotům. Petru Klimplovi, dlouholeté osobnosti orientačního běhu, a Romanu Řehounkovi, jednomu z nejúspěšnějších československých dráhových cyklistů. Oba byli letos uvedeni také do síně slávy pardubického sportu. Síň slávy i chodník slávy jsou poděkování lidem, kteří svým talentem, pílí a celoživotním nasazením významně přispěli k rozvoji sportu a šířili dobré jméno Pardubic, uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice. A článek najdete v regionální příloze deníku Právo.
0: Český důchodový systém zažívá turbulentní období, zatímco předchozí vláda Petra Fialy prosadila relativně ambiciozní reformu zaměřenou na dlouhodobou udržitelnost. Současný kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše většinu těchto kroků postupně vrací do původní podoby. Odkládání problémů jen zvyšuje budoucí náklady, které asymetricky dopadnou na generace narozené po roce 1990, varuje expert na důchody Michal Hlaváček z Národní rozpočtové rady, a píšou o tom Hospodářské noviny, které zároveň nabízí rozhovor s Michalem Hlaváčkem.
2: Počasí.

0: Jezdci střední Evropy se utkají na plochodrážním stadionu ve Svítkově. Právě dnes tam chystají mezinárodní závody motocyklové asociace zemí střední Evropy. Začátek je v 17 hodin a to je naše první pozvánka, kterou nabízíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 6:15.
1: Počasí.
0: Zatím máme venku oblačno až polojasno, během dne a dopoledne se přechodně vyjasní, další oblačnost se začne nasouvat později odpoledne, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkou, na horách budou srážky a bouřky četnější a večer by měly ustávat. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme 25 až 29 stupňů Celsia. Víte, teď po ránu vane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, má rychlost do 4 metrů za sekundu a postupně bude zesilovat, měnit se na mírný jihozápadní až západní, povane rychlostí do 7 metrů za sekundu. No a v bouřce a také na studené frontě počítejte i s nárazy větru okolo až 18 metry za sekundu.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 10. srpna, protože je pondělí, můžete se dnes odpoledne po 13. hodině těšit na osobnosti Česka, což je pořád, ve kterém Oskar Hess zpovídá nejrůznější osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Tady je malá ochutnávka, tedy ne plzeňského piva, ale toho rozhovoru.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání. Připomínám, už dnes po 13. hodině a hostem Oskara Hesse bude emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické letiště hlásí výrazný meziroční nárůst počtu cestujících. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. Pardubičtí fotbalisté dál čekají na ligový bod. Na Slavii prohráli 1-2. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, srážky, bouřky a teploty do 35 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubic letos létá do přímořských letovisek více turistů. Letiště od začátku sezóny až dosud odbavilo asi 150 tisíc cestujících, tedy o 60 tisíc více než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezónu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce.
2: K tomu navýšení počtu cestujících samozřejmě přispívají i nové cestovní kanceláře, které začaly létat z Pardubic. Tak kromě těch stávajících zavedených, jako je Fisher, Exim, Chedok, tak nově začala létat polská TUI a Blue Style, velké cestovní kanceláře, které všichni Češi znají.
0: V loni odbavilo letiště v Pardubicích celkem 204 tisíc pasažérů. V Moravské Třebové pokračuje stavba přístavby základní školy u kostela. Město za ní zaplatí přes 60 milionů korun. Nový objekt nabídne odborné učebny i školní jídelnu a hotový má být na začátku příštího školního roku. Aktuální stav prací přibližuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Už se připravují další části betonování, přízemí, část už je hotová. Tohle je nový zhotovitel, harmonogram máme od počátku smlouvy zatím nezměněný a pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen. Počítáme, že to příští rok bude hotové.
0: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením 9. tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Sport. Fotbalisté Pardubic v tomto ročníku šance ligy dál zůstávají bez bodu. Ve třetím kole nejvyšší soutěže podlehli v Edenu Slavii 1-2. Oba góly domácích dal útočník Chytil. Premiéru v brance Východočechů si připsala posila z Karviné Vladimír Neumann, který při rozhodující trefě neudržel míč na střele Provoda. Neumanna i přesto pardubický kouč Jan Trousil spíše chválil.
4: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo, potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr bude zesilovat a měnit se na mírný jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré. Tlak bude kolí a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená

0: Ale nebude to jenom o muzice. Rozpálený beton anebo zelená fasáda. Podle vědců může i obyčejná rostlina, jako je třeba přísavník, výrazně ochladit naše domy. Jak zelené střechy a fasády zpříjemňují život v rozpálených městech, uslyšíte v reportáži, kterou nabídneme už za chvíli. A jenom připomínám, dnes je pondělí 10. srpna. Vavřincové slaví svátek. Všechno nejlepší a ještě jednou krásné ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 6 hodin, skoro 13 minut k tomu, stále ladíte pondělní dobré ráno Českého rozhlasu o Pardubice. Už tady zaznělo, že dnešní nejvyšší teploty budou opět hodně vysoko, 32 až 35 stupňů Celsia budeme měřit. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice, no a odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z VUT a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit anebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin. Reportér Marek Hensel se na jednu takovou střechu také vydal.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
4: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
5: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
5: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
5: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
6: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
5: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: Městská knihovna Sezemice zve všechny předškoláky, školáky i jejich rodiče na týden robotů v knihovně. Děti si tam vyzkouší programování robotů a zjistí, jak fungují moderní technologie a také umělá inteligence. Týden robotů bude dnes ve středu a také ve čtvrtek vždy od 9 do 17 hodin s hodinovou přestávkou v poledne na oběd. Počasí. A čerstvá předpověď pro dnešní den dorazila před malou chvílí od meteorologů. Žádné zásadnější změny se nekonají. Stále platí to, že bude oblačno až polojasno, během dopoledne bude přechodně jasno a k večeru se začnou objevovat ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dnes 31 až 34 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme 25 až 28 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu. Během dne se změní na mírný západní až severozápadní a bude mít rychlost do 7 metrů. Za sekundu. V bouřce vítr přechodně zesílí.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: 6.23, hladíte Český rozhlas Pardubice a teď je tu další díl našeho spotřebitelského servisu. Vy se opět ptáte našeho odborníka Josefa Černého, tentokrát na prodlouženou záruku.
1: Dnešní dotaz poslal pan Ludvík. Nechal jsem si namontovat plastová okna, na které firma dala 5letou záruku. Po 3 letech se okna začala kroutit a netěsnila. Firma reklamaci nevyřídila do 30 dnů, tudíž jsem se rozhodl odstoupit od smlouvy, což firma zamítla s odůvodněním prodloužené záruky. Má na to právo, protože když je delší záruka, platí také jiný zákon? Pane posluchači, v případě, že prodejce poskytne spotřebiteli záruku nad rámec zákona, tedy delší než 2 roky, může si v této prodloužené době sám stanovit podmínky, tedy i lhůtu pro vyřízení reklamace. Tyto podmínky by však měly být uvedeny v uzavřené smlouvě, pokud tam nejsou. Platí podmínky stejné jako ve 2leté záruce, takže před dalším kontaktem s firmou doporučuji smlouvu řádně pročíst.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Počet problematických lokalit se sice podařilo výrazně zredukovat, stále ale zůstává přes 20 míst, kde se hlodavci opakovaně vyskytují. Většinou to jsou velká sídliště. Radnice se s deratizační firmou dohodla, že se tam budou zásahy pravidelně opakovat každé 2 až 3 týdny. Ve Světavách skončila obnova oken a dveří Langerovy vily. Restaurátoři jako poslední opravili dvoje vstupní dveře. Cílem prací bylo zachovat původní historické prvky a prodloužit jejich životnost v souladu s požadavky památkové péče. V kempu Písák v Týništi na Torlicí bude od dnešních 17 hodin do úterních 9 hodin platit zákaz koupání. Správci nádrže nechají do vody aplikovat přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Soud se dnes po 2 měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až jasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané osobní auto s přívěsem překáží na dálnici D11, stojí na 6. kilometru ve směru na Prahu a s novou uzavírkou počítejte v Pardubicích v ulici Kyjevská. Neprojedete úsekem od spodní brány nemocnice po nadjezd. Uzavírka je plánovaná do konce listopadu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou, teď už Janek Ledecký, za chvilku Karel Gott a opět prolistujeme dnešní tisk. Zůstaňte s námi a přejeme krásné a pohodové pondělní ráno.

0: Běž za svou láskou. Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 6.40 a s Míšou Spáčilovou opět otvíráme dnešní noviny.
1: K ranní kávě, denní tisk.
2: V Pardubickém kraji je v současnosti celostátně nejnižší cena nafty, podobně jako před týdnem. Litr zdražil o 77 haléřů na průměrných 44 korun a 33 haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 42 korun a 23 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů dražší. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili asi o 11 korun na litru méně. Informace zveřejnila Mladá fronta dnes.
0: Zatímco si děti užívají letní prázdniny, ve školách napříč Pardubickým krajem pokračují stavební práce. V přístavbě je speciální mateřské a základní školy v Poličce, rostou nové učebny, školní družina i kuchyň. V Litomyšli pokračuje oprava historické budovy střední školy Zahradnické a technické zaměřená na energetické úspory. Za 55 milionů korun se vyměňují okna, opravuje se fasáda, obnovuje se střecha i hromosvody. Pracuje se také v obchodní akademii a jazykové škole v Pardubicích. Areál bývalé Perly začne v září sloužit studentům střední školy umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí. Přeměna vyšla na 216 milionů korun. Kraj na ní uvolnil 80 milionů korun, píše Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
2: Sen o vlastním bydlení se mnoha Čechům opět vzdaluje. Za novou hypotéku letos připlatí výrazně více než v loni. U úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun a vychází tak na 21 327 korun. Ukazují to nejnovější data Swiss Life Hypo Indexu. Hypoteční sazby dál rostou, zvýšily se už pátý měsíc v řadě. Průměrný úrok vzrostl na začátku srpna o desetinu procentního bodu na 5,42%, což je nejvyšší úroveň za poslední dva roky, a píše o tom dnešní Právo.

0: Je pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec, což je jméno latinského původu, které znamená laurenský nebo pocházející z přímořského města Laurentum. No a název tohoto města je zase odvozen z latinského výrazu Laurus, které znamená Vavřín, případně přeneseně vítězství. No a když se řekne Vavřinec, tak asi každého napadne kajakář Hradílek. Jinak svátek svatého Vavřince, to je svátek kuchařů, cukrářů, knihovníků a také archivářů, a ke svatému Vavřinci se váže i pranostika. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Tak Vavřincům k svátku veliká gratulace a samozřejmě všechno nejlepší přejeme i narozeninovým oslavencům. Mezi nimi je třeba spisovatel Vladimír Páral, tomu je 94 let, 66 má španělský herec Antonio Banderas, slovenská modelka a zpěvačka Ivana Christová, 56 let, slaví právě dnes. No a tenistka Andrea Hlaváčková, tak té je rovných 40. A ještě události spojené s dnešním datem a také s naším regionem. 10. srpen roku 1532 se přestěhovali v Pardubicích podle přání Vojtěcha z Pernštejna minorité z kláštera u svatého Bartoloměje ke kostelu Zvěstování Panny Marie, kde sídlili až do zrušení kláštera v době Josefa II. Dnes si v Cholticích na Pardubicku připomínají založení sboru dobrovolných hasičů, stalo se tak v roce 1884 a 10. srpna 1947 poprvé zazářilo elektrické světlo v holické části Koudelka. Počasí. A rychle na počasí, dneska bude oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno a k večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima 31 až 34 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu, během dne se změní na mírný západní až severozápadní a bude mít rychlost do 7 metrů za sekundu, v bouřce pak přechodně zesílí.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, s vámi je pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a vyrážíme za sportem. Fotbalisté Pardubic v tomto ročníku šance ligy dál zůstávají bez bodu. Ve třetím kole nejvyšší soutěže podlehli v Edenu Slavii 1-2 a v tabulce jsou předposlední. Hrdinou utkání byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích.
1: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
2: Pochvaloval si Mojmír Chytil. Útočník Slávie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
3: Provodu varána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
4: Tohle prostě má výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té slávy tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten čich na ty góly má.
2: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
5: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po Mojmovsku jakoby a Mojma je pro nás extrémně důležitý a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
2: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský z Edenu Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Skuči dnes chystají projednání strategického plánu města. Ve Svitavách je dnes další kafárna, neformální debata s vedením radnice. Mírné až nejhorší půdní sucho je na většině území Česka. A počasí v kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Je pondělí 10. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Obyvatelé Skutče dnes se dnes mohou diskutovat o dalším rozvoji města. Radnice chystá projednání strategického plánu na další roky. Setkání začíná v 17 hodin v knihovně.
2: Navazuje na dotazníkový průzkum, kdy se radnice snažila zjistit, co lidem ve městě chybí nebo jaké stavby by měly získat přednost. Z výsledků vyplynulo, že obyvatelé jsou celkem spokojení s nabídkou služeb a sportovního vyžití. Vadil jim ale třeba stav silnic, nedostatek parkovišť a hlavně nízká nabídka na trhu práce. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Vedení Svitav se dnes od 10 hodin setká s obyvateli při neformální debatě nazvané kafárna. Uskuteční se v Langerově vile. Od zahájení projektu radní vyřešili nebo zodpověděli už více než 230 podnětů od obyvatel, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Lidé často chodí s obdobnými obecnými tématy, například pomalu upadající život na náměstí, vhodnější rozmístění laviček ve městě nebo třeba rybník Rosnička. Stejně tak ale na radnici přicházejí s konkrétními problémy, které se týkají přímo nich samotných, ať už se jedná o doplnění popelnic či opravy cest poblíž jejich domova.
0: Královéhradecký kraj patří k nejnavštěvovanějším regionům v Česku. Ve druhém čtvrtletí letošního roku v něm turisté strávili více než 1 000 000 nocí a kraj zároveň patřil mezi 3 regiony s nejvyšším meziročním nárůstem návštěvnosti. V průměru se tu zdrželi 3,5 dne, což je nad celostátním průměrem. Vyplývá to z údajů agentury CzechTourism. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
4: Samozřejmě sebou nese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství, lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích i v řekách.
0: Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až jasno. Večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S novou uzavírkou počítejte v Pardubicích v Kyjevské ulici, neprojedete úsekem od spodní brány nemocnice po nadjezd. Uzavírka je plánovaná do konce listopadu. Dělníci tam opravují vozovku a staví nová parkovací místa. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za námi jsou další čerstvé zprávy a 7:04 pokračuje pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Je 10. srpnový den, v kalendáři jména Vavřinec a Lars, tak posíláme gratulaci k svátku. Základní škola u kostela v Moravské Třebové bude mít nejenom novou přístavbu, ale i

0: Ideální muzika po ránu na probrání. Dynamit, také skupina Olympic, 11 minut po 7 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Letní prázdniny využívá základní škola u kostela v Moravské Třebové k rozsáhlým stavebním úpravám. Dělníci budují nový vstup do školy, upravují chodbu a v areálu staví novou budovu s moderními učebnami a zázemím. Nový vstup má zároveň zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová u vedoucího odboru investic Petra Matějky.
1: Tady stojíme za tím obočního vstupu do základní školy. Město z něho bude dělat nový hlavní vstup. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti dětí, kdy tady není žádný provoz automobilů a umožní to lepší organizaci i uvnitř školy při vstupu do budovy.
2: My jsme vstoupili dovnitř, tady se taky pracuje.
1: Ano, tenhle vstup se kompletně předělává, zmizela tady příčka jedna, bude kompletně opraven, dveře, jak vidíte, jsou zatím nahrazeny provizorními, původní dveře jsou na restaurování u odborného truhláře.
2: Je tady ještě docela dost práce, stihnout to do zahájení nového školního roku?
1: Stihnou to, kromě zádveří, které se vyrábí, bude to kompletně prosklená stěna, tam je ta výroba delší, takže to bude později, ale ten vstup již může sloužit, případně může za začátku sloužit i původní boční vstup z ulice Farní.
2: Tak pojďme se podívat na tu hlavní stavbu tady u této školy.
1: Tady vidíte, že už se připravují další části betonování přízemí. Část už je hotová, nyní se chystá pokračování tak, aby vše běželo podle harmonogramu.
2: Ten harmonogram jste museli už několikrát měnit, teď už je definitivní?
1: Tohle je nový zhotovitel, harmonogram máme od počátku smlouvy zatím nezměněný a pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen.
2: To znamená, že to bude hotové kdy?
1: Počítáme, že to příští rok bude hotové.
2: Pojďme ještě shrnout, co tady všechno bude.
1: Výdejna jídel, budou tady školní družiny, odborné učebny, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
2: Proč se město rozhodlo investovat do přístavby základní školy u kostela, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Chtěli jsme, abychom ve městě měli dvě srovnatelné školy, které mají dostatečné adekvátní zázemí. Na základní škole u kostela chyběl stravovací provoz a především zázemí pro odborné učebny, aby pedagogové měli dostatek prostoru a dokázali výuku kvalitně zajišťovat.
2: Nová přístavba základní školy u kostela bude stát přes 60 milionů korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Letní vesmírná technoladie, tak to je týden plný fantazie, techniky, pohybu, také legotvoření a vesmírných dobrodružství. Co vás čeká? Stavba vesmírného města z Lega, programování a ovládání robotů, chytrý vláček na vesmírné stanici, hledání QR kódu a plnění vesmírných misí, tvorba vlastní planety a mnoho dalšího. Takže je asi jasné, že tohle je program pro děti ve věku od 5 do 10 let, samozřejmě v doprovodu dospělého. Rezervace je ale nutná, a to na webu Krajské knihovny v Pardubicích, kde se to celé od pondělí až do pátku bude odehrávat. Vždy od 9.30 do 15.30 v poledne, počítejte s přestávkou. Počasí. Dneska má být oblačno až polojasno, během dopoledne bude přechodně jasno, k večeru se začnou objevovat ojedinělé přeháníky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 31 až 34 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme 25 až 28 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu, během dne se změní na mírný západní až severozápadní, bude mít rychlost do 7 metrů za sekundu a v bouřce přechodně zesílí. Toliko počasí, za chvilku dáme skupinu Nightwork, no a pak už na nás čeká bleskovka. Je 7 hodin 19 minut, přejeme hezké pondělní ráno.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ostro zalitý sluncem, tak se jmenuje kniha z nakladatelství Kazda, kterou tento týden nabízíme v Bleskovce. O čem je? O Tabitě, která získá příležitost starat se o domácí mazlíčky v luxusní vile na sluncem zalité Madejře a doufá v jediné, že si konečně odpočine. Po bolestivém rozchodu už rok utíká z místa na místo, hlídá domy, pečuje o zvířata a snaží se zapomenout na minulost. Luxusní vila na Madejře, oceán, dva roztomilí psy a muž jí obrátí život vzhůru. Nohama. Takže takové letní prázdninové čtení, to nabízíme v dnešní Bleskovce. Bleskovka. No a zmínil jsem, že děj knihy se odehrává na Madejře, té se často říká ostrov věčného jara, typické jsou pro ní také takzvané levády, tedy soustava zavlažovacích kanálů, budovány byly od 16. století až do 40. let minulého století. A mě by zajímalo, jestli víte, nebo dokážete odhadnout, kolik kilometrů těchto umělých toků byste na Madejře našli. Telefonní číslo 726 46 48 48 a mám tedy tři možnosti pro vás, aby bylo z čeho vybírat: 700 kilometrů, 2000 kilometrů nebo téměř 10 000 kilometrů. Tak se zamyslete a uvidíme, jestli to klapne nebo ne. Dobré ráno, kdo pak je na lince?
1: Dobrý den, Martin Pardubice.
0: Tak Martine z Pardubic, jak to vidíte?
1: Tak já si tepnu 2000 kilometrů.
0: 2000 kilometrů zlatá střední cesta, je to tak. Byl jste se podívat na Madejře?
1: Nebyl ještě.
0: No tak musíte to napravit, třeba letos. Dobře, gratuluju, kniha je vaše, hezké počtení přeju a poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme, jo?
1: Jo, díky.
0: Tak jo, není za co, naslyšenou. Tak a já ještě tady doplním, jak už bylo řečeno, že za více než 400 let vzniklo přes 2000 kilometrů umělých vodních toků. Podél nich dnes vedou turistické trasy, které vás zavedou i do těch nejskrytějších míst na Madejře. No a aby by levády mohly překlenout určité pasáže, bylo potřeba do skal také vyhloubit síť tunelů. Ty dnes dosahují celkové délky zhruba 40 kilometrů.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Dobrý den.
6: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
7: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
8: Pardubický kraj v těchto dnech daroval vyřazený sanitní vůz partnerskému regionu Žabliak v Černé Hoře. Oblast je vstupní branou do Národního parku Durmitor a je vyhledávaná turisty. Sanitka je plně vybavená a pomůže zlepšit transport pacientů do tamních nemocnic. Kraj už v minulosti předal nepotřebné sanitky i na Ukrajinu a do Albánie. Seč na Chrudimsku chce omezit parkování kamionů v centru. Radnice požádala o úpravu značení, které by zabránilo odstavení nákladních souprav u nákupního střediska. Návrh opatření už zveřejnil městský úřad v Chrudimi, který teď bude čekat na případné připomínky. Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavírá dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D, autobusy a trolejbusy budou místo nich zastavovat na nástupištích E a F. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních 2 letech místo plošného zvyšování mezd volí spíše individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. A ještě krátce ze sportu. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandchulpa porazil ve 2 setech a čeká ho Američan Shelton. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až jasno. Večer ojediněle přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
8: V Chrudimi skončilo dopravní omezení kvůli pouti. Od pátku byl pro dopravu uzavřený celý střed města i oblast kolem divadla. Přesměrované byly také některé linky MHD. Od dnešního rána se provoz vrátil do běžného stavu. Dobrou šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tak měla to být noc nebo chuť?
10: Já nevím.
9: Míša Spáčilová, další zprávy za námi. Michal David, Rangers naopak před námi. Také ještě jednou prolistujeme dnešní tisk a dál vám přejeme pohodové a klidně i veselé pondělní ráno s Českým rozhlasem Pardubice.
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Láska je věc kouzelná. To byly Rangers, je 7:38 s Míšou Spáčlovou v dnešním Dobrém ránu. Naposledy otvíráme tisk. Hezký den.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Pro letošní komunální volby v Pardubickém kraji v Pardubicích přijal registrační úřad na pardubickém magistrátu 9 kandidátek. Je to stejný počet jako v roce 2022. Rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátních listin a o případném škrtnutí kandidáta na listině úřad učiní do 20. srpna včetně. V komunálních volbách v Pardubicích budou opět výrazně zastoupeny koalice. Proti stavu před 4 lety se ale většinou proměnili, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Sucho se v posledních týdnech stále výrazněji podepisuje na vodních tocích i krajině v Pardubickém kraji. Druhá vlna tropických teplot, během níž se teploty dostávaly až ke 40 stupňům, situaci ještě zhoršila. Podle Povodí Labe trpí mimořádným meteorologickým suchem více než polovina území, které podnik spravuje. Výrazný dopad sucha zaznamenali vodohospodáři také u velkých nádrží. Sečská přehrada měla v červenci jedny z nejnižších přítoků za posledních 48 let. Podobná situace byla také u nádrže Pastviny. Článek najdete v Chrudimském deníku.
0: V Česku se ročně zlikvidují léky za zhruba 1,2 miliardy korun. Další 500 milionů korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Za plýtváním léky je zejména nedostatečná koordinace mezi jednotlivými předepisujícími lékaři. Pacient s více chronickými onemocněními běžně navštěvuje praktika a několik specialistů. Pokud se k tomu nepřistupuje komplexně, může dojít k duplicitě nebo i nadbytečnému předepisování, aniž by si toho kterýkoliv z lékařů byl vědom, řekl Mladé frontě Dnes ředitel ústavu Tomáš Boráň. A podrobnosti tedy na stránkách Mladé fronty. Tolik tisk, za chvilku šer a dál přejeme pohodové pondělí.

0: 8:45 přesně, za chvilku Lucie Vondráčková, také si připomeneme události spojené s dnešním datem.
1: Počasí.
0: Teď ale jdeme kouknout na oblohu, na to, jaké počasí nás čeká v průběhu dnešního dne i v průběhu týdne, který nám dneškem začíná. Předpověď připravil meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Jaroslav Tuček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak jsem říkal, vezmeme to postupně, začneme pondělím, zatím to vypadá tak nějak, jakože se to nemůže rozhodnout ten dnešní den. Co nás čeká?
2: No, dneska nás bude přecházet slabá studená fronta, očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že v průběhu dopoledne na chvilku se i projasní a bude to jenom chvilková událost. No a k večeru potom se začnou objevovat výjimečné přehánky a může se objevit i bouřka. Dnešní teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 25 až 28 stupňů. Vítr máme ještě slabý, ale v průběhu dne se bude rozfoukávat na mírný, bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Kdyby náhodou se objevila bouřka, tak tam bude ten vítr přechodně zesilovat. Co se týká rozptylových podmínek, ty máme teď mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se vylepší na dobré až velmi dobré a bojuje na trojce vysoká zátěž. Mm-hmm.
0: Tak to je první den tohoto týdne a pojďme se kouknout dál. Noc na zítřek a zítřejší den, tam to vypadá jak?
2: V noci oblačno až polojasno s tím, že z počátku té noci ještě může být nějaká výjimečná přehánka. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia, vítr od severozápadu až severu po rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. A zítra přes den hodně slunce, jasno až polojasno, žádné srážky a teploty už budou pod 30, konkrétně 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 17 až 21 a zítra bude vítr foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom postupně od severovýchodu a bude slábnout.
0: A další dny?
2: Další dny stále se ještě budeme pohybovat chvilku pod 30 stupňů, slunečné oblačnosti a to de facto až do neděle. Nad 30 bychom se měli dostávat od pátku, zase ty teploty budou gradovat v neděli, kde bude přecházet potom studená fronta a za ní se opět ochladí.
0: Tolik počasí, meteorolog Jaroslav Tuček, díky a hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: otázka.
1: Yes, we can.
0: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
2: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
0: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
2: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
0: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola pokus.
0: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě bytových domů na sídlišti Závodu míru. V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Soudní jednání jsou v plánu až do konce roku. Fotbalisté Pardubic prohráli na Slávii a v lize zůstávají bez bodu. A počasí v kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě v ulici K Polabinám na sídlišti Závodu míru. Město tam chce postavit dva bytové domy se 114 cenově dostupnými nájemními a družstevními byty. Autorům petice vadí zastavění jednoho z posledních volných prostorů v lokalitě, úbytek zeleně i očekávaný nárůst dopravy. Vedení města odpor k projektu překvapil. Příprava záměru totiž trvá už několik let, jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z hnutí Žijeme Pardubice.
4: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela, to znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat.
2: Na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se schází u kapličky v peci pod Sněžkou, kde je přivítá Krakonoš a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. Z polské strany se k něm přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
5: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Pardubičtí fotbalisté v nové sezóně šance ligy znovu nebodovali. Ve třetím kole této sezóny prohráli na Slavii 1-2. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým golem v zápase domácí útočník Chytil. Východočeši jsou v tabulce aktuálně předposlední. Pokračuje jejich kouč Jan Trousil.
6: Mě víc štve to, že herně kluci obstáli, ale neobstáli. Jsme v těch nejtěžších věcech, kdy ty situace si vytváříme na gól a nedáme ho a za situací, kdy mi ani vlastně nepřijde, že můžeme dostat góly, tak je tam nějaký podcenění a to prostě zbytečně. Inkasujeme, takže je to samozřejmě špatně a uvědomuje si to, že ten tlak na nás samozřejmě bude.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až jasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto srazilo srnu na 91. kilometru ve směru na Prahu. Sražené zvíře tam leží v levém jízdním pruhu, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 8 je s vámi stále Český rozhlas Pardubice a dál přejeme příjemné pondělní ráno, 10. srpen, Vavřinec v kalendáři, posíláme gratulaci. Také ve druhé polovině prázdnin mají v některých školách v Pardubickém kraji napilno, tedy stavbaři a řemeslníci. Podrobnosti o tom nabídneme už za chvíli v reportáži. Nabídneme i muziku, písničky, které nestárnou, obstarají holky Václav Neckář nebo třeba také Petr Nať. Hezké pondělí.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

má něco s jedním pánem. To byl Václav Neckář, 10 minut po 8 hodině. S vámi je pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Zatímco si děti dál užívají prázdniny, na některých školách a školkách v Pardubickém kraji pokračují opravy učeben, jídelen i záchodků. Většinou jde o akci

0: akce, které není možné dělat za běžného provozu, ale o prázdninách, kdy jsou školy prázdné a ničemu nevadí. Na několika základních školách v Pardubicích kromě toho začínají i větší stavební zakázky za desítky milionů a víc o nich řekne reportérka Naďa Kubínková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co v těch školách vznikne nového?
1: Tak podle informací magistrátu základní školy Prodloužená a Štefánikova dostanou nové učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Práce na opravách startují v těchto dnech a protáhnou se až do podzimního období. Na zahájení školy by to ale nemělo mít žádný vliv. Děti zasednou lavicích v řádném termínu 1. září. Výuka bude podle zřizovatele fungovat v náhradních prostorách. Kromě toho také pokračují opravy stravovacího provozu na základní škole Valdorská. I tam musí žáci a učitelé počítat s tím, že hotové budou až v první polovině školního roku. Obědy ale škola zajistí jiným způsobem.
0: V Pardubicích mají řemeslníci napilno i v mateřských školkách a školách. Co opravují tam?
1: Tak v 6 školkách vyměňují původní osvětlení za moderní úsporná LED svítidla, dělají také nové elektroinstalace a sociální zařízení, v mateřské škole odborářů vylepšují zázemí pro přípravu jídel a taky oční pavilon.
0: Desítky milionů korun jdou letos i do oprav středních škol Pardubického kraje, tak do kterých a kde?
1: A tak já zmíním třeba budování přístavby speciální mateřské a základní školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy v Litomyšli, pokračující opravu obchodní akademie v Pardubicích anebo v Červenci, dokončenou obnovu odborných učeben a dílen střední školy gastronomické a technické v Žamberku. Začátkem školního roku se pak otevřou 2 velké investice, a to nová tělocvična střední průmyslové školy v Letohradu a zároveň i nový areál Perly umělecko průmyslové školy Ústí nad Orlicí.
0: Kde a jak v Pardubickém kraji vylepšují školy a školky, přiblížila Naďa Kubínková. Děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu, pokračuje a pokračovat bude i rubrikou, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v ní budeme věnovat spánku, tedy ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Už za pár minut s Martinem Písaříkem.
1: Počasí.
0: Oblačno až polojasno, tak je zatím venku právě teď. Během dopoledne bude přechodně až jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přeháníky nebo i bouřky. Teploty ty maximální 31 až 34 stupňů. Na horách v tisíci metrech naměříme 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr vane slabý proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu. Během dne trošku zrychlí na mírný západní až severozápadní. Bude mít rychlost do 7 metrů za sekundu a v bouřce přechodně zesílí. Jitka Slezáková ve studiu, chtěl jsem říct, že se přihnala jako bouřka.
2: Ani ne dneska.
0: Spíš ta energie, ne, po víkendu, nebo ne?
2: Ano,
0: odpočatá,
2: ano.
0: Plná sila, elánu.
2: Po tom snu dnešním, teď jsem se ti svěřovala rozhlasové sny, to je tedy něco. Už asi ano, jak jsem se připravovala, měli jsme přenos a vůbec nám to nešlo. Telefonovali jsme si, pozdě jsem ti volala, všechno prostě bylo špatně, ale naštěstí to byl jenom sen.
0: Dopoledne bude skvělé, bez chybičky.
2: No tak to se ještě uvidí, ale v každém případě máme spoustu zajímavostí. Začneme prvním dílem našeho seriálu Rozhlasové stovky. Budeme se vracet do roku 1926 a v tomto roce vzniklo mnoho velkých zajímavostí v rozhlase. Třeba unikátní záznam Moliérova Lakomce vám pustíme. To bude po 9. hodině.
0: Celý záznam? To můžeš jít domů, ne?
2: No to bych mohla jít domů, tak aspoň pár vteřin, dobře. No a podíváme se do Litomyšle, na to jsem taky velmi zvědavá, protože u lesoparku Černá hora vzniká prý nová kaple metodou 3D tisku z betonu.
0: No a to bych chtěl vidět na vlastní oči možná. No,
2: možná uvidíš na vlastní oči během přenosu a nebo aspoň na fotkách. Já myslím, že fotografie budou na našem webu 100%.
0: Tak se budeme těšit. Miraj právě teď a to bych se hezky vysílá.
2: Děkuju a pedalboardy budou. V radioporadně budeme se učit na tom stát minimálně.
1: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci, třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Počet problematických lokalit se sice podařilo výrazně zredukovat, stále ale zůstává přes 20 míst, kde se hlodavci opakovaně vyskytují. Většinou to jsou velká sídliště. Radnice se s deratizační firmou dohodla, že se tam budou zásahy pravidelně opakovat každé 2 až 3 týdny. Ve Svitavách skončila obnova oken a dveří Langerovy vily. Restaurátoři jako poslední opravili dvoje vstupní dveře. Cílem prací bylo zachovat původní historické prvky a prodloužit jejich životnost v souladu s požadavky památkové péče. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí bude od dnešních 17 hodin do úterních 9 hodin platit zákaz koupání. Správci nádrže nechají do vody aplikovat přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Soud se dnes po 2 měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn za podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, dopoledne přechodně až jasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabý až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kamion s prasklou pneumatikou překáží na dálnici D11. Malé kusy roztrhané pneumatiky tak leží za 61. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou a dál vám přejeme pohodové pondělní ráno. V Lanškrouně si připomenou 80. výročí založení podniku Tesla. Právě na dnešek připadá výročí zahájení výroby elektrosoučástek. O tom, jak podnik vyráběl, jak ovlivnil na dlouho život celého města, ale také o chystané výstavě si budeme už za chvíli povídat s pamětníkem a bývalým zaměstnancem Tesly Karlem Hrodkem. Z muziky Věra Martinová, Lenka Filipová, také třeba Anna K. vás čeká a dál přejeme pohodové ráno.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Lenka Filipová je za námi a vyladíte dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Tesla a Launchcrown, dvě slova, která k sobě po desetiletí neodmyslitelně patřila. Historie tohoto podniku je ale ještě mnohem starší a začíná poněkud překvapivě výrobou doutníků a cigaret. Letos si připomínáme 80 let od vzniku Tesly a její příběh připomene také výstava nazvaná Od doutníků ke kondenzátorům, kterou můžete už brzy vidět v Městském muzeu v Launchcrowně. O historii továrny, zajímavých exponátech, ale i o tom, jak Tesla ovlivnila život celého města, si teď povíme s pamětníkem a bývalým zaměstnancem Tesly Karlem Hrotkem. Dobré ráno, díky, že jste dorazil.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Když se řekne Tesla Launchcrown, většina lidí si vybaví podnik, který během své existence zaměstnával tisíce lidí. Jeho příběh ale, jak už jsem naznačil, začíná ještě za války, překvapivě u cigaret a doutníků. Jak to tedy tehdy bylo na úplném začátku?
1: Na úplném začátku to bylo tak, že vlivem vývoje situace na frontě Berlín byl ohrožen a bylo nutné výrobu teda těch speciálních součástek pro armádu někdy nějakým způsobem přemístit, aby měla krycí civilní zázemí. Takže bylo vybráno město Launchcrown, kde byla velká tabáková továrna.
0: Co rozhodlo pro Launchcrown, právě pro tohle město?
1: To nikdo přesně nedokáže určit, protože byli tam někteří emisaři z toho Berlína, kteří projížděli Launchcrown z Vitavy, kde byla zrovna tak tabáková továrna. Bylo to zajímavé, že měli zaměření na tabákové továrny.
0: Mm-hmm. Výroba pod německým velením začala v roce 1944. Co vlastně tehdy v Launchcrowně vznikalo? Jaké výrobky bychom pod tehdejšími elektrosoučástkami měli si představovat?
1: Jsou to především odpory, rezistory, jsou to dále kondenzátory, ale i některé speciální prvky pro ta spojovací zařízení Wehrmachtu.
0: Po válce se továrna znárodnila v srpnu, 10. srpna, tedy vlastně dnes tu máme přesně ten den toho výročí. V roce 1946 vznikla Tesla, je to okamžik, který výstava také připomíná. Co pro Launchcrown vznik Tesly znamenal?
1: Já bych to trochu upřesnil. 10. srpna vznikl podnik Tesla jako celek bez toho přídomku Launchcrown. Ten vlastní podnik Tesla Launchcrown jako národní podnik vznikl až v roce 1950. Ale toho 10. srpna 1946 vznikl skutečně podnik Tesla v bývalé továrně Mikrofona ve Strašnicích.
0: To jsme v Praze.
1: To jsme v Praze, ano.
0: Když se dostaneme tedy do toho Launchcrowna, tak co Tesla znamenala pro Launchcrown?
1: Tesla znamenala pro Launchcrown jeho skutečně velký rozvoj. Byli tam velice pracovití lidé, kteří pracovali nejdříve v té tabákové továrně a následně v té Tesle. A ta výroba se postupně rozšiřovala schopností těch lidí, že se to rozrůstalo o další produkty. Zejména o elektrolytické kondenzátory, ale i slídové kondenzátory, potenciometry a další sortiment.
0: Takže dá se říct, že Tesla skutečně ovlivnila jak ekonomiku města, tak každodenní život těch lidí?
1: V každém případě ano, to však nebylo hned na začátku v tom roce 1946-1947, ale potom následně v těch pozdějších letech, kdy se do Launchcrowna začali soustředovat další lidé, i ze vzdáleného okolí, nejenom ti, kteří chodili dřív z Vyprachtic, z Nepomuku a z Dolní Černé pěšky do té tabákové továrny, ale následně i do té Tesly.
0: Když se podíváme na dnešek, zůstalo něco po Tesle v Launchcrowně?
1: Po Tesle zůstala jenom ta krásná vzpomínka, protože všechny budovy, které tam stály, byly zbořeny a chystá se tam výstavba nové haly firmy Lux.
0: Nicméně Teslu připomíná výstava, která se jmenuje, jak už jsem říkal, Od doutníků ke kondenzátorům. Co bude tím prvním, co návštěvník po příchodu uvidí a čím ho má tahle výstava překvapit a zaujmout?
1: Určitě ho překvapí to, že tam budou součástky nejenom ty historické, které byly z toho roku 1944-1945, ale také některá zařízení. Bude tam ruční list Knacker, bude tam ruční razítkovací stroj Gravel. To jsou všechno výrobky z Berlína, které následně, aby se zvýšila kapacita, jsme si v Tesle vyráběli sami.
0: Pro návštěvníka, který není úplně technik, může být kondenzátor nebo rezistor poměrně abstraktní věc. Budete na výstavě i vysvětlovat, k čemu tyto součástky sloužily a kde se s nimi člověk mohl setkat?
1: Určitě při dalších návštěvách ano, ale při té vernisáži asi těžko, protože očekáváme poměrně velkou návštěvnost skutečně tesláků, kteří to mají jako v srdíčku, tu Teslu, takže tam na to nebude jako prostor.
0: To bude sláva, rozumím.
1: Ano, bude na to prostor při jiných příležitostech, kdy tam budou chodit jako zejména školy, bude tam určitá aktivita i v tomto směru připravená, abychom to byli schopni vysvětlovat a ukazovat tyhle ty principy nebo tyhle ty funkce. Popravdě řečeno, už je málo lidí, nedokážu specifikovat, kteří by uměli vypočítat kondenzátor.
0: Bývalý zaměstnanec Tesly Karel Hrodek je naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.

0: Na věky zůstane pouze čas a také vzpomínky. My vzpomínáme na lanškrounskou Teslu a také tady chceme pozvat na výstavu, která se chystá právě u příležitosti 80. výročí založení podniku. Když jsem se koukal na to, co všechno bude na výstavě k vidění, tak jsem narazil na to, že tam máte i katalogy výrobků. Co všechno se dá z takového katalogu vyčíst, kromě samotného seznamu těch výrobků?
1: Z toho katalogu, zejména z toho z roku 1955, se dá vyčíst, že zákazníci nemají navštěvovat výrobní závody nebo závod, ale mají se obracet přímo na odbytovou centrálu, která sídlila v Praze na Malém náměstí číslo 1, kde teda byly všechny informace, protože Lanškroun tyto činnosti ještě neměl vybudovány. Mm-hmm. Ale jsou tam pochopitelně údaje technické, ekonomické, ale i množstevní minima a tak tyto údaje.
0: Kromě technických exponátů budete ukazovat také průkazky, razítka, tiskopisy, fotografie, dokonce i odznáčky.
1: Ano, soubor asi 100 kusů.
0: Proč jsou pro historii podniku důležité i tyto zdánlivé maličkosti?
1: Protože připomínají průběh těch let, jo, a ti zaměstnanci, ty lidé, nejenom, že to byla jako reklama firmy, ale bylo to i určitá čest, jestliže šli a měli na sobě na klopě ten odznáček Tesly.
0: Mm-hmm. Patřím k tomuhle podniku a ano. Chci to ukázat, rozumím. Máte také oficiální kroniku Tesly až do roku 1972. Sahá, co v ní člověk najde, co by se z té běžné historie podniku nedozvěděl, kdyby neměl tu kroniku?
1: No, já si myslím, že ta kronika je psána tou paní Fajtovou velice kvalitně, velice odborně i s určitým nadhledem, takže přestože to odpovídá duchu doby, tak jsou tam věci zajímavé z hlediska třeba i sociálního, toho rozvoje, který Tesla přinesla pro ten Lanškroun nad široký okolí velice významným způsobem.
0: Mm-hmm. Když vás tak poslouchám, tak mi začíná čím dál tím víc připadat, že Tesla nebyla jenom továrna, ale že to byla v podstatě určitá komunita lidí. Jak se vám vůbec podařilo pozbírat se nad všechny ty vzpomínky osobní a ty předměty, které budou na výstavě k vidění?
1: Oh.
0: Bylo to těžké?
1: Bylo svým způsobem to bylo těžké. Věnuji se tomu, dá se říct, přes 30 let. A vstoupil jsem do podvědomí těch lančkrouňáků, těch tesláků tím, že v podstatě, aby ty věci nezanikly, tak nosili je všechny ke mně a já jsem je tedy nějakým způsobem zpracovával, až jsem z toho teda vytvořil to určité muzeum Tesly Lanškroun, který v podstatě součástky, ale i veškeré dokumentace předávám do muzea v Lanškrouně.
0: Mm. Jedním z takových těch nejzajímavějších exponátů je hodinový stroj z věže bývalé tabákové továrny. Proč je pro výstavu tak zásadní?
1: Proč je pro výstavu zásadní? Protože je to otázka toho času. Jo? Především ten Ignác Kobza, který jako ty hodiny vytvořil, vytvořil dílo, které bylo hodné umístění na této továrně. Jo? Mm. A to měření toho času od té minulosti až do současnosti hraje významnou roli.
0: Mm. Že jsem narazil na pojem stoletý kalendář, to je co?
1: To je co? To je kalendář, který nemá soboty a neděle, takže do něho můžete průběžně psát. A ten kalendář vydává naše firma Hast Lanškroun, která sídlí v Dolní Čermné a věnuje se jak historii, tak současnosti té výroby. A teďka to speciální vydání k těm 80 letům znamená, že tam to začíná skutečně továrnou od toho doutníku k tomu kondenzátoru a jednotlivými provozy. Lanškrounem, Sázavou, a závody v Jablonem, v Jihlavě, v Blatné, v Ostravě a nakonec i ve Staré Lubovni.
0: Mm-hmm.
1: Doplněno odznaky a doplněno výrobky těchto závodů.
0: Kdy začíná výstava? Kdy bude ta vernisáž?
1: Vernisáž je 5.9. v 15 hodin v muzeu v Lanškrouně.
0: No a dokdy bude možné výstavu navštívit?
1: Až do začátku ledna příštího roku.
0: Takže 5. září to celé vypukne, to my určitě ještě zmíníme ve vysílání, aby na to posluchači nezapomněli. No ale výstavou to nekončí, připravuje se také přemístění sbírky radiopřijímačů Tesly.
1: Ano, to souhlasí, ta sbírka se přemístuje v rámci Dolní Červné do budovy městysu Dolní Červná. Jsou tam velice krásné půdní prostory, nově rekonstruované. Mm-hmm. Tam ještě máme teda spoustu práce, i když radiopřijímače, magnetofony a gramofony jsou nainstalovány, ale chceme k tomu dát popisky, aby to mělo prostě vypovídací hodnotu.
0: Dobře. No a závěrem, na co konkrétně byste naše posluchače na tu výstavu pozval nejvíc? To tam je pro vás takové to nej.
1: No tak to je teda pro mě těžká otázka, protože mě každý předmět, každá součástka mě něco říká, jo. Aha. A já popravdě řečeno se nejvíc těším na to setkání s těmi lidmi, se kterými jsem se v té Tesle znal, kterými bych chtěl i touto cestou poděkovat za to, za všechno to, co mě dali a to, co já mám možnost předat dál do toho muzea, aby se to zachovalo pro příští generace. Zní to možná nadneseně, ale pokud to nezachráníme teď, už to nikdo nezachrání.
0: Říká Karel Hrodek, který byl naším dnešním hostem a který také pozval na výstavu, která začíná 5. září. Moc díky, ať je o to veliký zájem, ať se všem líbí a naslyšenou.
1: Děkuji, bylo to milé.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubická nemocnice dnes uzavřela spodní vrátnici, vjezd vede z ulice Komenského. U Rušného nádraží v centru Berlína neznámí pachatelé zastřelili muže. Pardubičtí fotbalisté dál čekají na ligový bod, na Slavii prohráli 1-2. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Řidiči se ode dneška dostanou do areálu Pardubické nemocnice pouze zadním vjezdem z ulice Komenského. Spodní vrátnice je dočasně uzavřená kvůli opravě parkoviště. Omezení potrvá do konce listopadu. Změna platí také pro výjezd z nemocnice. Dočasně vede pod nemocniční lékárnou směrem na Kyjevskou ulici, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
2: Pozor bude třeba dávat i při samotném výjezdu z nemocnice. Pokud budou řidiči pokračovat ve směru Pardubičky či Nemošice, vyjedou vpravo standardní cestou. Pokud míří do centra Pardubic přes nadjezd, navede je objízdná trasa kolem bývalé telegrafie a Penny Marketu na výjezd od nákupního střediska.
0: Pardubický kraj v těchto dnech daroval vyřazený sanitní vůz partnerskému regionu Žabliak v Černé Hoře. Oblast je vstupní branou do Národního parku Durmitor a je vyhledávaná turisty. Sanitka je plně vybavená a pomůže zlepšit transport pacientů do tamních nemocnic. Kraj už v minulosti předal nepotřebné sanitky i na Ukrajinu a do Albánie. Případ zubního lékaře Petra Vinče, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Lékař fotil ve své ordinaci nezletilé pacientky a z fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to dal letos v květnu podmínku. Pracovat s dětmi mu nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Mluvčí soudu Nikola Henigová nechtěla rozsudek komentovat. Také lékař Vinč se k případu odmítl vyjádřit. Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala policie německého hlavního města. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Agentura DPA uvedla, že případu násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve 4milionové metropoli výrazně přibylo. Sport. Fotbalisté Pardubic v tomto ročníku šance ligy dál zůstávají bez bodu. Ve třetím kole nejvyšší soutěže podlehli v Edenu Slavii 1-2. Oba góly domácích dal útočník Chytil. Premiéru v brance Východočechů si připsala posila z Karviné Vladimír Neumann, který při rozhodující trefě neudržel míč po střele provoda. Neumanna i přesto pardubický kouč Jan Trousil spíše chválil.
3: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil, a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohl ve standardních situacích, což se povedlo, potřebujeme se vyvarovat chyb. Hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaní. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně až jasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na trojce. To je vysoká záť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kamion s prasklou pneumatikou překáží na dálnici D11. Malé kusy roztrhané pneumatiky leží za 61. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme 10. srpna, Vavřincové slaví svátek, tak všechno dobré přejeme. Však o nich bude řeč, kdo byl svatý Vavřinec, proč je patronem vína, na co jsou Vavřincovy slzy. To všechno uslyšíte během našeho dobrého dopoledne. A nejenom to, přihlásí se také nový seriál, jmenuje se Rozhlasové stovky. Je to prázdninový seriál, kde si připomeneme 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A to je právě 100 let. No a Jiří Cízler, ten nás pobaví už za pár minut, tak si to nenechte ujít, přejeme vám příjemný den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Při pondělku trošku úsměvu na rtech, snad se nám to podaří ho vykouzlit. Jak snížit náklady v kultuře a ušetřit na práci hudebníků? Když se do řešení pustí politicky angažovaný neodborník, hned je originální nápad na světě. Před lety o něm v našem vysílání mluvil herec Jiří Cízler, který vzpomínal na své někdejší působení v divadelním orchestru.
1: Přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru?

tromba Project budete hrát na housle, on pá, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo? A v té době vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo? A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo. No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou. My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent má, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude.

0: Ideální písnička pro pondělní dopoledne, pokud nikam nespěcháte. A to vám samozřejmě moc přejeme, hezké prázdniny. Je 9 hodin 17 minut. Rozhlasové stovky, tak to je náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice,

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Je pondělí 10. srpna, rozjíždí se také kolotoč zámeckého léta ve 9:45. Uslyšíte další reportáž z krásného zámku, ne z našeho kraje, ale z celé republiky vybíráme zámky společně s Františkem Kinským a s tím je spojená soutěž, takže pokud jste dnes poprvé naladili třeba Český rozhlas Pardubice, tak ve 9:45 se můžete důkladně zaposlouchat do reportáže a když potom správně vyťukáte číslo 731 800 900 a zodpovíte otázku, kterou vám položí Pavel Kudrna, tak můžete získat moc pěkné ceny, ale to bude až ve 9:45. Teď si řekneme, k čemu přesně původně sloužila stodola a jak vznikl její název a řekne nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Staří Slované neměli stodoly, jen kruhový mlad k vymlácení nebo vyšlapání obilí a stohy s okrouhlou základnou. Když pak začali stavět i ty stodoly, převzali jejich pojmenování z němčiny. Šlo o staré germánské slovo, doložené například i ve staré islandštině, které původně znamenalo místo, kde se shromažďují zvířata k dojení. Ale do slovanských jazyků už se výraz stadal dostal právě jako pojmenování hospodářské budovy k ukládání nevymláceného obilí a slámy. A mimochodem, roubené polygonální víceboké stodoly, kterým se věnují dokonce i historici umění, se stavěly také v Pardubickém kraji.
0: To je pravda. No a zítra si řekneme něco o významu a původu slova topůrko. Je 9:30 přesně.

0: manžela. Svatý Vavřinec, dnešní svátečník, je patronem knihovníků, archivářů, hasičů, kuchařů, cukrářů a hostinských, taky pivovarníků a sládků, vinařů, pradlen, sklenářů, správců, žáků a studentů. No takhle nám to nic neřekne, ale možná bez zajímavosti není to, že ve středověku byl svatý Vavřinec uctíván také jako ochránce před ohněm a teprve od 17. století ho v této funkci nahradil svatý Florián. A pokud budete poslouchat i po 10. hodině Český rozhlas Pardubice, tak se dozvíte, proč se jeřabiny staly symbolickou ochranou před ohněm a bleskem. No a teď už tady máme babské rady a v nich bychom se měli dozvědět něco o pěstování opuncií. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus, dají se z něj dělat saláty i čaje.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem Zámeckého léta, aby ne, kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty, než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let, a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. Jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo že to není asi typicky české?
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí. Kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím si šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Skuči dnes chystají projednání strategického plánu města. V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Obyvatelé Skutče dnes mohou diskutovat o dalším rozvoji města. Radnice chystá projednání strategického plánu na další roky. Setkání začíná v 17 hodin v knihovně.
2: Navazuje na dotazníkový průzkum, kdy se radnice snažila zjistit, co lidem ve městě chybí nebo jaké stavby by měly získat přednost. Z výsledků vyplynulo, že obyvatelé jsou celkem spokojení s nabídkou služeb a sportovního vyžití. Vadil jim ale třeba stav silnic, nedostatek parkovišť a hlavně nízká nabídka na trhu práce. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Počet problematických lokalit se sice podařilo výrazně zredukovat, stále ale zůstává přes 20 míst, kde se hlodavci opakovaně vyskytují. Většinou to jsou velká sídliště. Radnice se s deratizační firmou dohodla, že se tam budou zásahy pravidelně opakovat každé 2 až 3 týdny. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí bude od dnešních 17 hodin do úterních 9 hodin platit zákaz koupání. Správci nádrže nechají do vody aplikovat přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty mohou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradnička výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
3: Očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
0: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požáru a může se projevit i na zemědělské úrodě. Úřad práce v účetnictví za rok 2025 opravil chyby ve výši 3,5 miliardy korun. Oznámil to nejvyšší kontrolní úřad, který původně zjistil nedostatky za více než 5,5 miliardy. Podle kontrolorů neopravené položky za 2 miliardy nejsou vzhledem k celkovému rozpočtu významné. Vnitřní kontrolní systém ale podle NKÚ není plně účinný. Nedostatky zjistili hlavně v hospodaření s majetkem státu nebo v evidenci a kontrolách softwaru licencí.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně až jasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer pak mírně až silně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S novou uzavírkou počítejte v Pardubicích v Kyjevské ulici. Neprojedete úsekem od spodní brány nemocnice po nadjezd. Uzavírka je plánovaná do konce listopadu. Dělníci tam opravují vozovku a staví nová parkovací místa. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zámek Kratochvíle byl naším cílem v minulé hodině, no a cestovat budeme i teď krátce po desáté. Navštívíme lesopark Černá hora v Litomyšli, protože tam vzniká nová kaple. A teď pozor, ta kaple vzniká metodou 3D tisku z betonu. Tak to musíme vidět v reportáži minimálně na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No taky budeme soutěžit, máme pro vás nákupní tašku zelenou s logem Českého rozhlasu Pardubice. No a v ní určitě nějaké to překvapení. Tak dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Desátý srpen zdobí jméno Vavřinec. A kdo to byl? Svatý Vavřinec patří mezi nejúctívanější světce. Narodil se kolem roku 230 a po příchodu do Říma z rodného Španělska se stal nejvyšším jáhnem papeže Sixta II., kterému nechal ale pronásledovatel křesťanů a krutovládce císař Valerianus 6. srpna 258 setnout hlavu. A teď začnou ty krutosti, až jsem se z

toho zakoktala. Papež svého Jáhna pověřil, aby po jeho smrti rozdělil celý majetek církve mezi chudáky. Jenomže potom byl popraven. Takže Vavřinec ten úkol vydat císaři veškeré bohatství církve nesplnil. Majetek rozdal, jak chtěl jeho původní nadřízený, a tvrdil, že největšími poklady církve jsou právě chudí, nemocní a trpící lidé. Císař za to odsoudil Vavřince k hrozné smrti upečením zaživa na železném roštu nad horkým uhlím. Zemřel 10. srpna 258. No a teď, proč jeřabiny chrání před ohněm? Proč je to takový symbol? V Čechách se mnohde na svátek svatého Vavřince zdobily domy červenými jeřabinami jako připomínka legendy, podle níž vojáci právě plody jeřábu označili dům, v němž se Vavřinec skrýval, aby ho mohli druhý den zatknout. Když si ale pro něj přišli, aby ho odvedli, místní křesťané mezi tím ozdobili jeřabinami všechny domy, aby je zmátli, a tak vojáci museli odejít s nepořízenou. Jeřabiny se tak staly symbolickou ochranou před ohněm a bleskem. Tolik tedy legenda, no a Vavřincovi slzy, Perseidy, prý umí splnit každé přání, o tom, až bude ten úplně nejvyšší roj, a to bude 12. srpna, už za pár dnů.

0: Před chvílí jsme vás upozornili na zvláštní kapli, která vyrůstá v Litomyšli, tak pojďme zjistit víc. Kaple vytištěná z betonu, která odlišně reaguje na sluneční svit v různých denních dobách i ročních obdobích. Taková teď vzniká právě v Litomyšli. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky. Jak to teď vypadá u nově rozestavěného cíle, se šla podívat reportérka Barbora Soukupová.
1: Nad lesoparkem Černá hora jsme s mluvčí radnice Petrou Jiráňovou a tady už jsou položené první části železobetonové kaple. Teď to má na výšku asi 3 metry.
2: Ano, celkově by to mělo být 9 metrů na výšku a 3 metry na šířku.
1: Je to složené z jednotlivých dílů, některé jsou ještě na zemi a dělníci je budou v průběhu srpna a září doplňovat. Z té konstrukce, co zatím vidíme, tak trčí železné tyče, na které se právě dílce napojují a jsou speciální metodou vyrobené 3D tiskem z betonu. To je vidět vlastně na těch jednotlivých vrstvách.
2: Ano, jsou to takové vrstvičky vrstvené na sebe, které vlastně tiskla právě ta 3D tiskárna v tom požadovaném tvaru.
1: V tom plášti už je teď takový průhled.
2: Ano, celá ta stavba má vlastně v sobě zakomponované principy z geometrie, optiky a akustiky, takže tak zvláštně těmi otvory bude procházet slunce a zároveň by měla mít i nějaké akustické vlastnosti celá ta stavba po dokončení.
1: Zároveň stavba bude odkazovat na piaristický řád, který má v Litomyšli velkou tradici.
2: Ano, je vlastně věnovaná svatému Josefu Kalasanskému, což byl zakladatel řádu piaristů.
1: A kdy budou práce hotové?
2: Tak kaple by měla být dokončena nejpozději v průběhu září, protože bychom ji rádi slavnostně otevřeli nebo slavnostně představili veřejnosti v rámci Archimyšle, která probíhá v Litomyšli vždy první víkend v říjnu a je to vlastně takový festival, který je věnovaný Světovému dní architektury.
1: Na stavbu nové kaple město vyčlenilo 1 milion korun. Zbytek nákladů pokryjí dotace a sponzorské dary. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
4: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Za chvíli už nás čeká soutěž Věřte, nevěřte. Ve hře bude taška, velká nákupní zelená s logem Českého rozhlasu Pardubice a uvnitř nějaká drobnost, nějaké to překvapení od nás, ale to až za chvíli. Teď je čas na hobby téma. Tady v tomto čase se vždycky bavíme o koníčcích. Nejčastěji je to zahrada, to je skutečně, kdybychom měli dát takový ten pomyslný žebříček, i v hobby magazínu na prvním místě zahrada. Máme hodně zahrádkářů mezi vámi posluchači. A docela by mě zajímalo, na jakém místě by se umístili chovatelé hadů. Třeba taková korálovka sedlatá. Ta patří mezi pohledné, pestře zbarvené hady. A když bychom mluvili jazykem milovníků hadů, tak bychom mohli říct, že jsou i celkem přítulní. Potvrdil mi to chovatel hadů z Dřídče Tomáš Mazuch.
1: Korálovka je to vlastně úžovka, takže je nejedovatá, je to škrtič. Korálovka se jí říká proto, protože ona je hodně barevná a tato je taková dočervená s takovýma černýma proužkama. Ono to vypadá v podstatě něco jako korálky navlečený na niti, takže proto korálovka.
0: Ona se kolem mě tak hezky obepnula, vy jste říkal, že když samozřejmě cítí teplo, takže se uklidní zcela a zůstává tak nějak omotaná u člověka, takže vy si ji občas svindáte z terária. Je to i vhodné, když už někdo takhle má hada doma, tak aby se s ním pomazlil v uvozovkách?
1: Jako jo, protože to ochočování v podstatě je potřeba k tomu, aby ten had si zvyk na člověka, aby byl hodnej. Pokud jo, tomu hadovi dáme 100% svobodu a nevyndáváme ho z terárka, tak pak ten had si vytvoří svůj vlastní svět a není zvyklý na člověka, může pak kousat.
0: Tak to mluvíme právě o těch nejedovatých,
1: nejedovatých hadech.
0: Právě tahle korálovka je ideální pro začátečníky. Vím, že ji mají děti takhle v těch kroužcích při školách.
1: Je úplně ideální. Dneska ty mláďata samostatně přijímají potravu. To znamená mláďata myší, domácích laboratorních bílých. Těch korálovek je velké množství druhů, jsou do červena zbarvený, některý jsou třeba jenom černobílí, jsou různé velikosti od nějakých 80 cm až po zhruba ten metr a půl, takže každý si může vybrat.
0: A jak se to schání? Je to složité?
1: Dneska to není složitý, dneska ta nabídka je obrovská, ostatně jako ve všem, a schání se to nejlíp přes internet, najít si nějakého chovatele. Dneska plno chovatelů má své webové stránky, popřípadě si dát inzerát a někdo se ozve.
0: Vy jste mi kdysi říkal, že je to jednodušší, než mít doma akvarijní rybičky. Stojíte si za tím?
1: Je to jednoduchý, on samozřejmě začátky jsou vždycky těžký, než se člověk v tom zorientuje, ale opravdu ten chov hadu je jako velmi, velmi jednoduchý.
0: My tady máme korálovku, právě hada vhodného pro prvochovatele, ale pozor, kolik ti se může dožít tenhle had?
1: Tenhle had se může dožít a obecně v podstatě jako většina, tak se dožívají okolo těch 20-30 let, ale jsou hadi, který se běžně dožijou 40-50 let. Takže
0: tak počítat to, s tím, že to bude starost.
1: Tak no, hlavně pro malé děti, který pak samozřejmě to třeba po půl roce přestane bavit, tak počítat s tím, že ten had pak zůstává. Lidi by měli být zodpovědní, že když si něco pořídí, tak není to věc, je to živej tvor.

0: 10 hodin 630 minut, naprosto ideální čas pro to odstartovat naši dnešní pondělní soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: A pořád letní léto v plném proudu, před chvílí tady byla taková lehká bouřka a je dusno venku, tak snad jste někde v klidu a máte chuť si zasoutěžit. Hrajeme o tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice, taková na nákup docela dobrá, praktická a v tom bude překvapení od nás, taková drobnost reklamní, snad vás potěší. Jste připraveni, vidím, telefony blikají, tak se do toho pustíme a ráda řeknu, že jsem se inspirovala tentokrát knihou, která se jmenuje Můj rok 1966 a napsala ji Markéta Kizlinková. A jsou tam různé věci, které se udály před 60 lety. A já dnes tvrdím, že právě v roce 1966 uvedla firma Scott Paper Company neplánovaný hit papírové šaty za $1. Možná si na ně pamatujete, původně šlo jenom o reklamní trik na barevné papírové zboží, ale nějak se to zvrtlo a tenhle papírový úlet vyvolal módní mánii. Všichni chtěli papírové šaty. No a tenhle fenomén dorazil i k nám do Československa. A teď pozor, věřte, nevěřte, dokonce v našem kraji ve Svitavách, ve Vigoně, vyráběli vlastní verzi pod názvem Papirex. Mám pravdu nebo ne? 726, 46, 48, 48, jdeme na to, dobrý den. Vítejte. Už jste ve vysílání, ještě jednou přeju krásný den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak je na druhé straně naší linky?
2: Milan.
0: Milane, vy přemýšlíte?
2: Přemýšlím, něco mi to říká, že ty šaty fakt něco z toho papíru se dělali, ale jestli je to ve Svitavách, o tom přemýšlím.
0: No tak, je to hop nebo trop, tak zkuste.
2: Tak, já vám budu věřit tuto pondělku.
0: Dobře, Milane, děkuju za váš, ty vždycky, ti první to mají úplně nejtěžší, uvidíme, jak jste toho zhostil, ale je to opravdu jenom hra, zábava, něco se dozvíme přitom, včetně mě, to mě na tom baví. Tak jo, děkuju za zavolání a krásný den.
2: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou. Já ještě jednou to řeknu, před 60 lety uvedla firma Scott Paper Company neplánovaný hit papírové šaty za $1. Dostalo se to k nám, sice později, ale dostalo a ve Svitavách ve Vigoně vyráběli vlastní verzi pod názvem Papirex. Zkusíme dalšího posluchača, nevím, jestli jsem číslo řekla, máme plně obsazeno, přesto pro jistotu pro vás nové, kteří byste chtěli zkusit 726 46 48 48 a tady už jste si určitě stihli zeslabit rádio, abychom se slyšeli lépe. Dobrý den.
3: Dobrý den. Ano. Tady posluchač Zdeněk a já bych s váma souhlasil, protože jsem nedávno přišel nějaký pořad o tom u vás na rádiu, takže s váma souhlasím.
0: Ano, Zdeňku, tak děkuju i vám za váš tip. Pohodové pondělí přeju a nashledanou. Tak a ještě třetí volající. Dobrý den.
4: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Krásný den, pane Jaromíre, delší dobu jsme se neslyšeli, možná po dovolené.
4: Já jsem měl dovolenku.
0: No jo, takže odpočatý.
4: Dneska byl první den práci a hnedka volím.
0: A naladěný na naše vlny, tak to nás samozřejmě moc těší. No a mám pravdu tady s tím, ve Svitavách, ve Vigoně vyráběli vlastní verzi papírových šatů, jmenovalo se to Papirex.
4: Já si dneska dovolím nesouhlasit, nevím proč, něco mě tam nesedí, třeba jste tam něco zakomponovali, co není pravda.
0: Zakomponovali, je to možné, Jaromíre,
4: no, jo.
0: Vy většinou míváte správný čich, tak uvidíme, jestli dnes se vám to nevymstilo.
4: Tak děkuju.
0: Pohodový den, nashledanou.
4: Taky, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, tak si pustíme písničku, můžete i vy ostatní ještě zkusit tipovat na našem mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Vrhli jsme se do vzpomínek před 60 lety, papírové šaty, mánie, každý chtěl papírové šaty, letušky v tom létaly, pak to vyhodili do koše, protože se to nedalo moc prát, ale ve Svitavách, ve Vigoně, a to je to naše věřte, nevěřte, vyráběli vlastní verzi pod názvem Papirex.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice.

Rok 1966. Zdravíme všechny šedesátníky, kteří nás teď poslouchají. Stále nám tady přibývají další a další maily. Teď poslední od Miloše. Já si to tady píšu, protože typoval správně. Ještě vás budu chvilku napínat. Papírové šaty skutečně existovaly. Mnozí pamětníci, co nám ještě psali, telefonovali, tak si pamatují, dokonce je nosili a teď nevědí, kde skončili. No asi zřejmě v popelnici, protože se to nedalo nosit moc dlouho. I když ten papír byl pochopitelně upravený, nebyl to obyčejný papír. Na designu šatů se podílel třeba i Andy Warhol. Navrhl šaty s potiskem Campbellových polévek a spojil tak módu s uměním a reklamou. Soup, všude je na tom napsáno na těch šatech a je to docela hezký model. Možná si vybavujete tyto šaty, všechny mají takové ty áčkové střihy, aby dělali slušivou postavu. No byly levné, lehké, přizpůsobitelné, nicméně křehké, náchylné na roztržení a vyblednutí. Takže ta móda papírových šatů dosáhla vrcholu koncem 60. let a postupně upadla, až v roce 69 v Americe prakticky vymizela. Nicméně v té době dorazil tento trend i do Československa a podnik Vigona ze Svitav vyráběl svou vlastní verzi pod názvem, a tam byl ten háček. Rychle napsala třeba paní Ludmila P. Nebyl to papirex, ale papiret. Skoro, paní Ludmilo. Byl to papitex. A dokonce se dovolalo několik posluchačů, kteří tam pracovali v té Vigoně a pamatovali si to. Zdravíme třeba do Javorníka u Svitav pana Petra. Takže v tom byl ten háček jedno jediné písmenko a už jsem vám to zavařila. Název byl papitex a právě tyhle šaty byly z netkané textilie ze syntetických vláken, která drží pohromadě díky speciální chemické úpravě navržené československými výzkumníky. Dali se ručně prát i žehlit, dokonce upravit délku přímo na míru. Nicméně dívala jsem si i na ten popis, jak to prát. Muselo se velmi opatrně a přece jenom časem vybledly, no pochopitelně, papírové šaty. Tak mám vás tady hodně nevěřících, někteří jenom vyloženě typovali a pár z vás vědělo tu chybku. Místo T-čka jsem tam dala R. Ty šaty se jmenovaly papitex. A dnes vyhrává ne tedy papírovou tašku, ale takovou látkovou s logem Českého rozhlasu Pardubice. No tak, posluchač Jaromír Sázava, tady to mám černé na bílém. Gratulace velká, podovolené, jsme udělali radost. Jaromíre, když tak ještě zavolejte, abychom doplnili přesnou adresu. No a zítra budeme soutěžit znovu, už se těším. Jo a řeč bude o paddleboardingu už za chvíli po zprávách.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě bytových domů na sídlišti Závodu míru. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla, přibylo i volných míst. Fotbalisté Pardubic prohráli na Slavii a v lize zůstávají bez bodu. A počasí. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě v ulici K Polabinám na sídlišti Závodu míru. Město tam chce postavit dva bytové domy se 114 cenově dostupnými nájemními a družstevními byty. Autorům petice vadí zastavění jednoho z posledních volných prostorů v lokalitě, úbytek zeleně i očekávaný nárůst dopravy. Vedení města odpor k projektu překvapil. Příprava záměru totiž trvá už několik let. Jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z hnutí Žijeme Pardubice.
2: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela, to znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat.
0: Královéhradecký kraj patří k nejnavštěvovanějším regionům v Česku. Ve druhém čtvrtletí letošního roku v něm turisté strávili více než 1 000 000 nocí a kraj zároveň patřil mezi 3 regiony s nejvyšším meziročním nárůstem návštěvnosti. V průměru se tu zdrželi 3,5 dne, což je nad celostátním průměrem. Vyplývá to z údajů agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller říká, že výsledky potvrzují rostoucí zájem turistů o regiony, které nabízejí kombinaci přírody, kulturních památek i aktivní dovolené.
3: Výsledky druhého čtvrtletí potvrzují, že český cestovní ruch zůstává ve velmi dobré kondici. Těší nás, že domácí turisté znovu a stále ve větší míře objevují Česko. Počet zahraničních hostů se pak po několika letech dynamického růstu letos přirozeně stabilizoval.
0: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Údaje zveřejnil úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový růst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Sport. Pardubičtí fotbalisté v nové sezóně šance ligy znovu nebodovali. Ve třetím kole této sezóny prohráli na Slavii 1-2. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase domácí útočník Chytil. Východočeši jsou v tabulce aktuálně předposlední. Pokračuje jejich kouč Jan Trousil.
4: Mě víc štve to, že herně kluci obstáli, ale neobstáli. Jsme v těch nejtěžších věcech, kdy ty situace si vytváříme na gól a nedáme ho, a za situací, kdy mi ani vlastně nepřijde, že můžeme dostat góly, tak je tam nějaké podcenění a to prostě zbytečně inkasujeme. Takže je to samozřejmě špatně a uvědomuje si to, že ten tlak na nás samozřejmě bude. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně až jasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní a v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně až silně stoupne a bio je na troj. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 34. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A my závěrečnou dopolední pondělní hodinu odstartujeme sportem, letním sportem, který je stále populárnější. Na řekách i rybnících frčí paddleboarding. Je to oblíbená relaxační aktivita, při které jezdec stojí, klečí nebo sedí na velkém nafukovacím či pevném prkně. K pohybu vpřed používá dlouhé pádlo. Než se ale rozhodnete nastoupit na paddleboard, budou se vám možná hodit praktické rady, jak tento sport zvládnout s grácí. Poradí nám pardubická lektorka Veronika Haklová. Kotlová už za pár minut. I nadále přejeme příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio Poradna.
1: Venku je pořádné dusno, ale my nedáme pokoj a budeme sportovat, protože tady máme hosta, který je stělesněním takového toho sportu spojeného s příjemným pohybem, s jogou. Aspoň tak vnívám Veroniku Haklovou, kterou vítám ve studiu. Veroniko, krásný den přeji.
2: Dobrý den, já vás zdravím taky.
1: No, vy už se v tom sportu pohybujete hodně let, že? Nechci říkat desítky, ale tak spočítejte schválně.
2: Tak já hlavně se v něm pohybuju od malička, ale v takovém tom českém podhoubí Sokola my jsme vyrostli a to nám dalo podle mě nejvíc. No, takový to hřiště vesnický, kde byl volejbal, fotbal a kde byla tělocvična a kde jsme prostě všichni trávili ten čas rádi a přirozeně a byla taková parta rodičů i našich rodičů, kteří to prostě vedli, že jo, značením. No, všechny děti všechno uměly a všichni děti byly venku. Bylo to takové přirozené.
1: Takže taky jsem chodila do Sokola, všichni

0: jsme chodili do Sokola.
1: My všichni, co jsme chodili do Sokola, tak všichni známe to náčiní, nářadí a prostě z toho můžeme čerpat, mm-hmm. což se mně zdá teď jako, že trošku chybí mm-hmm. ta všestrannost.
0: No a co ta yoga? Ta přece jenom v Sokole nebyla.
1: Yoga v Sokole nebyla, ale tím, že jsme právě cvičili i potom něco na způsob aerobiku, že jo, takže...
0: To začne 90. léta aerobik.
1: To asi k tomu trošku jako i... se nějak dá říct, že by se dalo přiblížit, ale i ty nářadí, i všechna ta souvislost z toho doteď čerpám, jo. Protože ta yoga je taky takový všestranný jako rozsah pohybu, že musíte vlastně zvládnout všechny ty části těla, že to není zaměřený jenom na něco, jenom na běhání nebo jenom na posilování, ale je to takové flexibilní hodně.
0: A jak jsem se dívala na vaše stránky, tak vy tam máte nejrůznější typy jog, kterými se zabýváte, různá školení jste už absolvovala, máte na to vzdělání. A člověk, který nikdy jogu nestudoval a jenom vidí, co asi tak ty začátky obnášejí, tak jak má začít? My jsme říkali sice, že začneme paddleboardem, ale zrovna tohle to mě docela teď taky zaujalo. I třeba i starší muž nebo žena řeknou si, no tak už přes 60 mi je, nebo i kolem 70, měla bych s tím tělem začít něco dělat.
1: Tak určitě, on se hlavně říká, že yoga si vás najde sama. Jo? Tak člověk vyzkouší různé druhy, různé formy cvičení, které mu vyhovují. Něco vám může vyhovovat, něco ne. Někdo nemá rád fitness centra, někdo nemá rád prostory, kde je hodně žen, někdo zase mu to nevadí, protože ta yoga jako je vidět, že jsou tam hlavně ženy v Čechách. V zahraničí je to běžné, že tam chodí i muži. Tady je to takové ještě trošku ostýchavost, ale je to lepší a mám třeba na lekcích 6 určitě mužů, jako ve skupině, kde je 20, 15 lidí, tak tam třeba už se 5-6 lidí probojuje.
0: Ano, ano.
1: A je to o odvaze, já tomu věřím, jo, protože to je úplně jiný druh cvičení a já teda necvičím úplně tu nejklidnější, cvičím spíše vinyasa jogu, což je takový, že se opravdu zapotíte, protáhnete intenzivně a máte pocit, že jste pro sebe opravdu jako něco udělali a na konci si teda chviličku lehneme do té šavasa. Ale začínáme vždycky dechem, začínáme vždycky dechovým cvičením.
0: To jsme se tady učili minule, ano, nebo pokaždé, když tady jste, je to základ.
1: Je to základ a lidé se tomu trošku vyhýbají, protože to je to zastavení, to je to prvotní zpomalení, že vy přijdete a vlastně na chviličku se jako oddělíte od toho životního úprku, jo? Protože pořád někam všichni spěcháme nebo se někam řítíme. Ne všichni, někdo je v klidu samozřejmě, ale vesměs většina z nás hodně. Jsou děti, jsou různé úkony, které musíme stihnout, zahrady, že? Práce, domácnost, rodiče, o které se třeba někteří musí starat. Takže vlastně to, že si dvakrát týdně aspoň na hodinu zajdete někam, kde se na chviličku posadíte, zastavíte, nemáte tam mobil, nemáte tam rodinu, nikoho tam nemáte, tak vás může velice obohatit. Jo, protože všímáte si jenom sebe, všímáte si toho, jak cvičíte, jak reagujete na ty pohyby. Jo, z začátku je to samozřejmě těžší, ale vesměs se cvičí pořád stejná sestava, což je důležitý v tom, že vy se prohlubujete, vy se zlepšujete, vy vnímáte to potom už úplně jinak, že se cítíte jinak v těch pozicích. Jo? A vlastně to, co vy na té jogamatce zažíváte, protože jste tam sama za sebe, s nikým tam nesoutěžíte, není tam žádný výsledek, že někdo vyhraje, někdo prohraje, takže každý tam bojuje sám se sebou pouze. Jo? A když se na tohle prostě nastavíte, naladíte, tak vám to může přinést obrovský bonusy, který používáte potom mimo jogu. Že se naučíte lépe reagovat na situace jinak než dřív.
0: No, já vám moc děkuju za ta slova. Přesně jak jste to řekla, to zastavení se v dnešní době, to je jenom to naučit se to. To si myslím, že je základ. My to ještě rozebereme za chvíli a nebojte se, i ten paddleboard bude.

0: S Veronikou Haklovou si tady povídáme teď momentálně o dovolené, o tom, že 14 dní je ideálních. Tak Veroniko, řekněte, co jste teď vypozorovala i vyčetla takové zajímavosti a jestli k tomu přidáte váš osobní takovou zkušenost, budu ráda.
1: Ale tak je to složité, to každému vyhovuje něco jiného, že jo? Tak někdo prostě má rád akční dovolenou a načerpá právě z toho akčního přístupu, protože mu to vyhovuje, potřebuje adrenalin, někdo si potřebuje lehnout. Je to strašně individuálně, já si myslím, že se nedá radit, ale je dobrý, když si každý nacítí sám, co teda úplně potřebuje, ale myslím si, že se stává často, že na dovolené zjistíte až třeba po 4 dnech, že opravdu unavení jste a že vlastně tu dovolenou potřebujete, že vám to vlastně vyhovuje.
0: Jo, že teprve po těch 4 dnech jste schopni přestat běžet.
1: Přestane běžet ten adrenalin životní schon a zastavíte se na chvíli teprve až třeba opravdu po delší době. A pak nastane ten čas na to, že začnete přemýšlet o tom, vlastně se začnete trochu nudit, což si myslím, že je hrozně dobrý i pro ty děti, které jsou tak zvyklí zase jet v tom systému, kterým jim plánujeme, tak taky takový zastavení, zavlování, že jo, my jsme tomu říkali. Říká se, že nejlepší nápady vycházejí z toho, že se trošku někdy nudíte, což souvisí s tím zastavením. Jo, a když právě jdete na tu jogu, tak se na chviličku zastavíte, nebo když jdete běhat, nemusí to být yoga. Tak vlastně můžete si uspořádat ty myšlenky jinak, lépe, podíváte se na to s nadhledem, stejně jako ta dovolená. Je tady proto, aby jsme měli nadhled nad tím, co žijeme běžně. To kolečko si tak jakoby můžeme prohlídnout z výšky nebo z dálky, jo? Což já vidím jako bonus cestování, jógy, meditací, běhu. Třeba já ráda si vždycky ujasním, až třeba, nevím, na 5., 6. kilometru, co vlastně jako si o něčem myslím nebo chci nějak vyřešit. A v té józe taky, tam máte taková určitá pravidla, že ty lidi potřebujeme nejdřív trošku zastavit, sklidnit, opravdu dýchat. Třeba i teď si můžete zkusit, že si potom sednete na chviličku a uděláte si dech, který bude dlouhým nádechem nosem, nadechnete se zhluboka, napočítáte do 4. Chviličku si ten dech v sobě necháte a pak zase nosem s zavřenou pusou vydechnete zase na 4. Počítáte takhle 10 minut, si budete takhle počítat 1, 2, 3, 4. Při výdechu 1, 2, 3, 4 a budete prostě chviličku sedět, nenecháte se ničím rušit. A zjistíte, že začnete všechny věci vnímat úplně jinak. Stačí jenom tohleto samotné dýchání, aby se takhle pracovalo i v armádě. Mluvilo se hodně o tomto dechu, který prostě uklidní, zpomalí, zastaví, ale zároveň vás potom připraví i na to cvičení.
0: Lepší je si to vyzkoušet třeba právě na hodině jógy, kde se tím hodně začíná, než člověk aby sám někde, i když taky to lze. Ale možná, že pro ty začátky, aspoň když někdo není ten skupinový typ, je dobré se nechat vést, že?
1: Myslím si to, že to je dobrý. Když s váma ten člověk rezonuje, tak on vás dokáže jako dostat tam, jakoby, kam byste se měli během té lekce dostat, jo? Protože yoga je teda vázaná činnost, nemůže úplně každý s prominutím cvičit. Je dobré opravdu projít těmi školeními, seminářemi, to je x hodin, že jo, závěrečnou zkouškou, samozřejmě nějakou zdravou vědou, fyzio. Není to úplně, nedá se říct, teď opravdu těch jogínů je hodně, hodně lidí jezdí do zahraničí s jogou a vy si prostě koupíte zájezd s někým, koho vůbec neznáte, jedete, stává se, je to v pořádku, je to zase taky určitá forma poznání, může a nemusí vám to sednout a pro takové to dlouhodobé cvičení je dobrý, když si vyberete někoho, kdo vám vyhovuje, kdo prostě vás umí s vámi pracovat v té lekci.
0: Na to mi řekněte právě ty cesty, co teď jsou, ať už po Česku nebo do zahraničí. Je to takový styl, teď taková móda, že se výjíždí, vyráží za tím pohybem, ale hodně se tam do toho různé ezoterické vědy zapojují a podobně. Jak se na to díváte?
1: Dívám se na to tak, že je to in. U nás to mělo takové určité vlny, že nejdřív vznikaly jogová studia, ono se tím nedá zas tak moc vydělat upřímně, takže se vlastně musí nějaké doplňkové služby k tomu mít. Já jsem měla paddleboardovou půjčovnu nebo paddleboardovou školu, ale jezdili jsme na pobyty a jezdíme i víkendové, takže třeba s partou 25 lidí jezdíme po Čechách na hory v létě, v zimě. Jsou to třeba 2 víkendy na podzim, 2 víkendy na jaře. A lidé si nás zaplatí, že jedeme s nimi a my s nimi trávíme ten čas a rádi, protože se zase na chviličku odříznete z toho koloběhu. Jo, není to úprk z domu, bych to nenazývala, ale je to servis hodně pro ty ženy právě, že nemusí ani vařit, nemusí prostě vůbec nic a věnují se sobě. No pokud jim to ti muži dopřejí, tak si myslím, že jim přijede domů jako šťastná matka a šťastná manželka, takže já si myslím, že to má bonusy. Ano. Ale stává se mi stále ještě, že někteří muži nepouští ty své ženy moc z domu, když mají malé děti.
0: Tak dobře, tak tím toto zakončíme a vrhneme se do vody.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: s lektorkou zdravého, živého pohybu Veronikou Haklovou si tady teď povídáme také o různých mentálních koučích. Mentální kouč, to je ty takové modní slovo a taky ne všichni na to mají vzdělání, stejně tak jako na tu jogu, není to všechno úplně stoprocentní. A když jsme tady mluvili o těch zájezdech, dívala jsem se tuhle na ceny, to jsou teda pořádné částky. Mm-hmm. Vy jste říkala, často lidé někam vyrazí, vůbec nevědí, s kým jedou, jenom je naláká ta reklama. Tak asi na to pozor, že?
1: A na jednu stranu, takže potom špatná zkušenost je dobrá zkušenost.
0: A to je fakt.
1: Ale teď je právě hitem, kromě toho, že se jezdí po Čechách ještě, že ty jogová studia nebo různá sportovní centra zajišťují tu nabídku ještě takhle okolo, takzvanými retreaty, prostě víkendem, kdy a jedete se věnovat pouze sami sobě, tak se jezdí samozřejmě do zahraničí, na Bali, do Indie a těch cestovek je spousta cestovek, který vám to zařídí, spousta lektorů, kam vy můžete vyrazit už opravdu i do Norska, za polární září, kamkoliv. My taky jedeme teďka na konci srpna, jedeme do jižní Albánie, kdy vlastně budeme cvičit dvakrát denně, ráno, večer a s tím, že zbytek bude ta jejich výborná středomořská strava a zbytek času proplaveme v tom krásném moři a zase to bude to spojení právě s tím, že se úplně odpojíte, že budete se věnovat jenom sobě, dobrému jídlu, dobré přírodě, takže si myslím, že to smysl má. Důležitý je, koho si vyberete, ale s kým budete ten trávit ten čas, asi i kamarádky, že jo, který si vezmete sebou. Ale opravdu ty ceny jsou různé, to nebudeme asi hodnotit stejně jako ti mentální koučové, kterých je spousty. Důležitý je asi, jak to cítíte a přijde mně osobně lepší, když pravidelně se něčemu věnujete. Jedna jogovej citát říká cvič a všechno přijde. Je to taková jednoduchá jako poučka, že ono to všechno dle joginů vám přijde a poskládá se samo, pokud to budete pozorovat, na to nepotřebujete žádného kouče, protože máte intuici, máte rozum, máte selský rozum, což já říkám pořád těm svým joginům, že my žijeme tady v Čechách, že vyrostli jsme tady v Čechách, máme tady 4roční období, máme tady úplně jiné podmínky, máme tady chvíli teplo, chvíli zimu, cvičíme hlavně v těch tělocvičnách a tady v těch místnostech, že jsme zavření, nejsme jako Indové, máme to prostě jinak ty věci, jo, jinak postavení. Takže chodíme do práce, máme různé Jasně. období, kdy máme malé děti, větší děti, nemáme čas, máme čas, jo, nehrotit to, já tomu říkám, nejít přes sílu, dělat to, protože to dělat chcete, protože vás to baví, protože na to máte chuť, jo, když jsem unavená, tak nepůjdu prostě běhat, jo, půjdu si lehnout, jo, říkám, nejdřív se pořádně vyspí, dobře se najes, obklopuj se dobrýma lidma, kteří ti prostě nějak nevytáčejí, nenervujou, že jo, pokud to jde. Nesnaž se všem vyhovět, nejde to a najdi si čas pro sebe. To je celý, jako je to vlastně úplně jednoduchý, že
0: jo. Selský takový rozum, ale vy jste tady řekla takové to devatero nebo desatero docela krásně jednoduše a to se mi moc líbí. V každém případě, teď máme léto. Jak jste říkala, střídají se tady roční období. Venku cvičit třeba v poledne, to taky není úplně ideální, možná někde u vody a právě na tom paddleboardu nebo pedalboardu. Je to teď, dá se říct, docela rozšířený vodní sport, už to není žádná novinka, že už si to lidé hodně kupují i domů.
1: Vlastně my jsme kupovali do té naší půjčovny tehdy, ty paddleboardy byly tady tak 3-4 roky, já si myslím 10 let už to je opravdu co vtrhli paddleboardy do Čech, že jo, nejdříve vtrhli takové obyčejné paddleboardy čínské výroby, to bylo takové rozlepené, polepené, moc to nešlo nafouknout, i ty pádla byly takový zvláštní a teď ta nabídka je už obrovská, kdo chce, koupí si v různých prodejnách za 4 000 si myslím, že se dá za 3 koupit úplně to nejobyčejnější, co je vhodný pro děti, na blbnutí do vody, jo, že máte prostě matraci, se kterou řádíte ve vodě nebo i na bazéně, cokoliv, víte, že děti rádi skáčou, pořád skáčou do vody, nahoru, dolů, lezou, že to je ten úplně nejlepší pohyb, co můžou mít v létě. Od rána do večera být ve vodě.
0: Jo, to je přesně.
1: Takže paddleboard je ideální a jsme vodáci, jsme národ prostě, který milujeme vodu, milujeme řeky, takže spousta lidí umí pádlovat, ale na těch paddleboardech často vidím tady speciálně na Labi takový chaos, trošku i jako špatné techniky, ale to nevadí. Důležitý je, že jsou lidi venku, že jsou šťastní, že se hejbou.
0: Já vás tady zastavím právě. Trošku chaos na Labi je půjčovna, aby bylo jasno. Půjčovna těchto paddleboardů a to jsem se právě chtěla zeptat i na ty bezpečnostní záležitosti, které s tím souvisí, nejenom na ten správný pohyb. A my máme na to posledních 5 minut po písni.

0: Veronika Haklová je naším hostem v pondělní radioporadně a teď se tady bavíme o dopravě na Labi. Vyloženě o dopravě, protože když se podíváte na Labe, na Chrudimku, teď v tom vedru je tam opravdu hodně živo. Takže tam jsou paddleboardy, jsou tam veslaři, občas projede Arnošt. A platí nějaká pravidla i na to?
1: No určitě platí pravidla. Vy musíte pořád dívat, kam jedete a ideálně jet na té své straně. Nepřijíždět ze strany na stranu. Jo, když jedete nahoru teda ke Kuňce, tak je po té pravé straně, dávat si pozor hlavně na ty veslaře, protože ty vás nevidí, že jo, jsou v tréninku často, takže my tím, že jsme na paddleboardu, tak opravdu bychom se měli jim vyhnout. Jo. Není to tak, že vy prostě můžete, co chcete. To se sice jako říká, že všem voda patří všem, řeka patří všem, to samozřejmě asi ano, ale provoz normálně by se měl trošku uspůsobit a tím, že my můžeme jet pomaleji, že to můžeme ohlídat, jenže když to neumíme moc, tak to moc neohlídáme. Jo, to takže si tady na Labi, speciálně na Labi pozor, protože může prostě dojít k tomu konfliktu s těmi veslaři, kteří jsou v tréninku. Já to zase chápu, jo, jede kolem nich trenér nebo jede na kole a prostě oni jedou na čas a oni nemají kde jinde jet si to vyzkoušet, takže pochopit se z obou stran, pohlídat si to a jet prostě na té straně, kde oni nejedou, že jo.
0: Ale začněme jasně, to je logické, ale začněme úplně u té půjčovny. A ať už jsme na Labi nebo někde úplně jinde, poslouchají nás lidé v celých východních Čechách, když tedy si půjčuju paddleboard v půjčovně, dostávám k tomu i vestu? Je to i v těch podmínkách?
1: V podmínkách to není a není to ještě vůbec v žádných podmínkách ty vesty, ale já bych to doporučovala. My jsme měli skupiny i taky, my jsme třeba měli 14 těch paddleboardů, když jsme vyjížděli, tak každý paddleboard měl automaticky vestu, všechny děti měly vestu do 18 let. Prostě bez debat. A já to teda doporučuji hlavně těm školám, který si půjčují ve velkým paddleboardy, jede velká skupina, protože nikdy nevíte a nechcete to ani hlídat. To je podle mě úplně nejlepší prevencí je chodit cvičit, nemusíte pak chodit na fyzioterapii a nemusíte platit velký peníze. Stejně jako u těch paddleboardů. Dám všem automaticky vestu, zkontroluju, že ji mají dobře zapnutou, protože jsou různé velikosti vest a nesedí těm dětem, takže z nich vypadávají, to je ten největší problém, že děcka prostě
0: jsou
1: bubeňonky, ty droboučky a nemají tu šňůrku mezi nohy, která se dá prostě zapnout. A u těch malých, speciálně u těch nejmenších dětí existují vesty, které mají takový límec, mají píšťalku, děti si rádi zapískají na ní, ale hlavně můžou na ní pískat, i když se něco stane. Když jim ten paddleboard někam uplave, když je vítr, tak prostě dítě vám v tom leží jako v bavlnce a prostě se vůbec nic nestane, protože to má utažené těmi popruhy a má to ještě provlíklé mezi ty nožky. Takže prostě to dítě z toho nemůže za boha vypadnout. Jo. Jsou skvělý vesty český výroby, krásný vesty, doporučuju. A já osobně nechápu učitele, který vyrazí se 14-letejma, 15-letejma, 16. Já vím, že to je takzvaně oprus, že jsou mladí, že už umí
0: to
1: plavat,
0: nechtějí, že? Taky.
1: Že vypadají hezky u toho samozřejmě bez těch vest. Je to skvělý, líp se plave, líp se skáče, všechno se dělá líp. Ale stalo se nám párkrát, že nějaký dítě jakoby chytlo nějakou takovou lehkou hysterii z něčeho třeba na tom prkně. Někteří jsou úplně poprví na vodě, úplně poprví, jo, nejsou zvyklí být ve vodě, někteří jsou úplní profíci, ale někteří ne. A teď vám někde jede pozadu a najednou se vám úplně ztratí a když nemáte tu vestu, tak prostě to je okamžik. No. Takže já bych vůbec prostě neřešila vesty. Hlavně v těch školičkách.
0: Poslední věc. Vesty, jasná věc, ať jsme rodiče, prarodiče nebo učitele, tam tady je to základ. Ale teď ten poses nebo postoj to je základ.
1: No tak já myslím, že opravdu tím, že už to tady máme dlouho, tak už to je nakoukané. Jsou teda buď obyčejné gumové paddleboardy, nebo jsou už závodní, sportovní. Už se na tom sportuje, jezdí se na tom i divoká řeka. Jsou speciální i na moře paddleboardy, tam je to úplně jiné, protože tam se vám obrátí ty vlny proti vám a to si fakt máknete, jo? Což se tady nám zase až tolik nestane, i když se to teď stalo, že jo, při té nepříjemné události nedávno. Takže ideálně, když vám to teda v té půjčovně ukážou, anebo když si ho půjčíte, tak si to nastudujete na nějakém kanále YouTube, nebo vám to někdo ukáže, kdo už to umí. Každopádně vylezete, připravíte si to a Jedna věc důležitá, vidím hodně pedalboardů, které nejsou nafouknutý moc. Oni musí být úplně tvrdé, ty pedalboardy.
0: Nejsou dofouknuté.
1: Nejsou dofouknuté a ty lidi se v tom trošku zlomí uprostřed a už se jim špatně jede. Vznikne z toho takový banán, jo? Takže hlavně nafouknout.
0: Pořádně.
1: Úplně na max. Co to jde, ono vám to pak už nafouknout nejde. Takže jsou na to pumpy nebo prostě autopumpy, které vám to nafouknou. A když už máte připravený ten pedalboard, tak potom pádlo, které se nastavuje na výšku natažené ruky, to taky často vidím, že lidi nemají. Vy se postavíte ten má na asfalt nebo na chodník. Nastavíte si pádlo, které je posuvné, pravou rukou zvednete nahoru a držíte to madlo. A takhle má být nastavený pádlo u pedalboardu v základu, jo, pak jsou nějaké speciály. A dáte si pádlo nad hlavu, roztáhnete ruce, jako kdybyste chtěli udělat písmeno V, chytíte si tu rukojeť a druhou rukou prostě uděláte písmeno V. A takhle chytíte potom samotný to pádlo a zrovna tady v tom rozpětí vašem, kdy to je písmenkové, nějaké klasické písmenkové, zaboříte do vody a to je celé. Takže držíte rukojeť třeba tou pravou rukou z vrchu, pokud jste pravák, a pod vámi cca ten metr prostě dolů obejmete to pádlo.
0: To jste nás nalákala teď.
1: Zaboříte do vody a jedete. Akorát někdo začíná na zemi, jakože klečí třeba chvíli, jede v kleku.
0: Pro jistotu.
1: Ale ti, co mají špatná kolena, to nedají. Ale jinak se můžete pomaličku postavovat a hlavně nepropínat kolena. Ještě poslední rada. Pokrčovat lehce.
0: Lépe drží rovnováha potom s těmi pokrčenými. Tak moc děkujeme, Veroniko, za tenhle tip. A
1: můžeme vyplout.
0: Ano, ano. A přeju vám krásnou poloviční dovolenou, teda tu jogu v Jižní Albánii. To bude nádhera. Díky.
1: Tak jo, mějte se hezky, děkuju.

0: A zase se díváme do kalendáře. Dnes je to přesně 40 let, kdy se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska. První závod vozů Formule 1 v zemi východního bloku. Formule, tak to je dnešní téma pro děti a Petru Beránkovou.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedem na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají.

0: zpomalit.
1: To je taková formule, když zavodí auto, tak na ní proti ní jede formule, tak třeba 3, 2, 1, start! Oni to odstartujou a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
0: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
2: Kde se třeba jezdí Formule 1?
1: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
0: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
2: Kdo zná jezdce Formule 1?
0: Italista, Schumacher, Alonso.
3: I don't

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: A to taky řeknu jednou větou.
1: To bude perfektní, to jsem ti právě chtěla navrhnout. Nonza Vamberský ve studiu, co bude odpoledne?
0: Co bude odpoledne? Podíváme se na petici, která vznikla proti výstavbě bytových domů města v ulici K Polabinám na sídlišti Závodu míru. Co se lidem nelíbí, řekneme už po 14. hodině a vydáme se i do Moravské Třebové, kde budou mít v jedné základní škole u kostela nové bezpečnostní dveře.
1: To byla jedna věta? No. Povedlo se
0: ano,
1: ti to.
0: Jo, myslím,
1: pestré odpoledne bude i s našimi písničkami. Užijte si ho spolu s námi a s Českým rozhlasem Pardubice. Já

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobrý den.
6: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
7: Hodin.
8: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Pardubická nemocnice dnes uzavřela spodní vrátnici, vjezd vede z ulice Komenského. V Litomyšli vznikne nová modernistická kaple z tištěného betonu. Půdní sucho se v Česku může dál zhoršovat a bude oblačno až polojasno, teploty až 34 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Řidiči se ode dneška dostanou do areálu Pardubické nemocnice pouze zadním vjezdem z ulice Komenského. Spodní vrátnice je dočasně uzavřená kvůli opravě parkoviště. Omezení potrvá do konce listopadu. Změna platí taky pro výjezd z nemocnice. Dočasně vede pod nemocniční lékárnou směrem na Kijevskou ulici, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
9: Pozor bude třeba dávat i při samotném výjezdu z nemocnice. Pokud budou řidiči pokračovat ve směru Pardubičky či Nemošice, vyjedou vpravo standardní cestou. Pokud míří do centra Pardubic přes nadjezd, navede je objízdná trasa kolem bývalé telegrafie a Penny Marketu na výjezd od nákupního střediska.
7: V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky. Betonovou kapli chce město slavnostně představit veřejnosti první víkend v říjnu v rámci Světového dne architektury. Pokračuje mluvčí radnice Petra Jiráňová.
10: V průběhu léta vlastně vznikly základy pro novou kapli a teď už jsou tady osazeny první díly té konstrukce, která je tištěná tou metodou 3D tisku z betonu. Zbývající části kaple, která by měla sahat až do výšky 9 metrů, budou osazeny v průběhu srpna a září.
7: Pardubický kraj v těchto dnech daroval vyřazený sanitní vůz partnerskému regionu Žabljak v Černé hoře. Oblast je vstupní branou do Národního parku Durmitor a je vyhledávaná turisty. Sanitka je plně vybavená a pomůže zlepšit transport pacientů do tamních nemocnic. Kraj už v minulosti předal nepotřebné sanitky i na Ukrajinu a do Albánie. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
11: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
12: Zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně žímečné sucho se bude takhle vyskytovat.
11: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
13: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
11: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
7: V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Milenci a vrazi a Mladý muž a bílá velryba, informuje o tom ČTK.
8: Počasí.
7: V Pardubickém kraji dnes bude oblačno až polojasno, večer čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 25 až 28 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak večer mírně až silně stoupne a bio je na třetím stupni zátěže.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehodu dvou osobních aut řeší nedaleko Seče na Chrudimsku, konkrétně mezi Běstvinou a Borkem, tak opatrně.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 12 hodin 4,5 minuty, pondělí je tady, 10. srpen, Vavřincové a Larsové dnes slaví svátek, asi málo Vavřinců a Larsů známe, víte, ale o to víc známe kamarádů, přátel, známých a sousedů a těm můžeme také v této hodině poslat písničku, třeba od Karla Gotta s Darinou Rolincovou, od Ace of Base, od Věry Martinové, od Tanity Tykeram, také od Petra Reska, Honzy Nedvěda, od Jelenu, Miroš Birky, Marcely Holanové, anebo Sagvana Tofiho.
8: Písničky od srdce a já

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A vybíráme první SMSku, která dorazila. Píšete v ní: já tě miluju, paní Ivetu, já tě navnadím, jedna poeto. Krásná rýmovačka, vidíte.

Zvonky štěstí do cinkaly od Dariny Rolincové a Karla Gotta v poledních pondělních písničkových vzkazech a pozdravech, tak pojďme na další z vašich pozdravů. Píšete, zahrajte prosím písničku jenom tak pro radost a pro dobrou náladu nám všem pracujícím, kteří máme po obědě, opět se vracíme ke strojům. Díky moc, z Denda.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a také čas pro další vaše polední písničkové pozdravy. Tak počkáme, jestli se nám dnes poprvé nerozbliká telefon do živého vysílání 726464848 a když ne, tak si vybereme tady některé z vašich písemných vzkazů a pozdravů. Tak, schválně, bude se něco dít nebo nebude? Bude, vidíte to. Tak, troška telepatie a někdo se vždycky ozve. Kde je na drátě? Dobrý den. Haló? Kde je tam? Haló, my čekáme.
2: Haló, já bych vám chtěla taky zavolat.
1: Ano, tak už voláte přímo do vysílání.
2: Ale to jsem já, Janková. Ano, já mě včera odvezl Láro v poledne. Prosím.
1: Tak nevím, jestli voláte správně, voláte do rozhlasu.
2: Ne, do rádia.
1: Ano, ano.
2: Tak já teda tak volám do Pardubic na to. Do Pardubic do rádia.
1: Ano, to voláte správně, tak komu pošleme pozdrav, povídejte.
2: Včera v poledne 11 hodin asi mě odvezlo Áro. Já mám problém, mě otýká jazyka, za chvilku se dusím. Chtěla bych všem poděkovat ORL do Pardubic, oddělení první patrolušku, za hrozně rychlou pomoc, protože já se takovou tu dusím, že jo. Okamžitě byli tam vzorná pomoc, v noci vzorná pomoc a všechno, tak jsem říkala, že jim dám zahrát.
1: Dobře.
2: A to ušní, nosní, krční. No, dneska mě teda propustili po všech domů a že to zkusíme doma, jestli se to bude opakovat, tak jsem jim slíbila, že jim dám zahrát.
1: Dobře, tak rádi zahrajeme. Tak a vy se držte.
2: No, děkuju.
1: Hodně zdraví, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Taky děkuju, nashledanou.

0: Tak podle názvu by tahle písnička úplně v klidu mohla hrát všem do všech garáží a dílen, ale byla spíš o vztazích, takže všem zamilovaným, kteří jsou také časem kalení jako šrouby a matice, jak o tom zpívali Mandraže. Tak na telefonu by opět měl někdo být, kdo pak to je, haló?
1: Haló, hej,
0: Láďa, Česká Třeboř. Láďo, tak povídej, komu zahrajeme?
1: No, zítra je Zuzanu, tak seří a kámošce.
0: Dobře, tak písnička je připravená, měj se pěkně, naslyšenou.
1: Taky, měj se, díky moc.
0: A písničku pošleme i od Boženky, která si přeje Věru Martinovou. Tak dáme teď zase pro změnu lásku mimo šroubu a maticí i trošce jako Řekám, to se taky hodí. Přejeme všem Řekám, aby zase byly plné až po okraj.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A začínáme druhou polovinu dalším z vašich pondělních pozdravů, tentokrát od Zdeny. Zdena píše: dobrý den, dobré poledne. Zahrajte prosím Petra Reska pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Díky moc. Pak si jdeme užít deště, ale bohužel jenom písničkově.

krásnější déšť. V poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice máme volné kapacity pro vaše polední vzkazy a pozdravy, takže směle můžete ještě stále psát a telefonovat. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak, co tady teď vidím napsáno? Zahrajte prosím písničku pro Veroniku Pardovou, jenom tak pro hezké pondělí, aby si nic nedělala z toho, že jí skončila dovolená, však má ještě nevybrané 2 týdny. Díky moc, Zdena. No, tak ty přijdou k duhu kolem Vánoc určitě.

0: Kokrhal ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a někdo by měl být na telefonu, kdo pak nám volá, dobrý den.
1: Dobrý den, tady volá Jana z Jamného.
0: Zdravíme do Jamného, tak paní Jano, co pak to bude, jaké máte přání?
1: Cokoliv, zahrajte nám cokoliv a zahrajte to pro všechny kolegy, kolegyně z vodu. Z vodovodu a kanalizací Jablone na Torlici.
0: Dobře, tak
1: já... Já jsem ale nejčím zvukama, takže oni musí zemí pracovat, tak ať se jim dobře pracuje.
0: Dobře, no vidím tady kapelu Jelen, Touha a pláč, tak posíláme. Mějte se moc hezky.
1: Mějte se hezky všem do vodovodu.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Touha a pláč od kapely Jelen a další z vašich pozdravů. Píšete pro moji lásku Milušku, že mi moc chybí, zahrajte písničku. Lásko ještě týden, to už dáme. Těším se, Míša.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Petr a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a také možnost pro vlastně poslední nebo předposlední písničkový pozdrav této hodiny. Tak kdo se toho ujíme na telefonu 726 46 48 48. Zatím vidím, že nikdo, tak se tady zakoukám do vašich SMSek a vidím, zahrajte prosím písničku pro moji ženu Marcelku za úžasný oběd. Díky moc, Kája. Tak dobře.

Já se vybavuju, že v 90. letech si tuhle písničku vzali na paškál pánové Ondráček s Pokorným, tehdejší oblíbená moderátorská dvojice a také pěvecké duo Těžkej Pokondr. Textoval pro ně Loufaránek Hagen a tuhle písničku přetextovali ze Senzau na Dona na Jsem sama doma. Paul Young a Cukero nám teď ale spolu zpívali originál 7 minut před 13. hodinou. Sakvantofy je připravený zpívat písničku z filmu Disko příběh. Kamarád do deště, tak, ve kterém si zahrál hlavní roli s Lukášem Vaculíkem. Písnička se jmenuje Dávej ber a hned potom vám Vilém Branda dá zprávy, vy si vezmete pěkně poslechem a pak už přijde Oskar Hess a osobnosti Česka. Dnes si bude Oskar Hess povídat s emeritním sládkem plzeňského pivovaru Václavem Berkou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji přibylo lidí bez práce. Dnes skončí možnost doplňovat kandidáty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. 4 německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Má to ulevit říční dopravě při extrémním suchu. A bude oblačno až polojasno, teploty do 34 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji v červenci stoupl. Nezaměstnanost se zvýšila na 4%. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Na konci měsíce bylo bez zaměstnání víc než 14 000 lidí. Meziročně je pak nezaměstnanost vyšší o 0,5% bodu. Podle Miroslava Blaťáka z krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích je letní nárůst nezaměstnanosti běžný.
2: Na tomto vývoji se tradičně podílí zejména vyšší počet nově evidovaných uchazečů, včetně absolventů škol, a současně nižší intenzita náborů v období letních dovolených. Na vývoj trhu práce má během letních prázdnin vliv také péče o děti. Část rodičů proto odkládá nástup do zaměstnání až na začátek nového školního roku.
0: Město Přelouč plánuje na střechu školní jídelny a základní umělecké školy umístit fotovoltaické elektrárny. Dodavatele zakázky už vybírá. Od solárních elektráren si slibuje provozní úspory v budovách. Na Univerzitu Hradec Králové podalo letos přihlášku 10 400 zájemců. Uvedl to mluvčí Jakub Novák s tím, že to je asi o 1000 zájemců víc než loni. Přihlášky přišly i do nového studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. Ten má pomoci řešit nedostatek zdravotnického personálu v kraji. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolily kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
3: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji čekejte oblačno až polojasno, večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 31 až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na Vysokomítsku. V obci Orlov na silnici směrem na Zaháj bouralo auto, je to se zraněním. A nehodu řeší taky kousek od Pardubického kraje. Ve Svratce v ulici Pionýrská havarovala 2 osobní auta. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivu?

0: Technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to... To je to, co chci dělat celoživotně.
0: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
0: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
0: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci. A my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa. Podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
0: No my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mm-hmm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen?

0: chuťově rozeznat? Myslíte, ty, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
1: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
0: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
1: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastněním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná slárek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klockem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na středních školách v Pardubickém kraji pokračují velké stavební zakázky. V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. A zítra se mírně ochladí, bude jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Žáci a studenti se v prvním zářijovém týdnu dočkají otevření nové tělocvičny střední průmyslové školy v Letohradu. V Ústí nad Orlicí se zároveň otevře i areál Perly umělecko-průmyslové školy Ústí nad Orlicí. Informovalo o tom hejtmanství s tím, že opravy obou škol dohromady stály přes 300 milionů korun.
2: Ve školství aktuálně pokračují i další stavební zakázky. Desítky milionů korun jdou na budování přístavby speciální školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy Litomyšli a na opravu obchodní akademie v Pardubicích. Studenti střední školy gastronomické a technické v Žamberku se po prázdninách dočkají vylepšených odborných učeben a dílen. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Počet problematických lokalit se sice podařilo výrazně zredukovat, pořád ale zůstává přes 20 míst, kde se hlodavci opakovaně vyskytují. Většinou to jsou velká sídliště. Radnice se s deratizační firmou dohodla, že se tam budou zásahy pravidelně opakovat každé 2 až 3 týdny. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál dopravní psycholog Pavel Řezáč.
3: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
0: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy jsou Kromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
1: Počasí.
0: Dnes večer přes naše území přejde od severozápadu slabá studená fronta a na obloze se budou střídat mraky se sluncem. K večeru se v našem kraji začnou ojedinělé objevovat přehánky nebo i bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů a výjimečně čekáme srážky. Zítra se v Pardubickém kraji mírně ochladí, bude ale stále slunečno, teploty 24 až 27 stupňů Celsia, foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr. A rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte na Vysokomícku. Na silnici mezi obcemi Zaháj a Vračovice bouralo nákladní a osobní auto. Nehoda je se zraněním, tak místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak už z našeho vysílání víte, tak v Pardubicích vznikla petice proti výstavbě dvou bytových domů na sídlišti závodu Míru. Město tam plánuje 114 nájemních a družstevních bytů. Tématu se budeme podrobně věnovat krátce po 14:45 a nabídneme vám v této hodině i písničky, které nestárnou, konkrétně od Mariky Gombitové, Jany Kratochvílové, Creedence Clearwater Revival a nebo Heleny Vondráčkové.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral, kterému bylo 94 let. Narodil se 10.8. roku 1932. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy a také pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal Jan Herget, ale svoji reportáž začne ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice.

0: 8 minut před půl třetí posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jak už z našeho vysílání víte, tak plánované bytové domy v ulici K Polabinám v Pardubicích budí emoce. Proti jejich výstavbě vznikla petice, kterou zatím podepsalo 144 lidí. Vadí jim hlavně další úbytek zeleně v centru města a na sídlišti závodu Míru. Obavy mají také z nárůstu dopravy. Vedení města ale reakce překvapila. S výstavbou totiž počítá už řadu let. Tématu se budeme právě teď věnovat, a to s redaktorkou Anou Svobodovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak prosím tě, co konkrétně tedy má v této lokalitě vzniknout?
1: Město tam na svých pozemcích plánuje cenově dostupné nájemní a družstevní bydlení. První projekt počítá s výstavbou dvou propojených bytových domů v blízkosti mateřské školy, kde má být 114 bytů. Druhý pak má novou budovu architektonicky uzavřít nároží stávajícího osmipodlažního domu a dál pokračovat směrem do vnitrobloku areálu Prokopka. Tam se také chystá nová výstavba. Ale to už není projekt. To už není ani projekt, ani pozemek města.
0: Co tedy autorům petice vadí?
1: Už jen samotná výstavba na tomto místě. Nelíbí se jim, že zmizí stávající parčík a bude nutné vykácet vzrostlé stromy. Podle nich je navíc okolí už teď hodně zastavěné. Obávají se zhoršení dopravní situace, snížení bezpečnosti v okolí mateřské školy nebo zastínění okolních domů. Po městu proto chtějí, aby svůj záměr přehodnotilo a hledalo pro výstavbu vhodnější místo. V diskuzi k petici se přitom lidé v podstatě rozdělili na dva tábory. Její odpůrci poukazují na nedostatek bytů v Pardubicích a kritizují sobectví podporovatelů petice. Ti, kteří s petenty souhlasí, naopak argumentují tím, že město má i jiné pozemky, kde může stavět. Především v lokalitě Hůrka, se kterou už pro bydlení také počítá.
0: No, už jsme zmínili na začátku, že zástupce města reakce dost překvapila, tak jak vlastně se k tomu staví město k té petici?
1: Jak říkáš, vedení města bylo peticí překvapeno a mluví o tom, že jde o možná nepochopení samého projektu. Výstavbu tam totiž plánuje už dlouho. Jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
2: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela. To znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat. A my moc dobře víme, že máme nedostatek cenově dostupných bytů pro mladé, pracující lidi, ale i pro další cílové skupiny, potřebné profese.
1: Město podle něj počítá také s doplněním zeleně, s vybudováním a vybudováním skutečného parčíku. Slibuje, že součástí výstavby bude také dostatečné množství parkovacích míst.
0: A proč vlastně, jak už tedy zaznělo, nestaví místo toho byty v areálu bývalých kasáren Hůrka?
1: I tam město výstavbu plánuje, začít s ní ale bude možné až později. Lokalita je totiž potřeba nejprve ji zasíťovat a ještě předtím připravit příslušný projekt. Peníze na něj chtějí radní vyčlenit na podzim. V ulici K Polabinám už naopak potřebné sítě jsou a domy jsou tam a domy je tam proto možné postavit podstatně dříve.
0: S Anou Svobodovou jsme probrali aktuální téma a tím je petice proti výstavbě dalších bytových domů na sídlišti závodu Míru v ulici K Polabinám. Děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s

0: Ale ty Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: tím, co hrál a zpíval Jakub Smolík, tak jsem to tady počítal a vyšlo mi to na den přesně, ještě 3 týdny a je po prázdninách, milé děti, to je, vidíte. Tak, ale pro některé děti letošní léto rozhodně neznamená výlety, místo výletů a koupání jsou totiž v nemocnici. Zpříjemnit jim ten pobyt pomáhají zdravotní klauni, profesionálové, kteří už 25 let přináší do nemocnic smích a trochu odlehčení. Reportér Jan Rozum natáčel v nemocnici v Jablonci nad Nisou.
1: Já si zaklepu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Vy jsi Matyáš, Matyáši? Výborně, tak to snad pojďte v pokoji.
3: Zdravotní klauni navštěvují Jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě Jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
1: že? A tak se
6: uklidníme. Já se jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Říkala už první den, co nastoupila.
6: To je pravda.
3: Říkají klauni, jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice.

0: Volala si Helena Vondráčková v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. A kam se vydáme dnes, to vám poví František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zrovna do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice ty obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Petrem Voldánem.
1: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Marisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 km Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pranostika pro dnešní den říká, jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Jak Vavřinec to dnešní počasí navařil, to se dozvíme od Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové zhruba za 25 minut. Dnes je ale svátek svatého Vavřince a to je patron všech kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. A mimochodem, v roce 1947 poprvé zazářilo elektrické světlo, a to v holické části Koudelka. Tak teď ještě písničky, které nestárnou, do zpráv Viléma Brandy, kapela Lucie a Šrouby do hlavy a za chvíli i Afric Simon a písnička Hafanana.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Silnice mezi Českou Třebovou a obcí Skuhrov bude opravená v polovině listopadu. Pardubická nemocnice uzavřela spodní vrátnici. Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. A zítra se v našem kraji mírně ochladí, bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Mezi Českou Třebovou a Skuhrovem pokračuje rekonstrukce silnice třetí třídy. Dělníci opravují průtah obcí i víc než kilometrový navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Kvůli pracím je silnice úplně uzavřená a řidiči musí využívat objížďku přes Ústí nad Orlicí. Rekonstrukce má skončit v polovině listopadu. Pardubický kraj za ní zaplatí bezmála 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z hnutí 3PK.
4: Jedná se o poslední úsek na silnici třetí třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech, nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
3: Řidiči se ode dneška dostanou do areálu Pardubické nemocnice pouze zadním vjezdem z ulice Komenského. Spodní vrátnice je dočasně uzavřená kvůli opravě parkoviště. Omezení potrvá do konce listopadu. Změna platí taky pro výjezd z nemocnice. Dočasně vede pod nemocniční lékárnou směrem na Kyjevskou ulici. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy, to je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi víc než 200 firmami. Trendem posledních dvou let jsou místo plošného zvyšování mest individuální odměny. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
5: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
3: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Paks musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Pétera Maďára měla znovu spustit druhá turbína. Sport. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Obě jen kousek zaostaly za národním rekordem Sémanové, který by mohl ve večerním semifinále padnout. Barbora Sémanová na tom, aby její rekord zůstal, nijak netrvá.
6: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
3: Obě Češky budou v rozdílných semifinále plavat po 6:30 večer. Počasí. Večeru se v našem kraji začnou ojedinělé objevovat přehánky nebo i bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů a výjimečně čekáme srážky. Zítra se v Pardubickém kraji mírně ochladí, bude ale stále slunečno. Teploty 24 až 27 stupňů Celsia, foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr a rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Komplikace čekejte v Žamberku. V ulici Kostelní nedaleko náměstí boural traktor a osobní auto. Místem s opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Základní škola u Kostela v Moravské Třebové bude mít nejenom novou přístavbu, ale i vstup do budovy. Podrobnosti chystáme za chvíli a přidáme v této hodině i kalendárium a písničky, které nestárnou, od Petra Muka, také od Richarda Millera, Petra Koláře a nebo od Abiči Ivety Bartošové.
0: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Dneska pro dnešek hovoří jasně, jak vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Inu, jdeme vařit.
1: Počasí.
0: Ale nebude to žádné jídlo, budeme vařit pěkně počasí. Jaké to probereme s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne přejeme.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak pane Tučku, na začátek, koukal jsem tady, že teplotní rekord pro Pardubice pro dnešní den je 36,5 stupně Celsia. Předpokládám, že asi nepadne.
2: No, z největší pravděpodobností nepadne, neboť v Pardubicích zatím byla naměřena teplota 34,4 a to někde kolem druhé hodiny, takže s přibývajícíma mrakama ten svět nebude takovej, takže nepadne.
0: Dobře, tak pojďme tedy teď už dokončit to, co jsme nakousli, tady jaký bude zbytek pondělí 10.8.
2: Mhm. No, bude většinou oblačný, místy až polojasný a k večeru se můžou objevit ojedinělé přehánky nebo i bouřky. S teplotami jsme se už bavili 31 až 34 stupňů nejčastěji, no a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu v bouřkách může přechodně zesilovat. No a co se týká bia, tak dneska máme ještě trojku vysokou záň.
0: No, mělo by se předpokládám ale ochladit na další dny tohoto týdne. Platí to pořád, nebo
2: platí
0: máme
2: to
0: očekávat?
2: Platí to pořád. V noci stále trošku zvětšená oblačnost, oblačno až polojasno, s tím, že z počátku té noci ještě může být dozvuk těch výjimečných přehánek. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, tím, že vítr bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a co se týká zítřka, tak tam už nám to sluníčko bude svítit hodně, tam budeme mít jasno až polojasno, ale ty maximální teploty budou už jen 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách tam ty teploty očekáváme od 17 do 21 a vítr bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude měnit na severovýchod a bude postupně slábnout.
0: No, jelikož pomaličku vysycháme během letošního léta, tak se nabízí otázka, kromě sluníčka, jestli přijde také nějaký dostatečný déšť.
2: No, dal jste slovíčko dostatečný, což zatím úplně nikde nevidím. Z neděle na pondělí nás má přecházet studená fronta opět, za kterou se ochladí,

0: Jsou tam nějaké srážky naplánované, ale zatím je to strašně málo a nevýrazný, takže zatím nějaký velký déšť tu není vidět.
1: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardu.

0: zpíval Richard Miller, když výtah nechodí, je potřeba zdolať 14 poschodí pěkně po svojich, tak jsme je zdolali a vůbec jsme se u toho nenamohli, protože jsme je zdolali pěkně písničkově, tedy virtuálně. Tak teď se budeme ale věnovat tématu letních prázdnin, protože právě toto období využívá základní škola u Kostela v Moravské Třebové k rozsáhlým stavebním úpravám. Dělníci budují nový vstup do školy, upravují chodbu a v areálu staví novou budovu s moderními učebnami a zázemím. Nový vstup má zároveň zvýšit i bezpečnost dětí při příchodu do školy. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová u vedoucího odboru investic Petra Matějky.
1: Tady stojíme za tím obočním vstupu do základní školy. Město z něho bude dělat nový hlavní vstup. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti dětí, kdy tady není žádný provoz automobilů a umožní to lepší organizaci i uvnitř školy při vstupu do budovy.
2: My jsme vstoupili dovnitř, tady se taky pracuje.
1: Ano, tenhle vstup se kompletně předělává, zmizela tady příčka jedna, bude kompletně opraven, dveře, jak vidíte, jsou zatím nahrazeny provizorními, původní dveře jsou na restaurování u odborného truhláře.
2: Je tady ještě docela dost práce, stihnout to do zahájení nového školního roku?
1: Stihnou to, kromě zádveří, které se vyrábí, bude to kompletně prosklená stěna, tam je ta výroba delší, takže to bude později, ale ten vstup již může sloužit, případně může za začátku sloužit i původní boční vstup z ulice Farní.
2: Tak pojďme se podívat na tu hlavní stavbu tady u této školy.
1: Tady vidíte, že už se připravují další části betonování přízemí. Část už je hotová, nyní se chystá pokračování tak, aby vše běželo podle harmonogramu.
2: Ten harmonogram jste museli už několikrát měnit, teď už je definitivní?
1: Tohle je nový zhotovitel, harmonogram máme od počátku smlouvy zatím nezměněný a pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen.
2: To znamená, že to bude hotové kdy?
1: Počítáme, že to příští rok bude hotové.
2: Pojďme ještě shrnout, co tady všechno bude.
1: Výdejna jídel, budou tady školní družiny, odborné učebny, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
2: Proč se město rozhodlo investovat do přístavby základní školy u kostela, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Chtěli jsme, abychom ve městě měli dvě srovnatelné školy, které mají dostatečné adekvátní zázemí. Na základní škole u kostela chyběl stravovací provoz a především zázemí pro odborné učebny, aby pedagogové měli dostatek prostoru a dokázali výuku kvalitně zajišťovat.
2: Nová přístavba základní školy u kostela bude stát přes 60 milionů korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Mladá láska.
1: Yes, we can.
2: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny, bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně, nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Aby tady byla taková panenka, klasika od Žalmana a spol. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 2 minuty před 3:15. Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově totiž staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy. A teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení i globálního lídra. Uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Jak se dozvěděla reportérka Karolína Burdová, tak nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky, a to v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
1: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
2: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
1: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují 2 podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
2: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických.
1: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
2: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
1: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
2: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
1: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
3: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
1: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lásko ztracená, to už je taky taková klasika od Václava Neckáře, jedna z mnoha písniček, které nestárnou v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Tak za chvíli přidáme Michala Šindeláře a také Poutníky, pak už Vilém Branda se zprávami a po nich samo sebou nebude chybět pondělní humoriáda a po pondělní humoriádě souhrn aktuálních událostí v pořadu Den v kraji s Petrem Seidlem. Ale nám ještě zbývá spotřebitelský servis. Ptáte se Josefa Černého, tentokrát se ptáte na prodlouženou záruku.
1: Dnešní dotaz poslal pan Ludvík. Nechal jsem si namontovat plastová okna, na které firma dala 5letou záruku. Po 3 letech se okna začala kroutit a netěsnila. Firma reklamaci nevyřídila do 30 dnů, tudíž jsem se rozhodl odstoupit od smlouvy, což firma zamítla s odůvodněním prodloužené záruky. Má na to právo, protože když je delší záruka, platí také jiný zákon. Pane posluchači, v případě, že prodejce poskytne spotřebiteli záruku nad rámec zákona, tedy delší než 2 roky, může si v této prodloužené době sám stanovit podmínky, tedy i lhůtu pro vyřízení reklamace. Tyto podmínky by však měly být uvedeny v uzavřené smlouvě. Pokud tam nejsou, platí podmínky stejné jako ve 2leté záruce. Takže před dalším kontaktem s firmou doporučuji smlouvu řádně pročíst.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě bytových domů na sídlišti závodu Míru. Do konce září v Litomyšli vznikne nová modernistická kaple. Ústecký zubař, který zneužíval fotky svých pacientek k výrobě dětské pornografie podle zjištění Českého rozhlasu, teď pracuje v jiné zubní ordinaci. A zítra se v našem kraji díky slabé studené frontě mírně ochladí, bude jasno až polojasno, s teplotami do 27 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě v ulici K Polabinám na sídlišti závodu Míru. Město tam chce postavit dva bytové domy se 114 cenově dostupnými nájemními a družstevními byty. Autorům petice vadí zastavění jednoho z posledních volných prostorů v lokalitě, úbytek zeleně a taky očekávaný nárůst dopravy. Vedení města odpor k projektu překvapil. Příprava záměru totiž trvá už několik let. Jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z hnutí Žijeme Pardubice.
3: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela, to znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat.
2: V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky. Betonovou kapli chce město slavnostně představit veřejnosti první víkend v říjnu v rámci Světového dne architektury. Pokračuje mluvčí města Petra Jiráňová.
4: V průběhu léta vlastně vznikly základy pro novou kapli a teď už jsou tady osazeny první díly té konstrukce, která je tištěná tou metodou 3D tisku z betonu. Zbývající části kaple, která by měla sahat až do výšky 9 metrů, budou osazeny v průběhu srpna a září.
2: Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas Radiožurnál zjistil, že svou ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal. Tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku.
1: Počasí.
2: Dnes večer bude přes naše území přecházet od severu západu slabá studená fronta a na obloze se budou střídat mraky se sluncem. K večeru se v našem kraji začnou ojedinělé objevovat přehánky nebo i bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, výjimečně čekáme srážky. Zítra se v Pardubickém kraji mírně ochladí, bude ale stále slunečno a teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v kraji hlášené nemáme, dejte ale pozor v sousedním Královéhradeckém, a to na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Jičínem. Mezi Všestary a Sadovou havarovala dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři, tak radši opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy

0: to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
3: Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ručník nemám.
2: A mídlo?
3: Ne.
2: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
3: Ano, z jižních Čech.
2: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
3: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
2: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zlatuška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohle není šílená bába z vesnice, tohle je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, by se měl líbit, ale to řekni ty zase.
4: Já se bavím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já se říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krte.

0: Jako šedivý, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak tyhle ty starý dámy navsi si nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, jo, ale to je z mých vlasů.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
3: To, určitě, to budou chtít vědět určitě, to bude zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
2: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
3: No, to mohlo by taky dobrý, tak uvidíme.
2: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
3: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
2: Pak zmizel z obrazovky.
3: A pak zmizel z obrazovky,
2: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
3: Právě přesně tak, no.
2: No, budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
3: Nebo... No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé, no. Pan Jablonský nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
2: Petře, co léto, tahle slunce, seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
3: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
2: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
3: Ne, to ne, já si poslouchám.
2: Jo,
3: to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěda třeba,
3: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara, jo, a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, ona, je, to znám, ten tady byl, jo, Klausa, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct. Vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
2: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
3: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
2: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi chtěl odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napotká.
3: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím. No.
2: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Deskový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný, když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
7: Růžičkové. No tak to je krásný, to. Já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě. Dvíhala se dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
9: Vytáhla kapesníček, Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
8: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
9: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
8: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, takže jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadně, tady jde pan Zounar a tady tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele Sárka Farka Loupežník, ona se chudinka v prvním momentě vůbec nepoznala.
9: Bude říkat, kdo to je?
8: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
2: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, jo. No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že bys třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje ty.
2: Jo.
9: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott,
2: jo.
3: Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký
3: jo?
2: Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá, střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezvá, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šáhat. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to, že, nebo uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
8: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když protinasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Zohický hor, ale ta vaše humoriáda, to je to příjemný pořád, to bych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příbarevný hor.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečnej.
5: Já mám zrzavou hlavičku, má.
7: Kolegáček, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nichž šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte! Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. A, že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Židlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipěla, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajít tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil. Že... Tak jsem jako pán, konec pauzy, a on furt mluví. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. O tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porovnat větě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji v červenci přibylo lidí bez práce. Kulturní organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Na silnici v Polských Tatrách srazilo auto medvěda. A zítra se v našem kraji díky slabé studené frontě mírně ochladí, stále bude ale slunečno a teploty až 27 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji v červenci vzrostl. Nezaměstnanost se zvýšila na 4%. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Na konci měsíce bylo bez zaměstnání víc než 14 tisíc lidí. Meziročně je pak nezaměstnanost vyšší o 0,5 procentního bodu. Podle zastupujícího ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích Miroslava Blaťáka je letní nárůst nezaměstnanosti běžný.
4: Na tomto vývoji se tradičně podílí zejména vyšší počet nově evidovaných uchazečů, včetně absolventů škol, a současně nižší intenzita náboru v období letních dovolených. Na vývoj trhu práce má během letních prázdnin vliv také péče o děti. Část rodičů proto odkládá nástup do zaměstnání až na začátek nového školního roku.
2: Obce a města můžou až do konce prázdnin zasílat své připomínky k chystaným změnám v jízdních řádech v Královéhradeckém kraji, které by měly za železničních tratí v regionu začít platit od zimy. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jde zatím především o drobné změny v časech odjezdů vlaků nebo o zastavování jednotlivých spojů na některých zastávkách.
5: Krajský odbor dopravy obdržel zhruba 20 připomínek, které ve spolupráci se Správou železnic aktuálně vypořádává. Obce a města mohou samozřejmě ještě v průběhu letních prázdnin své připomínky k úpravě jízdních řádů zasílat.
2: Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
6: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo. Řidiči dodávky se nic nestalo. Auto šelmu srazilo na běžně používané silnici několik kilometrů východně od tatranského střediska Zakopane. Polská policie vyzývá motoristy, aby zejména v lesích byli opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. V Polsku žije podle tamních médií 100 až 120 medvědů. V sousedním Slovensku je to asi 10x víc.
3: Počasí.
2: Dnes večer přes naše území přejde od severozápadu slabá studená fronta a na obloze se budou střídat mraky se sluncem. K večeru se v našem kraji začnou ojedinělé objevovat přehánky nebo i bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů Celsia a výjimečně čekáme srážky. Zítra se v Pardubickém kraji mírně ochladí, bude ale stále slunečno. Teploty 24 až 27 stupňů Celsia, foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr. A rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: 10. srpna a i v druhé polovině prázdnin mají řemeslníci a stavbaři v některých školách v Pardubickém kraji napilno. Víc vám povíme s Nadějou Kubínkovou už za malou chvíli, také si připomeneme 80. výročí vzniku Tesly v Lanškrouně a prohlédneme si novou kapli v Litomyšli, kterou z betonu tiskne 3D tiskárna. Tak takový bude pondělní den v kraji, který právě začíná.
8: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
9: S Petrem

0: Je přesně 8,5 minuty po 17. hodině a pondělní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice pokračuje s pravodajským souhrnem, který připravil Vilém Branda.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. Žáci a studenti se v prvním zářijovém týdnu dočkají otevření nové tělocvičny střední průmyslové školy v Letohradu. V Ústí nad Orlicí se zároveň otevře i areál Perly umělecko-průmyslové školy. Opravy obou škol dohromady stály přes 300 milionů korun a podrobnosti dodá naše reportérka už za pár minut. V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě v ulici K Polabinám na sídlišti závodu Míru. Město tam chce postavit dva bytové domy. Celkem mají nabídnout až 114 jednotek. Autorům petice vadí zastavění jednoho z posledních volných prostorů v lokalitě, úbytek zeleně a taky očekávaný nárůst dopravy. Vedení města odpor k projektu překvapil. Příprava záměru totiž trvá už několik let, jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z hnutí Žijeme Pardubice.
3: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela, to znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat.
2: V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Počet problematických lokalit se sice podařilo výrazně zredukovat, pořád ale zůstává přes 20 míst, kde se hlodavci opakovaně vyskytují. Většinou to jsou velká sídliště. Radnice se zatím s deratizační firmou dohodla, že se tam budou zásahy pravidelně opakovat každé 2 až 3 týdny. V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky. I o betonové kapli uslyšíte víc v této hodině vysílání. Řidiči se ode dneška dostanou do areálu Pardubické nemocnice pouze zadním vjezdem z ulice Komenského. Spodní vrátnice je dočasně uzavřená kvůli opravě parkoviště. Omezení potrvá do konce listopadu. A zpráva ze sousedního kraje.

0: Zatímco si děti dál užívají prázdniny, na některých školách a školkách v Pardubickém kraji pokračují opravy učeben, jídel i záchodků. Většinou jde o akce, které není možné dělat za běžného provozu, ale o prázdninách, kdy jsou školy prázdné, tak ničemu nevadí. Na několika základních školách v Pardubicích ale krom toho začínají i větší stavební zakázky za desítky milionů korun. A víc o nich už nám řekne reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co v těch školách vznikne nového?
1: Tak podle informací magistrátu základní školy je prodloužená a Štefánekova dostanou nové učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Ty práce na opravách startují v těchto dnech a protáhnou se až do podzimu. Na zahájení školy by to ale nemělo mít žádný vliv. Děti zasednou v lavicích v řádném termínu 1. září. Výuka bude podle zřizovatele fungovat v náhradních prostorách. Kromě toho také pokračují opravy stravovacího provozu na základní škole Valdorská. I tam musí žáci a učitelé počítat s tím, že hotové budou až v první polovině školního roku. Obědy ale škola zajistí jiným způsobem.
0: V Pardubicích mají řemeslníci napelno i v mateřských školách. Co opravují tam?
1: V 6 školkách vyměňují původní osvětlení za moderní úsporná LED svítidla, dělají také nové elektroinstalace a sociální zařízení. V mateřské škole odborářů vylepšují zázemí pro přípravu jídel a také oční pavilon.
0: No a desítky milionů korun jdou letos i do oprav středních škol Pardubického kraje. Můžeš nám říct, do kterých a kde?
1: Tak já můžu zmínit třeba budování přístavby speciální mateřské a základní školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy v Litomyšli, pokračující opravu obchodní akademie v Pardubicích anebo v červenci dokončenou obnovu odborných učeben a dílen střední školy gastronomické a technické v Žamberku. Začátkem školního roku se pak otevřou 2 velké investice, a to nová tělocvična střední průmyslové školy v Letohradu a zároveň i nový areál Perly umělecko-průmyslové školy Ústí nad Orlicí.
0: Reportérka Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
1: Už zase skončil vlád.

summer. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Počasí.
2: Přesně za 6 minut bude půl šesté a asi nejteplejší den tohoto týdne je pomalu za námi. Jaký bude jeho závěr, tak to už nám poví pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: No, bude většinou oblačný, místy až polojasný a k večeru se můžou objevit ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. S teplotami jsme se už bavili, 31 až 34 stupňů nejčastěji, no a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu v bouřkách může přechodně zesilovat. No a co se týká BIA, tak dneska máme ještě trojku vysokou zátěž.
2: No a podle předpovědi by od zítra mělo přijít mírné ochlazení, platí to stále?
3: Platí to pořád, v noci stále trošku zvětšená oblačnost, oblačno až polojasno, s tím, že z počátku té noci ještě může být dozvuk těch výjimečných přeháněk. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, s tím, že vítr bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a co se týká zítřka, tak tam už nám to sluníčko bude svítit hodně, tam budeme mít jasno až polojasno, ale ty maximální teploty budou už jen 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách tam ty teploty očekáváme od 17 do 21 a vítr bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude měnit na severovýchod a bude postupně slábnout.

0: Tesla a Launchcrown, tak to jsou dvě slova, která k sobě po desetiletí neodmyslitelně patřila. Přímo na dnešek navíc připadá kulatých 80 let od vzniku Tesly. Příběh Launchcrownského podniku na výrobu elektrosoučástek je ale ještě mnohem starší a začalo poněkud překvapivě výrobou doutníků a cigaret. Jak v dnešním pořadu máme hosty, moderátorovi Miroslavu Hrubanovi vysvětlil pamětník a taky bývalý zaměstnanec Tesly Karel Hrodek.
1: Vlivem vývoje situace na frontě Berlín byl ohrožen a bylo nutné výrobu teda těch speciálních součástek pro armádu přemístit, aby měla krycí, takže bylo vybráno město Launchcrown, kde byla velká tabáková továrna.
2: Co rozhodlo pro Launchcrown, právě pro tohle město?
1: To nikdo přesně nedokáže určit, protože byli tam někteří emisaři z toho Berlína, kteří projížděli Launchcrown, Svitavy, kde byla zrovna tak tabáková továrna. Bylo to zajímavé, že měli zaměření na tabákové továrny.
2: Po válce se továrna znárodnila. 10. srpna 1946 vznikla Tesla. Je to okamžik, který výstava také připomíná. Co pro Launchcrown vznik Tesly znamenal?
1: Já bych to trochu upřesnil. 10. srpna vznikl podnik Tesla jako celek bez toho přídomku Launchcrown. Ten vlastní podnik Tesla Launchcrown jako národní podnik vzniknul až v roce 1950. Tesla znamenala pro Launchcrown jeho skutečně velký rozvoj. Byli tam velice pracovití lidé, kteří pracovali nejdříve v té tabákové továrně a následně v té Tesle. A ta výroba se postupně rozšiřovala schopností těch lidí, že se to rozrůstalo o další produkty, zejména o elektrolytické kondenzátory, ale i slídové kondenzátory, potenciometry a další sortiment.
2: Když se podíváme na dnešek, zůstalo něco po Tesle v Launchcrowně?
1: Po Tesle zůstala jenom ta krásná vzpomínka, protože všechny budovy, které tam stály, byly zbořeny a chystá se tam výstavba nové haly firmy Lux.
2: Nicméně Teslu připomíná výstava, která se jmenuje od doutníků ke kondenzátorům. Co bude tím prvním, co návštěvník po příchodu uvidí a čím ho má tahle výstava překvapit a zaujmout?
1: Určitě ho překvapí to, že tam budou součástky nejenom ty historické, které byly z toho roku 44-45, ale také některá zařízení. Bude tam ruční list Knacker, ruční razítkovací stroj Grauel. To jsou všechno výrobky z Berlína, které následně, aby se zvýšila kapacita, jsme si v Tesle vyráběli sami.
2: Kromě technických exponátů budete ukazovat také průkazky, razítka, tiskopisy, fotografie, dokonce i odznáčky.
1: Ano, soubor asi 100 kusů.
2: Proč jsou pro historii podniku důležité i tyto zdánlivé maličkosti?
1: Protože připomínají průběh těch let, jo, a ty lidé, nejenom, že to byla jako reklama firmy, ale bylo to i určitá čest, jestliže šli a měli na sobě na klopě ten odznáček Tesly.
2: Kdy začíná výstava? Kdy bude ta vernisáž?
1: Vernisáž je 5.9. v 15 hodin v muzeu v Launchcrowně.
2: No a dokdy bude možné výstavu navštívit?
1: Až do začátku ledna příštího roku.
0: Říká Karel Hrodek, který se historii Launchcrownské Tesly věnuje víc než 30 let a během té doby nashromáždilo množství předmětů a dokumentů, kterému bývalí zaměstnanci přinášeli, aby nezanikly. Co všechno ještě nabídne výstava nazvaná Od doutníků ke kondenzátorům, si můžete poslechnout v rozhovoru na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Letní prázdniny využívá základní škola u kostela v Moravské Třebové také k rozsáhlým stavebním úpravám. Dělníci budují nový vstup do školy, upravují chodbu a v areálu staví novou budovu s moderními učebnami a zázemím. Nový vstup má zároveň zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy a podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová u vedoucího odboru investic Petra Matějky.
1: Tady stojíme za tím obočním vstupu do základní školy. Město z něho bude dělat nový hlavní vstup. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti dětí, kdy tady není žádný provoz automobilů a umožní to lepší organizaci i uvnitř školy při vstupu do budovy.
2: My jsme vstoupili dovnitř, tady se taky pracuje.
1: Ano, tenhle vstup se kompletně předělává, zmizela tady příčka jedna, bude kompletně opraven, dveře, jak vidíte, jsou zatím nahrazeny provizorními, původní dveře jsou na restaurování u odborného truhláře.
2: Je tady ještě docela dost práce, stihnout to do zahájení nového školního roku?
1: Stihnou to, kromě zádveří, které se vyrábí, bude to kompletně prosklená stěna, tam je ta výroba delší, takže to bude později, ale ten vstup již může sloužit, případně může za začátku sloužit i původní boční vstup z ulice Farní.
2: Tak pojďme se podívat na tu hlavní stavbu tady u této školy.
1: Tady vidíte, že už se připravují další části betonování přízemí. Část už je hotová, nyní se chystá pokračování tak, aby vše běželo podle harmonogramu.
2: Ten harmonogram jste museli už několikrát měnit, teď už je definitivní.
1: Tohle je nový zhotovitel, harmonogram máme od počátku smlouvy zatím nezměněný a pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen.
2: To znamená, že to bude hotové kdy?
1: Počítáme, že to příští rok bude hotové.
2: Pojďme ještě shrnout, co tady všechno bude.
1: Výdejna jídel, budou tady školní družiny, odborné učebny, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
2: Proč se město rozhodlo investovat do přístavby základní školy u kostela, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Chtěli jsme, abychom ve městě měli dvě srovnatelné školy, které mají dostatečné adekvátní zázemí. Na základní škole u kostela chyběl stravovací provoz a především zázemí pro odborné učebny, aby pedagogové měli dostatek prostoru a dokázali výuku kvalitně zajišťovat.
2: Nová přístavba základní školy u kostela bude stát přes 60 milionů korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: kaple vytěštěná z betonu, která odlišně reaguje na sluneční svit v různých denních dobách i ročních obdobích. Tak taková teď vzniká v Litomyšli. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam mohou lidé vyrazit na procházky. A jak to teď vypadá u nově rozestavěného cíle, se zašla podívat reportérka Barbora Soukupová.
1: Nad lesoparkem Černá hora jsme s mluvčí radnice Petrou Jiráňovou a tady už jsou položené první části železobetonové kaple. Teď to má na výšku asi 3 metry.
2: Ano, celkově by to mělo být 9 metrů na výšku a 3 metry na šířku.
1: Je to složené z jednotlivých dílů, některé jsou ještě na zemi a dělníci je budou v průběhu srpna a září doplňovat. Z té konstrukce, co zatím vidíme, tak trčí železné tyče, na které se právě dílce napojují a jsou speciální metodou vyrobené 3D tiskem z betonu. To je vidět vlastně na těch jednotlivých vrstvách.
2: Ano, jsou to takové vrstvičky vrstvené na sebe, které vlastně tiskla právě ta 3D tiskárna v tom požadovaném tvaru.
1: V tom plášti už je teď takový průhled.
2: Ano, celá ta stavba má vlastně v sobě zakomponované principy z geometrie, optiky a akustiky, takže tak zvláštně těmi otvory bude procházet slunce a zároveň by měla mít i nějaké akustické vlastnosti celá ta stavba po dokončení.
1: Zároveň stavba bude odkazovat na piaristický řád, který má v Litomyšli velkou tradici.
2: Ano, je vlastně věnovaná svatému Josefu Kalasanskému, což byl zakladatel řádu piaristů.
1: A kdy budou práce hotové?
2: Tak kaple by měla být dokončena nejpozději v průběhu září, protože bychom ji rádi slavnostně otevřeli nebo slavnostně představili veřejnosti v rámci Archimyšle, která probíhá v Litomyšli vždy první víkend v říjnu a je to vlastně takový festival, který je věnovaný Světovému dní architektury.
1: Na stavbu nové kaple město vyčlenilo 1 milion korun, zbytek nákladů pokryjí dotace a sponzorské dary. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas

0: co přinesl pondělní den v kraji, tak to už víme. A zítra vám řekneme, že na městském hřbitově v Moravské Třebové je naučná stezka z náhrobky významných německých rodin, starostů a podnikatelů. Město navíc letos získalo dotaci na opravu jedné z nich, tak si ji zajdeme prohlédnout. Ale hnedka po ránu vyspovídáme Tomáše Žitka, který se stal novým ředitelem Pardubické konzervatoře, a taky nabídneme další díl seriálu Rozhlasové stovky, a ten zítřejší bude o symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Řešit ale budeme i deepfake, což je zneužití vizuální identity k tvorbě podvodných fotografií nebo videí s pornografickým obsahem, který řeší policisté v Pardubickém kraji čím dál častěji, a ukážeme vám rozkvetlou zahradu, kterou byste uprostřed sídliště asi nečekali a o kterou se na vlastní náklady a dobrovolně stará jedna z obyvatelek Polabinského domu. Zajímavých témat vás zítra čeká ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice mnoho, no a k některým z nich se společně vrátíme v úterním dni v kraji krátce po 17. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Silnice mezi Českou Třebovou a obcí Skuhrov bude opravená v polovině listopadu. Lidí bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. Francouzi musí kvůli suchu omezit využívání vody. A zítra se v našem kraji díky slabé studené frontě mírně ochladí, bude jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů Celsia. Zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Mezi Českou Třebovou a Skuhrovem pokračuje rekonstrukce silnice třetí třídy. Dělníci opravují průtah obcí i víc než kilometrový navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Kvůli pracem je silnice úplně uzavřená a řidiči musí využívat objížďku přes Ústí nad Orlicí. Rekonstrukce má skončit v polovině listopadu a Pardubický kraj za ní zaplatí bezmála 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
4: Jedná se o poslední úsek na silnici třetí třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech, nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
3: Město Přelouč plánuje na střechu školní jídelny a základní umělecké školy umístit fotovoltaické elektrárny. Dodavatele zakázky už vybírá. Od solárních elektráren si slibuje provozní úspory v budovách. Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá, v červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat úřadu práce.
5: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
6: Což je o 1078 více než v červnu.
5: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
7: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
5: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásili v téměř 70 departmánech. Během něj se voda smí používat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolává krizový štáb.
2: Počasí.
3: Dnes večer přes naše území přejde od severozápadu slabá studená fronta a na obloze se budou střídat mraky se sluncem. K večeru se v našem kraji začnou ojedinělé objevovat přehánky nebo i bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů a výjimečně čekáme srážky. Zítra se na východě Čech mírně ochladí, bude ale stále slunečno, teploty 24 až 27 stupňů Celsia, foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr a rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak pokud jste právě za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
8: Máte správně naladěno Český rozhlas, pondělí po 18. hodině a jako vždycky budeme na cestách. A dnes budeme cestovat pěšky, protože Martina Merisy, kterou v Litomyšli, rodném to městě, znají také jako Sedlákovou, ta chodí po světě pěšky. Vítejte u mikrofonu.
9: Dobrý den.
8: No, my budeme chodit hodně a daleko, protože vy jste se z té Litomyšle přes studia v Pardubicích, jestli se nepletu.
9: Ano, Pardubicích.
8: No, ale tam jste nestudovala nic, co by bylo spojeného s tím dlouhým chozením po horách, protože kulturní dějiny, to je trošku jiná disciplína.
9: No to je, no, ale já jsem se vždycky dělala srandu a říkám, když prostě studujete, tak to musíte vychodit. Já jsem studovala historii, kulturní dějiny a tam jsem čuchla prostě majky, dvarce a ke všemu možnému, ale už novejště jsem začala vlastně cestovat do Skotska, abych si viděla nějaký penízky na brigádách a Skotsko mi učarovalo, takže tam vlastně začalo to objevování Skotska, i když na různý cesty jsem vyrážela už dřív samozřejmě.
8: Co je pro vás Litomyšl?
9: No, Litomyšl je pro mě doma. Já teda sice říkám vždycky, že jsem všude zdejší, že mám domov všude, ale já se hrdě hlásím k Litomyšli, protože to je úplně úžasné město, a který se v ničem nezadá, třeba s takovýma krásnýma městečkama, jaké je Boloňa, Padova, prostě super, takže Litomyšl je pro mě láska.
8: Říká dnešní host pořadu Na cestách Martina Merisy, se kterou budeme chodit pěšky i po takových trasách přes Tadžikistán. Dostaneme se do Pamíru, podíváme se do Pyrenejí, prostě bude to dlouhé, tak zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Máme po první písničce a dnes chodíme pěšky s Martinou Merisy, která pochází sice z Litomyšle, ale my se teď už vydáme trošku dál za humna. Kdy jste vydumala to, že budete chodit pěšky po světě?
1: To zase přišlo jako takový nějaký impuls, protože já jsem cestovala prostě už jako prcek. Většinu času pak třeba na vejšce, tak to byly spíš roadtripy, protože člověk se snažil nějak jako šikovně využít ten čas. A ten impuls k tomu dálkovému treku, tak ten přišel v momentě, kdy jsem měla pocit, že už se v mém životě jako postavilo na hlavu tolik věcí, že je potřeba si dát trošičku odstup a prostě jsem si chtěla splnit svůj dlouhodobý sen, protože od malička jsem měla fakt jako přání chodit s Paťohem po světě a roznášet lidem dobrý zprávy prostě. Pro mě to byla romantika, já jsem si na tyhle věci hrála už jako děcko, že prostě jsem si zbalila raneček do toho od babčí buchtu, nějakou flašku s vodou a šla jsem prostě na půl dne se procházet jako po lese a mluvila jsem s kamenama. Teď si budete říkat, že jsem úplně na hlavu, ale jo, já jsem si vždycky představovala, že jsem nějaký potulný messenger nebo nějaký potulný rytíř, který jako dělá dobro. A vlastně, když jsem dala tu výpověď, tak ty moje kroky vedly do Pyrenejí. A tam jsem se prostě úplně jako zamlouvala do té krajiny, protože ono to není jenom tak, že chodím pěšky, já jezdím na kole a když prostě cestuju a mám tu možnost, tak občas to dám i formou roadtripu, anebo objevuju třeba fjordy na pedalboardu a tak. Ale ta chůze je geniální v tom, že je dost pomalá na to, abyste si prostě uklidili v hlavě a zároveň abyste toho co nejvíc zažili, protože jakmile pak třeba někde frčím na kole, tak najednou už člověk nedá za den 20 km, ale najednou je třeba 120. A tu krajinu vidíte trošku zrychleně, takže ta chůze je pro mě skvělá v tom, že člověk má fakt prostor jako rozjímat.
0: Pokud jde o tu pyrenejskou cestu, tak to byla cesta docela dlouhá. Pyreneje, to bylo GR11. My musíme říct, co to je GR11, protože já když se podívám do toho vašeho životního itineráře, tak tady vidím i další údaje. Tady je třeba GR5 nebo GR221. Velký výlet prý.
1: No, Grand Randonnée, velká cesta. To jsou vlastně jakoby označení dál.

0: hřiště. Na těch gérkách máte červeno-bílej pruh a všude je to značený dobře, takže občas to je docela sranda, ale pořád jsou to značky. No. Teďka třeba ten Tadžikistán bylo spíš jako znáš směr, tak běž.
1: Tak 221 přes pohoří na Malorce, to je plánováno na 7 dní, 120 kilometrů. Pro vás možná je to takový drobeček, protože když se podívám na GR11, tak to je 820 kilometrů a ta pětka třeba, tak to je dalších 620 kilometrů, takže to jsou úplně jiné trasy. No a to už nemluvím o tom Pamíru a Tadžikistánu, tam jsme na 1330 kilometrech, takže nějakých 120 kilometrů.
0: No, já se přiznám, že pro mě to je taková jako víkendová procházka. Znovu přeběhla za 4 dny, protože jsem věděla, že se potom mám potkat s bráchou a tedy s bývalým přítelem, že za mnou přiletí, a já jsem si tu trasu chtěla jako projít v klidu sama, protože vždycky říkám, že ráda cestuju sama a ona mi to vždycky nevíde, protože někoho potkám, kdo potom jde se mnou. Takže tohle, já jsem si to fakt proběhla za nějaký 4 dny, ale já jsem dřív hodně sportovala, prostě běhala jsem, jezdila jsem na kole, dělala jsem crossfit, prostě všecko možný. Takže já jsem tu fyzičku měla v té době jako vždycky hodně dobrou, a pak když jsem vyrážela někam do hor, tak mně to prostě šlo docela jako svižně, protože jsem si ty kopečky vybíhala v rámci tréninku. No a teďka už si je tak nevybíhám.
1: No ale stejně, Porce jsou to obrovské. My se musíme určitě dostat k tomu, co všechno. Zmínila jste ten batoh, který jste si balila už jako holčička a vyrážela s buchtou od babičky na tu trasu. Takže určitě tam nechybí jedna rekvizita, kterou já tady mám v takové formě, možná trošku historické, ale vy i fotíte, takže musí sebou být fotoaparát.
0: Jo, to je pravda, no. Vždycky se balím zrcadlovku a veškerý příslušenství k tomu, kromě teďka toho Tadžikistánu, protože tam už by ten foťák nebylo kam dát. Takže já jsem nikdy necestovala nějak extra ultralight, protože jenom zrcadlo s příslušenstvím jsou třeba 2,5 kila. Ještě s náhradníma baterkama, nabíječkou, se vším. Takže jo, já jsem v tomhle taková jako stará škola, že sice mám třeba odlehčený spacák, nebo teďka už mám i relativně odlehčený stán, ale stejně sebou tahám spoustu krámů, který by si asi ostatní lidi nevzali.
1: No, lidi by si je nevzali, ale vy s tím umíte nakládat. Tak kdo máte zájem, podívejte se, vážení posluchači, pořadu na cestách, protože my občas dáváme i návody. Podívejte se na webové stránky Martiny Merisy, dnešního hosta pořadu na cestách, a tam vás naučí i to, jak si máte zabalit batoh. Dokonce ten batoh je tam namalovaný, má různé barevné zóny a je tam i návod, kam si co máte v tom batohu dát, abyste si neuškodili, protože když si dáte špatně těžké věci do toho batohu, nebo si dáte věci bez různých sáčků a podobně, tak pak máte problém. My si s Martinou Merisy v pořadu na cestách tentokrát povídáme v docela rušné kavárně, a vy když chodíte po těch dálkových trecích, tak tam většinou bývá ticho. Jaké zvuky tam vnímáte, jaké tam máte nejradši?
0: No, musím říct, že mi tam tady ten zvuk té kavárny chybí. Fakt miluju kafe a prostě kavárny jsou super. Na horách já prostě zbožňuju vítr a zbožňuju ten zvuk, když prostě hvízdá vítr v krunách stromů, nebo prostě když se to žene tou trávou, obilím, prostě hlavně když jdete těma polema, tak to obilí prostě, to se tak vlní, to mám vždycky pocit, jak když jsou dva milenci, prostě ten vítr s těma klasama, to je super. A šumění vody, vodopádů. Těch zvuků je tam spousta a všechno dohromady to vytváří fakt naprosto úžasnou melodii.
1: Nepřipadá pak člověku, když takhle jde třeba dlouho v tichu a jenom slyší to šumění větru, nepřipadá potom třeba takový pokřik ptáků, třeba těch větších, jako veliký kraval?
0: Ne, ne, to tam určitě do toho patří a já to celý beru jako součást. A já tam zase tak jako ticho nemám, jo? Protože já když jdu sama, tak já si pro sebe jako mluvím na hlas. A já to většinou teda dělám i doma, protože mi to pomáhá třeba se soustředit. Já vždycky říkám, že moje pozornost je jak je pičí život, je to prostě strašně jako krátký. A mě prostě baví si povídat jako sama se sebou, občas si zpívám, čímž se starám o svoji bezpečnost, protože vždycky říkám, že zpívám sebeobraně. A tak celkově nechávám jako, dávám průchod té svý, nevím, vnitřní holce, prostě ať si dává najevo tu radost, kterou cítí z toho, že je venku. Prostě cokoliv, co se tam uděje, nebo co slyším, tak mně přijde, že tam naprosto patří.
1: Píšete si nějaké poznámky nebo deník po cestě, protože těch zážitků

0: Žitků může být i dost, i když člověk zdánlivě jde krajinou, která se až tak moc nemění, jde sám, a takže tam není moc dramat.
1: No jasně, jo, já z každé cesty, i když by měla trvat jenom týden, tak z každé cesty mám zápisky, píšu si deník oldschoolově rukou, protože žádný diktafony, žádný prostě namlouvání, to prostě není ono. Takže já vždycky zalehnu večer, anebo někdy i přes den, vemu tušku, vemu svůj oblíbený blog a do toho píšu, protože to není o tom, že se nic neděje, ale jednak já mám obrovskou spoustu inspirace na těch cestách. Bývají to třeba i inspirace na nějaké povídky nebo nějaké příběhy. Občas třeba i na ty obrazy, že mě napadne, co bych chtěla zachytit. No a často tím, jak vedu nějaký ty vnitřní monology, tak mě prostě občas přijdou myšlenky, které mám pocit, že si chci zaznamenat, a pak to třeba pomůže i dalším lidem, protože občas třeba, když mě bylo smutno, nebo když jsem měla nějaký jako náročný období v životě, tak v momentě, kdy je člověk chycený fakt v té situaci, ještě třeba prostě, že jo, v rodině a teď chycený v tom stresu, práce a teď se do toho třeba, já nevím, láme zdraví nebo se kazí vztah, tak od toho těžko máte nějaký odstup a máte pocit, že vás to prostě dostalo do nějakého soukolí, kde fakt jako máme mizerně. A v momentě, kdy se mě povede dostat se někam jako mimo, a tím nemyslím, že musím hnedka odjet na druhý konec světa, stačí prostě sejít třeba projít do lesa, tak si prostě vytvořím nějaký jako prostor bezpečný, ve kterém si třeba řeknu nějakou otázku, nebo prostě to je myšlenka, vyjádřit nahlas třeba to, co mě trápí. A mě pak za chvilku prostě připluje nějaká jako odpověď. A to nemusí být ani odpověď na otázku, ale prostě jenom nějaké jako ukonejšení, nějaký výrok, nebo já tomu říkám, že to jsou moje vnitřní rozhovory s Bohem. Prostě a potom, když potkávám nějaký další lidi a vlastně nechám vyprávět, jako co je třeba přivedlo na tu cestu, nebo když to jsou nějaký místní, tak když je nechám, ať mě vyprávějí o svém životě, tak se to vlastně vždycky hezky prolne, že zjistím, že třeba to, na co jsem myslela já, tak vlastně je součást jejich příběhu, nebo prostě naopak, a spoustu těch myšlenek jsem třeba jako vetkla i do té knížky, co vyšla, a mám prostě potom úplně úžasný jako reakce od těch lidí, protože mě píšou, že jim ta knížka prostě neskutečně pomohla, krom toho, že se u ní zasmáli, takže třeba některé ty myšlenky, že jim fakt třeba pomohly vyřešit nějaký jejich situace.
0: Už jsem pochopil, proč knížka se jmenuje Duše na cestách. I vy jste určitě pochopili, proč tak pomenovala svoji knížku Martina Merisi, dnešní host pořadu Na cestách. A už jsem také pochopil, jak se dá zvládnout v jednom člověku tak dlouhá cesta a co při ní v hlavě všechno probírat. Tak zůstaňte s námi, dovíte se od Martiny Merisi, dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, mnohem, mnohem víc.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Kde jste řekla, že lidé jsou pro vás důležití, ale když se vydá člověk na Pamír, 1330 kilometrů, po trasách, které předtím nikdo nikdy neprošel, v Tádžikistánu, byl jsem tam, vím, jak to tam vypadá, žádná hostinná, kdybych to měl dát do kontrastu, krajina to zrovna dvakrát není. Mám tady několik fotografií z té oblasti, tak... Jací jsou lidé v Tádžikistánu?
2: Bože, to jsou miláčci. Lidi v Tádžikistánu jsou neskutečně srdeční. A kdybych je měla přirovnat k nějakému národu v Evropě, tak bych řekla, že to jsou prostě Sicilani. Tádžikové jsou Sicilani Evropy, protože to jsou fakt jako srdeční lidi, který vás furt zvou, pořád vás chtějí hostit, zároveň prostě žijou pro svoji rodinu. No, jako já jsem se fakt do Tádžiků zamilovala. Na druhou stranu, do koho já se nezamiluju, jo? Protože prostě já potkávám takhle úžasný lidi úplně všude, ale tady to mělo prostě mnohem větší rozměr.
1: Martinu Mary si rozesmála fotografie, kterou jsem pořídil v jedné vesnici nedaleko Dušanbe. Tady jsou takové bochánky, u toho je kbelík. Je to jasné, tady se suší dobytčí trus, aby bylo čím topit, když bude potřeba topit. Vy jste vysekla poklonu Tadžikům, já je znám taky tak, ale oni po většině v těch vesnicích toho zrovna dvakrát moc nemají.
2: No, to je pravda. Nemají, ale i o to málo, co mají, tak jsou vždycky jako ochotní se podělit a nejenom podělit s dvěma bláznivýma holkama, který tam přijdou s baťohem, ale i mezi sebou. Takže vlastně to funguje úplně úžasně komunitně a na druhou stranu jako oni takhle fungovat svým způsobem jako musí, protože v těch horách, když byste chtěl být solista, tak tam dlouho nevydržíte. Takže to je vlastně ten úžasný rys těch lidí, co žijou v horách, že jsou opravdu jako jeden pro druhýho, stojí při sobě a ta obrovská skromnost prostě potom vyvažuje to, jak obrovský mají ty srdce. No. A ještě proč jsem se rozesmála, bylo to, že na té poslední etapě v Pamír Trailu jsme si, říkám, že soudruzi udělali chybu při plánování, takže my jsme si poslali balíky s jídlem, ale nedali jsme tam plynové bomby, takže jsme museli vařit na těch hovnech. Takže ve 4000 jsme to podlejvali půl litrem benzínu, aby to chytlo. Takže chytlo to velice dobře, ale hořilo to úplně na prd, protože ve 4500 je ten oheň studený, takže to víceméně jenom čmoudilo.
1: No, ve 4500 anebo ve 4000 metrech nad mořem vařit, to už také, na to člověk nemusí být ani Dobromila Retigová, spojená třeba s Litomyšlí, s rodným městem Martiny Merisy, ale jak se člověk stravuje na takovém treku? Tady už padlo, poslali jsme si jídlo. Taková hra, doruč jídlo a najdi jídlo, najdi balík, jak to probíhá?
2: Jo, to byla naše nejoblíbenější hra, no, najdi balík. No my jsme s Myškou, to tady vlastně ještě nezaznělo, že jsem to šla s Míšou Hrdou. Vlastně začali jsme v Dušanbe a tam jsme si dovezli už z Čech asi 45 kg jídla. No a pak v Dušanbe jsme nakoupili kuskus a tuny vloček a tady ty další věci a to jsme si rozdistribuovali do těch krabic, který jsme potom prostřednictvím místních taxikářů nechávali doručit do vesnic, protože v Tádžikistánu neexistuje nebo nefunguje ani pošta, ani nějaký autobusy. Takže jsme odchytávali prostě lidi, kteří vypadali, že pojedou dál do hor a prosili jsme, ať nám tam někam do té vesnice dají krabici. No a pak jsme hráli tady tu hru, že jsme šli do vesnice přes hory doly a teď jsme tam hledali balík, protože samozřejmě jsme nikdy neměli kontakt na toho řidiče, ani jsme nevěděli, u koho ten balík nechal. Takže jsme vždycky šli do toho prvního domečku a tam oni nás jako jo, kejvali hlavama, jo, balík, jasně, pojďte. No a pak se ukázalo, že nás chtěli jenom pohostit, že balík u nich není, takže po hodině a půl jsme se zvedali, že jdeme prostě teda znova hledat balík a takhle jsme zůstali ve vedlejším baráku a zase jo, pojďte, jo, tady prostě dejte. Takže jsme zase začali baštit chleba a pít čaj a zase se ukázalo, že ten balík u nich není. Takže někdy to bylo docela jako náročné se k tomu balíku projíst.
1: Vy jste ho už pak ale vlastně ani nepotřebovali díky té pohostinnosti těch Tadžiků.
2: No ten den ne, no, ale to vždycky říkám, jako, že matko přírodu udělala chybu, nebo nemáš to úplně dokonalý, protože vy se nemůžete najíst úplně do zásoby. To jsem si říkala, že je škoda, že člověk nemůže prostě jíst, spát a pořádně se napít, aby třeba týden vydržel bez toho. Takže my pak, když jsme vyráželi na cesty a věděli jsme, že třeba zase dalších, nevím, 7 dní budeme jako mimo vesnici, tak jsme potřebovali sebou něco v tom báglu mít a občas se bohužel stalo, že balík nepřišel, nebo jsme se s tím neschledali a teď jsme si říkali do háje, jako jak to prostě zvládneme. Měli jsme každá třeba pár tyčinek, možná někdy ani to ne. No a tak jsme vlastně chodili od pastevců ke pastevcům a oni chudáci nám vždycky dali ten svůj chleba, ten čaj a no, tak jsme pak zase šli dál a zase jsme potkali další pastevce s dalším chlebem, Takže...
1: Umíte si to, vážení posluchači, představit, že jste 7 dní na cestě po horách, terénem nezrovna přívětivým, a jste 7 dnů bez toho, abyste narazili na vesnici? Já si to moc představit neumím, i když ty končiny znám, sousedící i s Tadžikistánem v Afghánistánu. Je to opravdu na jednu stranu nádhera, protože příroda je kouzelná, lidé fantastičtí, a na druhou stranu prostě opravdu nikde nic, civilizace daleko, vracíte se o století zpátky. A teď si vemte, že tam jdete, jak říkala Martina Mary, si šli ještě s kamarádkou, ten dlouhánský trek přes Pamír, a najednou potkají domorodce, kterého v podstatě skoro vyděsí, a on jim řekne, no, co vám tehdy řekl onen pastevec?
2: No, ten jeden onen, tak ten se jako podivoval, kde jsme se tam vzali, a my jsme ukázali takhle za sebe na takovýto rozeklaný sedlo a říkám, no, tak normálka, ne, tam teď jsme přišli, to není možný, já už jsem tady 40 let a prostě za celou dobu jsem nikdy nikdo pěšky nepřišel, kromě jinýho pastevce. A říkám, no, a my jsme sem přišli. Takže fakt jsme pro ně byli jako zjevení a vždycky se právě ptali, jako jestli víme, kam jdeme, jestli máme co jíst, jestli máme co pít. Takže ty chlapi byli neskutečně galantní a snažili se dbát o naše bezpečí, ale z toho pramenili občas některé humorné situace, teda, protože kromě těch pastevců vlastně nikdo neví, jako jestli v těch horách jsou nějaký trasy. Takže my, když jsme pak třeba dorazili do nějaké vesnice a tam ty muži zase se ptali, jako kam máme namířeno, tak my, když jsme říkali, hele, my chceme jít jako tadyhle mezi ty hory, tady tím údolím, do tamtý vesnice, tak oni nám vždycky nabízeli, že nás jako zavezou autem v uvozovkách po silnici, jako někde oklikou.
1: Umím si představit ty silnice.
2: A vlastně tvrdili, že tam, kam chceme jít, že tam žádná cesta nevede. A my jsme jim těžko vysvětlovali, že ale i tak tam chceme jít. Takže občas se nás snažili nepustit a mysleli si, že jsme nějaký prostě tady hysterický Evropanky, který mají sebevražedný sklony, ale no, prostě stejně jsme šli, protože prostě jsme věděli, že tam nějaká cesta bude, no, protože když tam dojde pastavec, tak tam dojde i sedláková.
1: Je to trasa, která zatím nemá, myslím si, ani to označení, nevím, jestli už je zmapovaná, jeden úsek určitě nebyl. Jak vás napadlo vyrazit zrovna na tuhle tu cestu, jak se to stalo?
2: Já to teďka zkusím všechno najít postupně dohromady. Tak s tím přišla Míša, která ten tip měla od kamaráda Jakuba. A Míša se spojila s tím zakladatelem, což je Holanďan Jan Baker, a to je vlastně jeho dlouholetý projekt. Chtěl vytvořit prostě trail skrz Tádžikistán, který by se do budoucna propojil s Afghánistánem a vedla by trasa ještě přes Afghánistán, a pak by se to napojilo na takzvaný Great Himalaya Trail, takže by vlastně skrz celou Asii vznikla jako pěší trasa dálková. No a ten Jan právě věděl, že to ještě není hotový, že některé ty trasy, nebo ne, některé dva úseky byly, řekněme, úplně nedobře zmapovaný, ten jeden právě vůbec, tak nečekal, že to někdo bude chtít jako projít. On si myslel, že to asi třeba projde sám a pak to teprve vykopne. No a Míša přišla s tím, že to je super nápad, že to projdem. A vlastně, až jsme koupili letenky, tak jsme zjistili, že to není zmapovaný. My jsme si mysleli, že už se to šlo, že to šlo třeba, nevím, 30 lidí, jo?
1: To je trošku zásadní omyl.
2: No, to bylo velký zjištění, když jsme si uvědomili, že vlastně tam bude třeba etapa, kde nebudeme mít žádný informace, jako co od toho čekat. No a jak jsme vyrazili, tak jsme zjistili, že některé ty úseky byly fakt jako drsný, některé byly příjemnější. A to na ty dvě etapy, které byly zmapované málo, nebo ta, která byla považená fakt jako za úplně tu nejtěžší, protože tam byl špatný ledovec jako s trhlinama, byly tam divoký řeky. A nám hlavně v té době, když jsme se k té etapě přiblížili, tak nám nasněžilo. A to znamenalo, že v těch nížinách tak tam hodně pršelo, ty řeky se rozvodnily a v těch vyšších polách byl prostě sníh. A my jsme nevěděli, jestli zvládneme vůbec přebrodit ty řeky, které měly větší objem než třeba ten den, dva dozadu. Nevěděli jsme, jestli nasněžilo tolik, že by byl problém na tom ledovci. Neměli jsme sebou lano, měli jsme mačky, měli jsme cepín, ale prostě lano ne. Takže jsme se rozhodli, že tu trasu, že to vezmeme prostě jiným údolím. A tím, že jsme to celý doprošli, tak vlastně byl ten Pamír Trail jako oficiálně ustanovený. Do té doby to byla, já tomu říkám, že to byla taková ideologie, tím, že to dva blbci přešli a přežili, tak vznikla trasa. No a tím, co jsme vlastně jako kdyby zjistili, tak byla ta trasa, řekněme, fakt jako ustanovená, řekněme, podle toho, jak jsme šli. Protože to, co původně si Jan představoval, tak se ukázalo fakt jako neschůdný, protože ta jedna oblast, kterou jsme obešli, tak zkoušeli dva kluci z Anglie projít z druhé strany. A potom, co jsme se rozhodli, že to vezmeme jako o údolí vedle, tak k nám dostal report, který napsali, A ukázalo se, že tam dostali strašnou bídu, že ten ledovec ještě jako zvládli, i když taky tam málem zařvali. A pak se dostali vlastně do asi 100 kilometrů dlouhého sesuvu podél řeky, kde byly asi 3 dny. A přímo v tom reportu stojí, že šli jsme a snažili jsme se neumřít. A nám úplně z toho naskakovala jako husí kůže, protože oni tam pak zakempili asi na den a půl. A čekali, až se k ním dostanou vojáci po té řece, protože tam se fakt jako pěšky nedalo dojít. Oni pro ně museli přijet na té ločce, naložit je a zase celý další den je tam tady dostávali pryč. Takže Jan usoudil, že do takovýchhle úseků nikoho posílat nechce a že tu trasu vlastně asi nechá tak, jak jsme ji šli my. Akorát tam budou ještě nějaké asi drobné úpravy, protože my tím, že jsme ji jakoby obešli, tak jsme pak museli asi 100 kiláků stopovat po silnici, protože nechcete jít po té prašní cestě. Takže on ještě zvažuje, že by tu trasu napojil jinak, aby vlastně se nemuselo po té silnici, ale aby se šlo víc jižně. Nicméně ta trasa se bude podle mě měnit jako každý rok, protože v Tádžikistánu s těma trasama hodně hejbe počasí, tam stačí, aby přišlo nějaký silnější zemětřesení nebo hodně zapršelo a ta trasa se prostě sešoupne do řeky a čau.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

0: Jsme na cestách s Martinou Merisy, která je rodačka z Litomyšle, ale už prochodila takové destinace, jako já teď to vezmu od roku 2018. Island, Makedonie 2019, Bosna, Hercegovina, Černá Hora 2020, Andora, Rakousko 2021, tam je Španělsko, pak je tam 2022 Nový Zéland a můžu pokračovat Irsko, Skotsko, Pamír, Sicílie. Kdo se může vypravit na takové trasy, kdo si může dát třeba takovou tu trasu, já nevím, Tadžikistán, 1330 kilometrů, to nemůžu já, nebo i někdo, kdo rád chodí.
1: No, mě svrbí na jazyku slovo blázen, ale určitě by...
0: Trošku mi to také napadalo, ale nechtěl jsem to říct.
1: To jste klidně mohl. No, já nevím, ty menší cesty, tak to samozřejmě to vznikalo i během práce, protože jsem nebyla nezaměstnaná celý život, normálně jsem chodila do práce jako kdokoliv jiný. Ale právě tím, že jsem měla jako sen podívat se někam dál, než jenom někam, kam to stihnu jako za 3 týdny nebo za 14 dní, co jsem si mohla vzít v práci, tak tam bohužel já jsem nenašla jako jinou možnost, než dát tu výpověď a jít tohle zkusit. Jsou třeba lidi, kteří na těch cestách jako pracujou. Bohužel moje předchozí zaměstnání tohle neumožňovalo. V tomhle jsem vždycky strašně záviděla, třeba já nevím, v digitálním nomádu, majťákům, který prostě můžu dělat odkudkoliv. No ale vlastně až tou výpovědí se tohle změnilo, protože já jsem si původně slíbila, že si dám jako jeden rok, že chci zjistit, co všechno jako můžu zažít a kým se můžu stát, když si dám jako jeden rok sama sobě. Protože jsem vždycky měla pocit, že žiju jako primárně pro ty druhý. Měla jsem takový ten spasitelský komplex a ten syndrom hodný holky, že vlastně si nechám skákat po hlavě a všechny zachraňuju a dělám to, co chtějí. A no, zjistila jsem, že to není úplně jako naplňující, že člověk sice je rád, že někomu pomůže, ale vlastně se tam trošku vyhasíná a že je strašně hlavně těžký se potom dobíjet zpátky. Takže...
0: No dobře, ale když se vydám na takový trek, třeba pokud jde o ty Pireneje, tak musí mít nějakou fyzičku nebo trénink?
1: Já nevím, já nechci zase znít jako mačo nebo kápo, který to zlehčuje, ale... Pokud člověk fakt jako nevyráží do toho Tádžikistánu a jde na jakýkoliv evropský trek, tak si myslím, že se to bez nějaký pořádný fyzičky obejde, protože pokud nejste blázni a nebudete mít cíle jako stylem od prvního dne budu chodit prostě 30 kilometrů, tak si tu fyzičku vytrénujete přímo tam, protože pokud si na to dáte dostatek času a je vaším hlavním cílem si to užít, tak prostě můžete začít tím, že půjdete třeba 5 kilometrů, 10 kilometrů, budete si to dělat hezký, budete prostě třeba na začátku spát na nějakých chatách nebo se zastavovat u každého jezera, abyste se vykoupal. A to tělo je fakt úžasný nástroj. To prostě budete na cestě takhle 5 dní, týden, rozchodíte se, nohy si zvyknou, puchejře přestanou a najednou zjistíte, že máte spoustu elánu a tak jako přirozeně, pokud budete to tělo poslouchat a nebudete mu diktovat, co od něj chcete, tak se propracujete klidně na těch, co já vím, 30-40 kilometrů za den podle terénu samozřejmě a tu fízu si uděláte až tam. To je to, co se prostě snažíme jako ukazovat lidem, že nemusíte být jako profesionální sportovec, abyste mohli jít někam do hor na hike.
0: Podle čeho se orientuje můj host Martina Merisy na cestách, na těch trecích? Nevšude bývá signál.
1: No já chodím rovnou za nosem. Ne, mývala jsem s sebou i kompas, v těch Pirenejích jsem o sebou měla třeba, ale co se týče nějakého orientačního smyslu, tak mám pocit, že mám poměrně dobrý vnitřní kompas, takže já i když jsem v mlze nebo prostě ve sněhový bouři, tak nějakým způsobem pořád dokážu udržet ten směr, kudy mám jít. A mám dobrou intuici, díky bohu, protože třeba ve Skotsku se hodně často stávalo, že ty hory najednou zmizely a teďka spolíhala jsem právě na mapu v telefonu. A tam blbla GPSka, byl tam prostě ten kompas a ukazovalo mi to, že mám jít prostě jedním směrem a já jsem měla strašně špatný pocit, jakože tam to je nesmysl, tam bude určitě nějaký sráz. A vlastně jako fakt tam ten sráz byl. Takže na ten telefon už spolehnutí vždycky není. Neříkám, že je ideální v každém případě papírová mapa, protože i s tou musíte umět zacházet, a hlavně když prší, tak ji ani nevytáhnete. Takže je dobrá taková kombinace asi jako všeho. No, mít sebou třeba i ten kompas, mít nějakou schopnost té orientace. Když je mlha, je dobrý se třeba podívat, jako kde jsou nějaký záchytné body. Když nemáte pořádnou mapu, je dobrý se orientovat třeba podle, nevím, telegrafních sloupů, takovýhle věci. Samozřejmě záleží na trénu, záleží na tom, kde jste. Ale teďka hodně často, když jsem chodila traily, které nejsou vyloženě značený, tak člověk prostě potřebuje vědět směr, kterým jde. A pak si tu trasu stejně vytyčujete tak nějak sám a jdete tam, kde je to schůdný.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Dnes v pořadu Na cestách chodíme, i když chodíme, ono, nevím, jestli tomu se zrovna dá říkat chození, s Martinou Merisy, která absolvovala neskutečné trasy pěšky po různých trecích. Jsou to většinou oblasti nepříliš probádané, je tam problém se zásobováním, je tam problém s hygienou určitě, je tam problém se spoustou dalších a dalších věcí. Mýváte i den nebo dva odpočinku, nějaké lízání si ran anebo něco podobného?
3: No, já musím říct, že teď jste ze mě udělal možná většího dobrodruha, než jako je skutečnosti jsem. Protože...
2: Já myslím, že posluchači už to slyšeli, už to tak mají nastavené, tohle to může dělat jenom dobrodruh, ale jak je to s tím dnem odpočinku?
3: Jo, třeba teďka v tom Tádžikistánu jsme ty dny odpočinku měli, ale to nebyly vyloženě dny kvůli odpočinku, ale dny, protože jsme se obraceli na ruby, protože v Tádžikistánu nám docela jako dávalo zabrat jídlo, respektive maso. Tam prostě, já nevím, jestli to můžu dovolit říct takhle jako do éteru, ale řekněme, že kdo se v Tádžikistánu nepo, tak ten jako kdyby tam nebyl.
2: Souhlasím, je to tak. Ne vždycky to skopové povětšinou je ve stavu, na který jsme normálně zvyklí. A mě tam třeba nabídli i vyříznuté oko a to jsem opravdu nedal. Takže jaká exotika vás tam zaskočila?
3: No, já vlastně se přiznám, že vůbec nevím, protože podle toho, jak to vypadalo, se to dalo někdy těžko posuzovat. Když to šlo, tak jsem se snažila to jídlo jako přijmout a v nestřeženém okamžiku ho někde pohřbít. Pak jsem jenom doufala, že to jako nevyhrabou ty psy. A teď nechci vznít jako nevděčně, ale já prostě vím, tohle bylo v momentě, kdy už třikrát jsem měla tyhle ty potíže, kdy to šlo vrchem i spodem a říkala jsem si, než nějaký dlouhý vysvětlování, tak si to vezmu a pak to tady někde prostě jako schovám. Takže byly to i vnitřnosti, bylo to určitě i v ozovkách jako normální svalovina, ale já už jsem pak neměla odvahu jíst vůbec nic.
2: Věřím. Jak je člověku, když se dostane třeba k řece, která nejde přebrodit, nebo k jezeru, kde by rád přeplaval a najednou se ukáže, že není benzín?
3: No, jejda. U toho jezera Sares, tak to byl takový můj velký emocionální tam zážitek, protože my jsme si fakt tu loďku zabukovávali asi 2 týdny dopředu, strašně jsme se na to těšili, že to jezero přejedeme po té lodi, jedna která proto, že se vyhneme těžkému sesuvu, od kterého nás všichni odrazovali a říkali, hele, to nechoďte, to smrdí, tam prostě byste se mohli jako zabít. Ale druhá věc byla prostě, že jsem se fakt strašně těšila jako na tu loď, protože pro mě, já nevím proč, ale jako ta široširá hladina je to nějaký symbol nějaký svobody, nevím čeho všeho, protože mě to strašně jako konejší, miluju třeba přepravovat se na trajektech jako mezi Irskem, Skotskem, mezi různýma ostrovama a je to pro mě fakt něco, co se obtížně popisuje, takže když jsme tam přišli, zjistili jsme, že není benzín, protože ho nikdo nepřines a protože ve vesnici je svatba, tak nikoho nezajímáme, tak jsem se tam fakt teda jako docela rozbrečela a nešlo to zastavit, až jsem sama byla v šoku, jako z jakých hlubin se to furt ze mě dere, protože mě to fakt drželo, jako furt jsem prostě startovala. No a pak, když vlastně ten náčelník té stanice, kde jsme si měli vzít tu loďku, řekl, že nás už bohužel teda musí jako vyprovodit na začátek té trasy, protože jinak prostě bude tma, někde se tam přerazíme, tak já jsem šla, vlastně furt jsem jako brečela a on se furt snažil nám omlouvat a tak nějak jako utěšovat nás a furt se mě snažil konejšit a teď mě jako chtěl obejmout, takže prostě mu to je strašně líto a já jsem tam furt brečela jak ten malý smrad, úplně jsem jako škytala na hlas a jeho to rozbrečelo taky, jak když to viděla ta Míša, že prostě takovýhle drsňák, který na nás na začátku vylítnul, tak když viděla, jak brečí, tak začala brečet taky, takže my jsme tam šli jak 3 plačky v řadě za sebou skrz to kamení a prostě každý tam jako popotahoval a to bylo strašně vtipný. No a nakonec se teda ta pěší trasa kolem toho jezera ukázala jako úplně skvělá. Jako bylo to náročný. Kdyby tohle bylo to první, co bych v tom Tádžikistánu viděla, tak nevím, jestli bych chtěla pokračovat dál, protože to bylo místama hodně ohubu. Bylo to hodně exponovaný, prostě přímo pod váma pát rovnou do toho jezera. Ale my jsme takhle potom šli už 2 měsíce, takže už nám to přišlo vlastně úplně normální. A jenom jsme si užívali ty výhledy a ten adrenalin, a bylo to skvělý.
2: Od toho pláče nakonec optimistický konec, takže pojďme ke konci. Čím je pro vás cestování? Je opravdu tak důležité jako dýchání? Co vám dává cestování?
3: No, pro mě určitě jo. Cestování je pro mě jako dýchání, je to úplně stejná potřeba, protože Já vždycky říkám, že každá cesta ven je cestou dovnitř, takže v momentě, kdy jsem zahlcená nebo chycená v nějakém stereotypu, prostě fakt zavalená prací, tak mít nebo udělat si prostor, nechci říct mít možnost, prostě možnost nepřijde sama od sebe, vy si musíte jako vytvořit. Takže když si vytvořím ten prostor na to, abych vyrazila na cesty a zase vylezla z té své ulity a otevřela to srdce, otevřela tu mysl, nechala k sobě přijít třeba nový lidi, inspiraci a zároveň si zpracovala zase věci, na které jsem neměla čas, protože jsem byla doma a snažila jsem se nahánět práci, tak ta cesta je fakt jako pro mě, nechci s vším, ale ta cesta je prostě jako život sám. Ať už tam zažíváte nepohodlí, ať už tam zažíváte setkání s lidma, tak je to strašně formující a já věřím, že vyrazit na cestu, ať je jakákoliv, ať je to po Čechách, ať je to na druhý konec světa, tak se vždycky vrátíte jako trochu jiný člověk a zároveň vždycky jako lepší člověk. A zároveň já osobně se z těch cest vracím vždycky jako s obrovskou důvěrou v lidstvo. Ty lidi jsou prostě úžasný všude, kam vyrážím.
2: Já nemám co dodat k takovému konci cestovatelského pořadu Na cestách s Martinou Merisy. Můžete si nalistovat a je to přesně, to odpovídá tomu, co čtu na titulu knihy. Byli jsme z duší na cestách a nebylo to jenom o její GR11 nebo o jiných trecích. Já vám moc krát děkuju.
3: Taky děkuju.
2: Bylo to určitě dobrodružné, inspirující a myslím si, že i filozofické cestování a já už dnes tuším, že se nevidíme naposledy. A příští týden opět mezi 18. a 19. v pondělí u pořadu Na cestách se s vámi těší naslyšenou Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice vyzývají obyvatele, aby kvůli suchu šetřili vodou. Na středních školách v kraji pokračují velké stavební zakázky. Uplynulý víkend byl na českých silnicích jeden z nejtragičtějších v historii. Od začátku měsíce zemřelo při nehodách 18 lidí. A zítra se mírně ochladí, bude ale stále slunečno a teploty až 27 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, pěkný večer. Vodoprávní úřad v Pardubicích vyzval obyvatele regionu, aby šetřili vodou. Dlouhodobý nedostatek srážek a nízká hladina vodních toků se totiž začínají výrazněji projevovat taky na Pardubicku, informuje o tom ČTK. Sucho zasáhlo celý pardubický kraj a ubývá povrchové i podzemní vody, uvedla pardubická radnice v tiskové zprávě. Dlouhodobý nedostatek srážek se podle ní už projevuje na průtocích vodních toků. Žáci a studenti se v prvním zářijovém týdnu dočkají otevření nové tělocvičny střední průmyslové školy v Letohradu. V Ústí nad Orlicí se zároveň otevře i areál Perly umělecko-průmyslové školy. Informovalo o tom hejtmanství s tím, že opravy obou škol dohromady stály přes 300 milionů korun.
2: Ve školství aktuálně pokračují i další stavební zakázky. Desítky milionů korun jdou na budování přístavby speciální školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy v Litomyšli a na opravu obchodní akademie v Pardubicích. Studenti střední školy gastronomické a technické v Žamberku se po prázdninách dočkají vylepšených odborných učeben a dílen. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí. Z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
3: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
4: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
3: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
5: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
3: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
1: Počasí.
0: Večer přes naše území přejde od severozápadu slabá studená fronta a na obloze se budou střídat mraky se sluncem. K večeru se v našem kraji začnou ojedinělé objevovat přehánky nebo i bouřky. Zítra se v Pardubickém kraji mírně ochladí, bude ale stále slunečno, teploty 24 až 27 stupňů Celsia, foukat bude mírný severozápadní až severní vítr a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Medicine man.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso

0: slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
1: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí beze srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u bylovin za posledních 14 let, u lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Po ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
6: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
7: Dala se vlastně limíky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
2: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže

0: Takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
1: Já si to nepamatuju.
0: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
1: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
0: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
1: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm-hmm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě jako i důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka teda. Já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie. Sport. Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den. Zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
4: Tak se
1: oslavíme. Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znovu.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. Ten určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Náramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozná v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Vejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mě ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, o tom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové rande?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodili lidi kolkolo, tam jsme vždycky se schovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívat?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já jsem byl trošku takový. Když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková jako holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak. No tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnej za ruku, políbitej a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa? Už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o

0: to videl, on je všestranný sportovec a v tehdejšej době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
1: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
2: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
1: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
2: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
0: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
2: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
0: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
1: Po každý.
0: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově. A tím sportem on skutečně nepokazil sport, který... Tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on... Prostě mám ho ráda. Když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení.

0: ale nespěchali.
1: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít. Jako
3: čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
5: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostal jsem krásný zásnulý prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak za pletalům, tak baculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesla. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho stůl, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož to se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: My už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti po svadebním rituálu, jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy balisti mu nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila čas šatu.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale pak to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: A vy jste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže vy jste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. Co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně vstali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda. Pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
3: No, tak já nevím.
4: Pochtíváte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No je já.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik, jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mi přemluvili, já tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno, a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si říkala, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Petřichovi myslíte?
4: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodný chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Ne, dokáže mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému vystříct. Je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělá všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže. Je to fakt fajn, suprovi.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě. Vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. to stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda. No.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále. No.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120. Nijak.
4: Normálně škodovka. Žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: Tož to určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10. a žena ve 3. No.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy a pozdě. Fakt já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka na roze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý den. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to trnková slivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě teďka úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už poslechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše. A jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička, jak každý bimínko, takový moc. No.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek, krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se?
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno. Nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No to jo. Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo. Řekla bych ten vzkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom pro ně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
2: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.

0: že je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení, proto tohle?
1: Ano. A víš, že bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stala na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit? Kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Vinklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a řekne, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Vinkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
5: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
6: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, byli vody jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
6: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Vinklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prv řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
6: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
5: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
6: No ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu.

0: Tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec...
1: To, a rád.
0: A rád a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek.
1: 115 brůta.
0: Ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
2: Chtěl jsi ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju. Ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'art a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já říkám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
3: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
4: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritika a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, že já kremem na boty, pěkně prosím.
3: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným a vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky, stal za málo, protože jsme v rozhlasu, tak nebudu mluvit česky, stál za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
0: Jednou, já bych...
2: Promiň. Že se jednou, ptala, máš to připravený.
0: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš, kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a po tom dně hledali tu protézu a

0: jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na, ta, na, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, a zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí, to jsou krásné historky.
1: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta, jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost, často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
2: Je krásnej. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růžině. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. Povídá, jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Povídá, Hrgos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli?
3: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
2: To rád slyším.
4: Této Brně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

stavě, by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tarazich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztrácely slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl s kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zase do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se jel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zvoral.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, ano. Já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková už někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzká, o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No a jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážné moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně Na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: A kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruta.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné, ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si
2: nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí,
3: je?
2: Měl něco přát, něco, takovou vizi, dejte takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda, že...
2: Z toho byste
3: že...
2: za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě procourat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. Kresbě,
3: grafice. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu. Žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu bejt ospalej. A ať se zbudím, když zbudím, zhůru jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Parbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někdy nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdybyste to rozvedl. Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo?
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak z Česlek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou
1: vlnu. Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včel už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, kde za Prahou, a celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu.

0: já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
1: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
0: Mám na vás co?
1: Vítku.
0: Vítku?
1: No, tak vzít holku na rande na Planetu opět. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
0: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes. A
1: aha, takže to,
0: bylo
1: to byla
0: takový...
1: taková náhoda. Dobře, dobře.
0: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A pokyně prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony, jo, a v životě jsem jí předtím neviděl,
1: a pak
0: ani potom.
1: No.
0: A to byl taký magnetismus, no. No.
1: Ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
0: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu, takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
1: Mhm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
0: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svoji jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
1: No ale...
0: Život je krátký.
1: Je, ale myslím, že jste prožil velmi smysluplně se věnovat se dětem a vy jste u sebe měl vaši ženu života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále. A že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
0: No, já jezdím do termálního koupaliště a v Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
1: Mm-hmm.
0: Já už jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
1: Dobře,
0: takže já už mám všechno za sebou.
1: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
0: jo,
1: já myslím.
0: Touha tam furt zůstává. To
1: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
0: děkuju,
1: se loučíme.
0: Dobrý večer.
1: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, panu. Já bych jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už, teď už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi kdysi předtím, jo, a prostě to, nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A no, a už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo. Jo? Asi jsme měli stejnou takovou stejnou prostě byli jsme naladěni na stejnou strunu oba. Jo? Aby to řekl jak.
0: Františku, no. A vy sám tedy jste se svou ženou desítky let. Co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí? Že podle vás často nevydrží spolu tolik let. Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech? Nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy. Povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu. Když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženě líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu. Jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si aj teď, když na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je líto toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musí brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a to to, no, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidi má a to všechno. No, já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem svít, to není ani možné, jako jo, to no, tak. Tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, a stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, my jsme tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné kolej, no, nevím, jak bych to řekl, prostě je jinak je naladěný, jo, to víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový. To se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo? Takže
0: tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou, třeba Kristýnou Prioltáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilko, my už se známe, my už jsme byli na jedném takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezině,
0: ano,
1: ale to jste tam nebyla. No, no, ne, takže
0: bohužel
1: tak,
0: v tohle, to už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
1: Ano,
0: tak doufám,
1: ano,
0: že nás příště bude povíc. Opatrujte se, ano. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem nesmužil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly, všechno. A on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jim vzal k boži, že to zaplatí. Ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych si mohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení, je to normální tady toto. Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zdržovat, ale po druhý jsem si vzala toho souseda, no, tak tam to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu tak rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak se člověk
1: no
0: může pomoct na vašem místě?
1: Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roku starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo? S tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřela na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží teda tady je.
0: Mm-hmm. Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, to bych já to pomyslela všechno, co bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka jeho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: jo, děkuji,
0: budeme se povídat.
1: Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho asi léčila na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet. Mm-hmm. A on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
0: To jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Jeho žena je taky Slovenka. Je? Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka, oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šeredný, byla na ně šeredná a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdaleno, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita, nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte si vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ona
0: prožívá.
1: Ona
0: je
1: taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě a jako už i ty její děti by byly rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště a bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po půlnoci a začíná druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: by, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé vůči mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpovská a jsem žádaná ve práci, ale prostě můj syn je Františko úplně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil, kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s drachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase
2: se dál. Prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem brečela u toho, říkám, no tak to... To je něco jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no, ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš
2: syn. Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. nás bylo 8 sourozenců doma. A moje mami, no, řeknu to slušně, moje maminka, jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlmě pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec. Já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem jen 14 dní zhodila prostě 30 kg. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place s manželem, chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. U nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva.
0: Paní Eva.
1: Ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano. Jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit.

0: ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný. Neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe. Mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci, takže se rozvádíme, a pak jsme se tak snažili, a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný, a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím,
1: To bylo poselství.
0: Nevím, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
1: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
0: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
1: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Už teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: To tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Jako mladá holka 14 leta jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici, bydleli jsme v Načeraticích, přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takových, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučin. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala, můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: Jste to říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne, byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému. A nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem těch, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kdepak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobyval, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší domek, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková. Jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocní. Kdy syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zešedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo. Ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Přeměli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhodnout.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se tu známili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti, dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak pak přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, no se mě tak zdály, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě, starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je, těch pravnoučat asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla si vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? A ani ne, později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A takže vlastně jsem zůstala sama.
0: Ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budu to divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo jeden 19, že stojí postej a jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořád kluci děti. No tak...
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Byl to smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidí. No.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Myslet
1: proto,
0: a on asi nemyslel.
1: Proto jsem sám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát. Několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne,
0: to, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zákaz. No, nebudu to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc
0: povídali.
1: Dobrou.
0: Opatrujte se. Ano, je tu konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc a pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim pošklebovalo. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč.
5: A tu za sebou slyší. Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
5: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho?
9: Špitl Krupička. No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá.
2: Počkej, buď tiše. Slyšíš? A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív do čista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj. No tak, jako novinu.
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz.
2: Ne.
3: Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A
4: je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít otápko, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí ho ptáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.

0: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
1: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí? Ale ne. A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
0: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
1: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
0: Ale no tak, Mileno.
1: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete slavit.
0: O to jedno nebo dvě piva. Hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
1: Ach tak,
0: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
1: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
0: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
1: Jistě.
0: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
1: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
0: No jo, no, doma je doma.
1: No tak.
0: Ale aby si za se Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
1: No to...
0: Znáš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
1: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
0: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
1: Karle.
0: Na holku má ještě čas.
1: Já vím.
0: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
1: No, něco na tom je.
0: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
1: Pochopila.
0: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
1: Jasně.
0: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
1: Začínám balit, Karle.
0: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
1: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
0: No tak, v principu jo, ale v detailech.
1: Aha.
0: No, prostě chce to své.
1: Aha.
0: A tomu ty nerozumíš.
2: Bracho, počkej, pojď sem.
3: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
2: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za Stridou Václavem.
3: Neříkej. No ale to je teda...
2: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
3: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
0: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
2: Jo, úplný šok.
0: No co je?
4: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
0: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
2: Lituju, já nevyrážím.
0: A proč?
2: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
0: Jak to mluvíš o našem voze?
3: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
0: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
4: Hm? Třeba vůbec nejde.
0: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
4: Bez rodinného dozoru?
0: Tak to ať si rozhodne maminka.
2: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
4: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
2: Jo, tak Anděla.
4: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
2: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
4: No tak na nový rok, no.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Václave, vysílačka.
3: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
1: Nestalo se něco?
3: Tady Vondra, chata Horská Louka.
5: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
3: Vondra, slyším.
5: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
3: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
5: A topení?
3: Jo, tak ty už to víš.
5: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
3: Vyřídím.
5: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
3: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
1: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
3: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, milenko?
1: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
3: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
1: To teda jdu.
6: Zivám chate Horská Louka, tovařiša Vondru.
3: Vondra, slyším.
6: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadků a všistkého nejlepšího v celém roku.
3: Děkuju.
1: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
3: Teď nemůžu, milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co?
1: Kde jste kdo? Oni snad ještě spí?
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
1: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Mánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
6: My jsme teda pořádně oslavovali.
8: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
1: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
1: Teda, ze začátku.
7: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající

strážník Říha na rohu k zvonasce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek chtivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse. Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se. Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu. Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka. Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
1: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
1: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená. A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
0: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl. Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět, rozhodně ne,
0: pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla, škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.